barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení a dnes to vezmeme jako takový malý kvíz. Vyzkoušíme, jaké máte znalosti a rozpoznávací schopnosti, co se našeho žánru týče. Vždycky pustím nějakou písničku, během které se můžete domnívat, dohadovat a hádat. A na konci řeknu, kdo pak nám ji hrál. Nikam nepište, nikam nevolejte, můžete vyhrát pouze dobrý pocit. A samozřejmě nepodvádějte s umělou inteligencí. Jdeme na to. Poznáte, kdo hraje tuhle píseň?

Poznali jste? Písnička Kamkoliv, možná ji znáte v bluegrassovější úpravě od skupiny Madalen, ale autorem je Honza Adamec se svou ženou Blankou, tedy hanácká kapela AM Úlet v této folkrockovější úpravě. Výborná kapela. Pokud jste poznali, gratuluji. Zkusíme ještě něco těžšího.

To bych smekl klobouk, pokud byste tohle poznali. Kapela, která už mnoho let neexistuje a která působila v okolí Poličky a Litomyšle. Říkali si na pár chvil, písnička se jmenovala Nádherných pět. Nenechali bohužel po sobě ani album, jen pár demosnímků. A myslím, že už je to opravdu tak více než 20 let, co nehrají. Škoda. Pojďme dál v našem miniaturním kvízu. Pokud poznáte následujícího interpreta, tak jste opravdu znalci. Kdyby vás zajímalo, proč vás tak trápím, tak proto bych vám ukázal, jak je folková scéna pestrá, bezbřehá a neviditelná, ale hezká.

Ne, to není devítka, i když to nese stopy devítky, protože tahle kapela s devítkou hodně kamarádila. Brněnské pocity. Písnička se jmenovala Stokrát víc. Tak pojďme dále. Vymeteme kouty naší fonotéky, a to myslím opravdu zapomenuté kouty. Poznáte následující písničku?

severočeští bluegrassáci možná zaržáli, protože tahle kapela nedávno obnovila svou činnost a možná jste i rozpoznali v dívčím hlase frontmanku skupiny Ladybirds Alenku Scherstein-Vítovou. Tahle kapela se ale jmenuje Bluegrass Bazar. Písničku, kterou jsem vybral, jsme si u nás ještě nikdy nehráli, jmenuje se Poselství věku. A pokračujeme v našich hádankách o folkové scéně. Tentokrát to bude dvojice písniček.

Věřím, že tohle pro znalce našeho žánru byl trošku lehčí oříšek. Obě písničky měly stejného protagonistu, autora Honza Řepka. Úžasný tichý písničkář, stále působící. Velice moudrý člověk, který dělá fajnovou muziku už od dob, kdy spolu hrávali v duu Nestíháme s Petrem Ovsenákem. Ostatně to byla ta druhá písnička Jdu. První se jmenovala Až se vdáš. Tak pojďme dále. Už chce to něco živelnějšího, že jo? Znáte tuhle?

Bluegrass ovšem s typickými jihočeskými prvky a fenomenálním zpěvem. To bylo vždycky typické pro skupinu Sem tam. Prý už bohužel také neexistuje, i když část kapely, především vokální část kapely, přešla do spolupráce s Vojtou Zíchou v kapele Druhá Míza a po odchodu Vojty Zíchy mezi Nebeské muzikanty si říkají Třetí Míza, pokud se nepletu. Vřele doporučuji, najděte si je. To myslím, že bylo docela snadné. Dáme si teď něco opravdu, opravdu těžkého.

Co poznali jste? No, Čechomoří přístup, naprosto typický samozřejmě, ale pokud říkáte Čechomor, tak to není úplně přesné, protože nahrávka pochází z doby, kdy si Čechomor říkával Českomoravská hudební společnost a byli v tom trošku jiní muzikanti. Ale uznávám, byl to trochu blafák. Tak si to vynahradíme něčím ještě těžším.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Vazbou končí nahrávka, kterou jste patrně nemohli znát, protože asi nikdy ani nevyšla veřejně ven. Navíc pochází z roku 1981, tak to už byste museli být velicí znalci, pokud byste tohle pamatovali, a pamětníci samozřejmě. Byla to severočeská skupina Tulačky. Samozřejmě přes znělko ještě zazněla jedna taková rozverná píseň, a mnohem mladší, a v ní jste mohli rozpoznat dnes už neexistující rodinnou kapelu, která si říkala Švédova trojka. Tak pojďme dále, pokračujeme v dnešním kvízu folkových osobností, známých i neznámých. Tohle myslím, že je známý písničkář, toho byste mohli poznat, protože nikdo jiný nemá takovou barvu hlasu.

písní, co jsem nikdy nehrál, a tolik akordů, co vůbec neumím. Tisíce hezkých prvních slok a já v nich bloudím jako cvok a často nevím, kudy dál. A mezi básníky mě taky nikdo nezval, dávno si nemyslím, že všemu rozumím. Člověk by neměl zůstat sám, dneska už těžko spočítám, kolikrát brečel jsem a kolikrát se smál. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

Jsem tulák prostoru a všech časových pásem, na mléčné dráze červený trpaslík. Po cestě z noci do rána potkávám Aldebarana a do tmy volám, chvilku stůj. Možná, že jednou jedna řekne, jenom tvá jsem, abych jí hýčkal a ze všech trablů slík té holce hodné úžasu zapletu růže do vlasů a řeknu, lásko moje, navždy budu tvůj. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

neboj, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

Tak to nemyslím, že bylo snadné poznat. Petr Rýmský, majitel úžasného, nezaměnitelného, hlubokého hlasu, velice moudrý pán a hlavně fenomenální kytarista.

Poznali jste? Pokud ano, tak jste znalci. I když tahle kapela se nedávno probudila k životu, dává o sobě hodně vědět. Brněnské svítání, ale tohle byla historická nahrávka písničky Zběh. Následují dvě písně a možná dám malou nápovědu, že se teď podíváme do Plzeňského kraje.

Tady jsem asi hodně napověděl tím plzeňským regionem. Obě písničky mají stejného autora a v prvním případě v písně Triola to byl zároveň interpret Michal Vilí Sedláček. Skvělý písničkář, úžasný muzikant, vystupující se svou ženou a teď i v rozšířené sestavě. Nedávno jsem viděl jejich vystoupení a byl jsem nadšenej. A jinak je to velmi šikovný, rizikový dřevorubec. Z jeho husarských kousků se tají dech, když ho vidím líst někde po stromech, jak jsem měl nedávno možnost osobně. Druhá písnička byla také od Michala Vilí Sedláčka, tedy z autorského pera, ale v podání dua, které si říkalo My tři. Nezaměňovat s pražskou kapelou My tři a Vy. Ani nevím, jestli manželé Soukupovi ještě hrají. Strašně dlouho jsem je neviděla, moc rád bych je potkal. Tak, jdeme dále. Ještě pár záhadných písní stihneme. Poznáte následujícího interpreta?

0: No tak to bylo sladné, Pavlína Jíšová, že? Řekli jste si možná většina z vás, ale to byl blafák. Je to její klon, dcera Adéla tohoto času, Bohadlová, prosím vás. Rozlišujte jemné niance. Písnička z jejího solového alba Dobrodruh se jmenovala Planety, úvodní píseň. Tak, a to jsme došli nakonec vydání dnešních hádanek v rámci pořadu Folková pohlazení. Stihneme ještě jednu. Pokud budete vědět, tak jste borci, pokud nebudete vědět, tak vám to třeba bude chvilku hlodat hlavou. A pokud vás to bude hodně trápit, tak budete hledat a třeba i najdete něco, co neznáte. Můžeme se s tím rozloučit? Naslyšenou za týden se bude těšit Vítěz Troníček. Opatrujte se a mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Taky jste se těšili jako my dva, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
2: Zdravím posluchače.
1: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
2: samozřejmě
1: uvedli?
2: Samozřejmě jako vždy.
1: Povídej.
2: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Ne, Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před Tuzexem.
2: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byli. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: A váš podnik Očista do čista má ale přeci své stále zaměstnance.
3: Ano, má. Ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi. Ale my jí dveře přirazíme, který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh, a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: No. Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen a přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zvesela s ukázkami i s povídáním z hosty, které máme. Dnes je tím hostem Pepa Fousek, tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miloslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali. Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele. A
0: napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco takové, nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás ved pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě, v tomhle světě učme žáky, ušlechtilé zábavě.
0: No to je hezký. Určitě má radost.
1: Já si myslím, že No tak scházejme, už jí hodně odešlo, ale já si myslím, že ten odkaz je tady, pořád je mají lidi rádi, pořád se objeví na televizi, tak jsou tady. Mm-hmm. Kolikrát nám kritizovali a dneska najednou, já myslím, že co je dobré, to zůstane a já mám rád, že je to laskavý humor, když to dává lidem naději, i když kolikrát jsme si rejpli a tak dále, ale teď si říkám, budu psát laskavě, protože svět není jednoduchý a je směšné být odvážným, když se smí.
0: Moudrá věta Pepi Fouska. A dělá prostor pro vaše hlasování. Vyberete si ještě jednou, tedy scénku nazvanou Očista do čista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě. Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 01 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Inský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Inský.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme dál v telefonátech v rozhodování o tom, zdali pustit ke slovu zpátky Miroslava Šimka, Jiřího Krampola ve scénce nebo Miloše Kopeckého s Jiřinou Bohdalovou a Tomášem Slámou. Rozhodujete v Humoriádě na telefonu. Vy si vybíráte tu ukázku podle svého. 731 800 900 náš telefon a pobavit se můžete i s Pepou Fouskem.
4: Dobrý den, Ivan Nová Paka, a hlasuji pro Očista do čista.
3: Varianta A. Píšu, děkuju a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, přeji panu Dvice s novýma. Já zdravím pana Pouska.
6: Děkuju.
5: A přejím Ačko.
3: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No,
5: halo.
3: To je zrovna ten případ.
5: Jestli ví pan Pousek, co to je?
3: I nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
5: Velké Dílovice, Slípáci, zdraví vás.
3: Ano,
6: zdravím.
3: A co vybíráte?
5: Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, oba do rádia. A přeji si pokračování. Naslyšenou,
3: mějte se pěkně. No tak Pepo dobře si vybral, protože ukázka A zabrala Očista do čista. Tím pádem na základě přání posluchačů bude pokračovat.
8: Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
9: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarech matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a chumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
8: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
9: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
8: To bych rád.
9: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevědou.
8: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy trpí.
9: Podívejte se, naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
8: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
9: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl, pro chuť.
8: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
9: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
8: Děkuji vám za rozhovor.
0: Memoriáda.
3: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu toho, tak jak ho známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale jsi měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
6: Samozřejmě.
3: Viděl jsi se s ní teď někdy?
6: Rád, no to byla moje, zároveň teď jsem našel nedávno knihu,
3: ano.
6: Malinkou, kde píše Za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že, aby poznal méně hněvu a méně závisti, něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupením semaforu, co jsem měl teď 3.9., to s vámi udělali 3.9., to já jsem 39. ročník narozen. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforizmech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně, nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slávka, znala mě, ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem, nebo hru Prospej byla hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, jeli děla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela. A přitom já to moje písmo, vždycky říkali ve škole, Fousek píše jako kůň zadní nohou. Já měl hrozný, a dneska mám velký problémy, když píšu, píšu hrozně rychle, ten mozek mi nějak pracuje, ty nápady, abych nestratil, ale snažím se už psát srozumitelně.
3: Na konci řádku už nevíš, po sobě nepřečteš ten začátek, chceš říct.
6: No já jo.
3: Ty jo, ale,
6: no, ale někdy ne. Někdy ne. Někdy mi pomáhala moje žena Jarmila, říkala, no teď tohle je z, já píšu z, který se psalo za Rakouska-Uherska ještě.
3: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
6: No, do z, to je takový jako háček a dole jako i ocásek.
3: Ano, klička dole.
6: No to já píšu, protože mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
3: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba prázdné políčko v dotazníku nebo tak, děláš to taky s takovou bublinkou kličkou a takovou jako secesní kličku, nebo děláš prostě rovnou čáru? Moje babička vždycky proškrtávala, že udělala takovou tu tečku jak notu, ano. Pak udělala takový oblouček jak esko, jela šikmo přes to a tam to zase zakroutila na druhou stranu. No prostě no, to je výtvarný dílo.
6: To slovo dotazník já nemám rád, protože já jsem, když jsme přilítali do Ameriky, tak do New Yorku tenkrát, tak všichni čekali Greenhorn, že vyčítal na mě, protože oni mi dali dotazník a já měl napsat do toho dotazníku všechny věci, jako že yes, takhle nějakou fajfku a já jsem si to zpět, udělal jsem to na druhou stranu a ta černá Američanka příjemná se rozesmála a řekla, ukázala to kolegům a řekla, abych šel a já jsem napsal, že jsem narkomán, že nesmím tady do toho, že jsem byl, že mám zakáz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný. Já to všechno udělal to na té druhé straně, místo ano, ne, tak jsem napsal ano.
3: Ano.
6: To je tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky umím akorát yes.
3: Vidíte, koho tady máme před sebou. Kdo všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
6: A kdo se přiznává, víte?
3: Ano. Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Koho odvysíláme, komu dáme prostor, koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i tohle.
3: Čili už to jaksi zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostala Franska Hrstkova. Její Lojza napřed trochu brbla, nechtěl ju pustit, baví, však Lojzí do teplů směroch spolujem a už jdeš do lázní a co já sám doma, kde si, co si, na nakonec ju pustím. A Lojzina už v těch lázniach byla týdeň a měla se dobře po všech stránkách. Který si deň odpovědně jde o koho výkladu a koho nevidí naproti. Lojza, její chlap, hned se objali, ptulali, Lojzíčku, kde se tady bereš? Ale Františko, co ti budu cigánit? Bylo mě smutno po tobě, to jsem dojel za tebou se trochu potěšit, však od radosti jenom kvétu. Tož napřed šli pěkně něco pojest, popili, no a než se nadáli, už by večer. Tak se hned zebrali a už to hajdy do parku, tam se hned stůlili pod první keř, na který trefili. Však se nebylo čem divý, týden spolem nebyli, já bych nebyl lepší. Když byli teprů roh svojí, ale v tom nejlepším se nad něma ozvalo. Co to tu vyváděte? Stál u nich policajt. Lojza začal cosi koktat jak kulomet, že dnes dojel a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt jenom má v ruku, to mě nezajímá, to je vaša věc. Měli jste jít někde dalej. A ne tady na kraji parku vyvádět jako svatební noci. Nebudu se s váma rýpat, zaplatíte pokutu. Lojza ten už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funěl, jak divočák v pohodě. Policaj praví, podívajte se. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod váma 100. Lojza už vytahoval peněženku, v té se mu to v hlavě jaksi rozležalo. Praví si, herdek, jak to je možné? Já 50 a moja 100. Ptá se toho policajta, počúvajte, jak je to možné, že já mám platit 50 korun a moja 100? Proč ona o 50 korun víc? On praví, to máte tak, pane, víte, vás je tu chytu po první, ale tu robu pod váma už po třetí, abyste...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Lidový vypravěč, veselé příběhy, možná nějaký další vyberete i vy. Posluchači, zatím neřeknu to druhé jméno, budu ještě chvíli přemýšlet, koho proti nasadit, jestli nějaké silné jméno nebo muže, ženu, uvidím, budu přemýšlet. Ale chci se zeptat Pepi Fouska. Pepo, tak ty jsi autor mnoha textů, máš přichystán nějaký verš nebo něco, co si třeba v poslední době vytvořil, co bychom mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
2: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, kdo se jí to líbil, Uršuli Kluková, a to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Leccos mi v těle bolí a slábne můj zrak a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl ráj.
1: Chvíle ticha. Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z patra. Hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to má v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
2: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel. Já jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju. Takže jsem recitoval básně angažovaný, neangažovaný, starý klasiky a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci mi dali do auta.
1: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho.
2: Nevím, já jsem viděl třikrát křivoklád v noci v mlze.
1: Hele, já z té chemie si taky toho moc nepamatuju a to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si takovou tu básničku, poučku pamatuju z chemie. Když byla taková ta tabulka těch prvků, dole ty plyny, tak abych jsme si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolili Prométovi smésti Evropu, když té by dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
2: Jo.
1: No, to je moje chemie celá.
2: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano. V dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim přijde, vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
1: Pepa Fousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tady ve hře Tondo Prajzu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kovém čísle 90 011 04, humor mezera A či B a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu. A kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové. A já si neodpustím se vás pozdravit, pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravují jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju a bouřlivý potles za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování a přepujeme dál po telefonu 731 800 900, si s vámi povídáme.
4: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva pánové.
1: Děkuji.
4: Pana Fouska, děkuji za jeho výkony, krásný. A prosila bych Vlaďku Kozderkovo, děkuji.
3: Já děkuji
4: den.
3: Také, naschledanou.
1: Halo, kdo se teď ozve?
5: Dobrý den.

0: se Kozderkové vyhrát. Bude tu i s Jiřím Lírem, je tu jedna z jejich slavných scének. Budeme u doktora.
1: Další, prosím.
2: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
1: Ale jdete. Kam jdete?
2: No, že jste říkala.
1: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
2: Děkuji vám.
1: Tak co vás trápí?
2: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
1: S manželem?
2: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
1: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
2: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
1: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
2: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
1: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
2: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali a vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
1: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
2: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvou letých techtlích i mechtl. Pochopitelně až po svatbě.
1: Ale to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
2: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
1: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
2: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
1: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
2: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
4: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno ty slova krásný. Tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stírskou.
0: Ano.
4: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice Fousku, kde to, kde má ta moje hlava, že by se lhala, to, no to je divný. Bylo to něco, tetelí se mraky.
0: Ano.
4: Tetelej se mraky. Že? A já si říkám, já jsem nevěděl tenkrát, co to je, to zpívala mladička Zuzana Stírská, ta bude mít koncert v prosinci u hasičů, budu tam hostem, tak se na to zeptám znova, co to je tetelej se mraky. Protože já napsal koncert v nebi, to je zase z nebe, mraky, všechno, tak kde bych se zeptal, radši na zemi tady. Co to je, Patriku, tetelej?
0: Tetelí se mraky?
4: Ne, tak tetelej.
0: Tetelej.
4: Pan Suchý napsal tetelej.
0: No tak to je jako tetelí, tetelí se mraky, tetelej se mraky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
4: A má to s teletem něco společného? Ne, no.
0: Že by se otelili jako...
4: Tak to ne. To
0: asi ne. Spíš s úsměvem a spíš s tím, jako že se zčuchli, ne? Tak nějak bráno.
4: To je česky řečeno.
0: No, hezky. Možná nám to vysvětlí někdo
4: to,
0: z posluchačů.
4: Byla to hezká písnička. Ano. Jako všechny.
0: A ty si rád hraješ se slovy.
4: Hraju se rád ze
0: a kdy tě to napadá, prosím tě, v leže, v sedě, sedíš u stolu, když spíš, když si jdeš lehnout, kdy tě napadlo?
4: Teď jsem si třeba mi napadlo, že chtěli, že nemám nic, ptají se mi vždycky, kde jsem studoval, když jsem napsal ty knihy a všechno. Ano. Já říkám Huti Koněv a teďko on říkal, to by si měl mít, to je Krampol, vždycky říkal, Šimka držel v okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat. hrát a fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívenky, David mi udělal navštívenky,
0: ano.
4: Můj příbuznej,

0: A na ty navštívinky jsem napsal Ind Josef Housek BV. A lidi přemýšlejí, co to je. A ono to je Indifferent Josef Housek bez vzdělání.
1: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit Techtle Mechtle, a nebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z Barandovského Silvestra. Budete-li chtít, varianta B. Takže Ačko Techtle Mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonátem, a telefonát do studia je přes linku 731 800 900. Tak do toho.
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Laďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselý, mráčky ano. Se tetelej. Dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: ještě, že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stěrská, už se jí nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od mých posluchačů to tetelení se. Děkujeme moc. A komu dáte bod?
3: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
1: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme, tedy po telefonu. Koho? Dobrý den. Kdo bude hlasovat ještě narychlo?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vlastního hosta.
3: Děkuju.
4: A? Nemáte zač a dám Ačko.
1: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle mechtle.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivdil. To byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
5: Ale, prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
6: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
5: No ale co chcete dělat? Vždyť je mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
6: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
5: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
6: Ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
5: Snad na cimpr campr?
6: O ne, ne, ne. Tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
5: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
6: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
5: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
6: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. A vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
5: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Ho, dovolte, prosím, pěkně. Já náhodou své pacientky prohlížím důsledně halabala.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, a tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel.
3: Já děkuji.
1: Se příště i s posluchači a prosím nějaký verš na konec.
3: Děkuji vám, že roznášíte legraci, humor a naději. Všechněm dětem do škol přeji, skvělé známky pohodu, aby jednou mohli prospět vzdělanosti národu.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ambulantní specialisté už začínají chybět i ve Středočeském kraji nebo Praze. Středočeský kraj dá obcím na cyklostezky 13 milionů korun. Čekáme zataženo až oblačno, postupně na celém území kraje déšť s ojedinělými bouřkami a teploty do 25 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. V Česku chybí stále víc ambulantních specialistů. Nedostatek lékařů v některých oborech není jen v okrajových regionech, ale taky ve Středočeském kraji nebo Praze. Poptávka je třeba po alergolozích nebo očních lékařích. Hlavní příčinou nedostatku je to, že současní lékaři stárnou a absolventi jdou radši do nemocnic, aby nemuseli řešit provoz vlastní ordinace. Vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.
2: Trošičku účetnictví, komunikaci s pojišťovnami, vědět, jaká je podstata smluvního vztahu, na co si dát pozor, jak vypadá výkaznictví a podobně. Ono to ve svém důsledku není až tak úplně komplikované. Všichni současní soukromí lékaři to nakonec zvládli a zvládli by to jistě i ti mladí. Ale potíž je v tom, že na začátku to vypadá jako obrovská hora práce, před kterou když stojíte, tak se ji samozřejmě obáváte.
0: Středočeský kraj rozdělí přes 13 milionů korun na výstavbu nových úseků cyklostezek. Například Cerhenice na Kolínsku a Králův dvůr na Berounsku získají 5 milionů korun. Nové stezky mají cyklistům umožnit vyhnout se frekventovaným silnicím a zvýšit bezpečnost provozu, vysvětluje krajský radní Petr Borecký z Hnutí STAN.
3: Ty cyklostezky všechny jsou ve fázi, že mají stavební povolení, to znamená, že samotná výstavba začne ze strany obcí velice rychle. Je otázka, jestli ještě letos na podzim nebo příští rok na jaře.
0: Dětské prolézačky ve tvaru hasičského auta nebo traktoru můžou nově využívat děti v Praze 13. Dělníci opravili dvě hřiště v Holíšovské ulici, přidali i další herní prvky a obnovili dopadové plochy nebo oplocení. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové městská část za rekonstrukce zaplatila více než 2,5 milionu korun.
4: Městská část Praha 13 spravuje na svém území přibližně 100 dětských hřišť a veřejných sportovišť. Pravidelně kontrolujeme jejich stav a postupně je modernizujeme. Organizujeme tak, aby odpovídala současným požadavkům na bezpečnost i potřebám dětí. Sport.
0: Tenistka Linda Nosková dohrála v singlu na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 7-10 v super tiebreaku rozhodující sady. Světová jednička v deblu Kateřina Siniaková naopak postoupila do semifinále. Společně s domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Bukšová-Melicharová-Martinezová 2-0 na sety. Počasí. Dnes bude zataženo až oblačno. Ráno a dopoledne čekáme místy, odpoledne a večer pak na celém území kraje déšť, ojediněle i bouřky. Později srážky ustanou a naměříme 21 až 24 stupňů, na východě kraje až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: V Praze aktuálně čerstvá uzavírka u sjezdu ze silnice 7 u letiště. Od 5. hodiny na 2. kilometru uzavřený exit ve směru od Slaného Objížďka vede přes sjezd do Evropské, pak musíte zpátky na 7, kde už se k letiště dá sjet ve směru od Prahy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kdybych to neměl napsané, tak mám pocit, že to je těžší než Rubikova kostka.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A 4 minuty po 5, pěkné ráno přejeme všem. Dneska středa, 9. září 2026, Jana Taušová. Premiéru má za sebou, nebo už měla?
0: Už jsem měla.
5: No i tak, se mnou poprvé, takže pro mě to znamená zásadní také zhodnocení. Slyší všichni, děkuju pěkně.
0: Já taky.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 5 hodin a 10 minut a dobrý den.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 9. září. Svátek mají Danieli. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nedaleko Veselí nad Moravou spadl v roce 1831 velký meteorit. Pod názvem Veseli je dnes uložený ve Vídni. Poslední veřejná poprava na území tehdejšího Rakouska-Uherska se konala v Plzni před 155 lety v roce 1871. Za městem blízko dnešní střední strojnické školy byl oběšen vrah a vůdce lupičské bandy Jan Janeček. Výstavba čistírny odpadních vod v Praze Bubenči byla zahájena před 125 lety v roce 1901. Dnes je to ekotechnické muzeum. První pravidelná letecká pošta na světě začala létat před 115 lety. Od 9. září 1911 vozila letadla poštu mezi Hendnem na severovýchodním předměstí Londýna a asi 30 kilometrů vzdáleným sídlem britské královské rodiny ve Windsoru. Velký kormidelník, čínský vůdce Mao Tse-tung zemřel v Pekingu před 50 lety v roce 1976. Spolu se Stalinem a Hitlerem se zařadil k nejkrutějším diktátorům 20. století. V důsledku jeho socialismu zemřelo více než 70 milionů Číňanů. Přesto je dosud vyobrazen na všech čínských bankovkách. Martina Navrátilová skončila s aktivním tenisem před 20 lety. Triumfem mixu na tenisovém US Open a zároveň ziskem svého 59. Grand Slamového titulu završila svou bohatou kariéru. Zakládající člen skupiny Katapult, bubeník Anatolij Kohout, by dneska oslavil kulatou 80. Kulatou 60. má dneska populární americký herec Adam Sandler a já přeju krásný den.
0: A za 9 let mu bude 60. Michael Bublé. Vstupenky měl v Praze tak drahé, že si radši uděláme jeho koncert jednou písničkou teď v ranním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Všem oslavencům jenom to nejlepší, přeji dobrý den v 5.14.

0: cestování mám rád, nenáročné texty v 5 hodin 17 minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: No vidím to nejen černé na bílém, ale zároveň slyším to i hlasem Michala Žáka, který nám představí, že dnešní den se pěkně rozbalí, hezky kolem poledne, no bude to s deštěm.
2: V průběhu dne, kdy se od západu postupně zatáhne a kolem poledne a v odpoledních hodinách se na celém území kraje vyskytnou srážky v podobě deště nebo přeháněk, místy i zabouří, později večer budou od západu srážky zase ustávat. Přes den teploty nižší vystoupí na 21 až 25 stupňů, no a pokud o ty další dny, tak tam počítejme maximy většinou mezi 16 a 21, ale v závěru týdne lehké oteplení.
0: No lehké oteplení, že by podzim jak má být? No uvidíme, uslyšíme i z meteorology České televize i dneska ve 7:45.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
3: Pozvání do studia tentokrát přijala hlasatelská legenda Saskia Burešová. Řeč bude nejenom o televizním kalendáriu, ale třeba také o vysílání pro vojáky anebo moderování televarieté.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
0: Každé malé dítě ví, zná, co je to plechovka, jak vypadá, co se do ní dává. Zkusím, aby mi to popsali ti nejmenší z hlavního města. Počkejte si na jejich odpovědi ještě pár minut. Jen co dopěje Václav Neckář.

0: i nejmenší dítě ví, co je to plechovka. Jak ji ale popsat a kde se s ní můžete setkat? A co se do takové plechovky dává?
1: To je z plastu, z kovu.
2: Maso tam

se to. Já jsem měla jahody a v tom byl taková voda. A ta byla sladká. Vezmeš brčko, stříš to do polehkovky a piješ to s brčkem, to je dobrý.

Víte, že Loreta v Kosmonosích u Mladé Boleslavy je považována za jednu z nejkrásnějších staveb loretánského typu severně od Alp? Po celém areálu jsou rozesety barokní sochy místního rodáka, sochaře Josefa Jiřího Jelínka. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Je tu střed pracovního týdne a Český rozhlas Střední Čechy. Je dobré vědět, že dnes budou teploty do 25, jinak zataženo až oblačno a odpoledne s deštěm v celém kraji. Po zprávách Půl, Elán, Jiří Korn a taky Petr Muk. Nemukat nebude Jana Taušová. Zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Poslanci se dnes znovu vrátí k zavedení elektronické evidence tržeb. Senát zákon vrátil s pozměňovacími návrhy. Z EET chce vyjmout například bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Městské divadlo Kladno testuje novou letní scénu. Dnes večer tam návštěvníci uvidí druhé představení od jejího otevření. Magistrát za stavbu zastřešeného hlediště zaplatil necelých 30 milionů korun. Příští rok má být scéna plnohodnotnou součástí divadelního programu. V budoucnu tam mají být také přednášky, koncerty i promítání filmů. Silničáři dnes v 7 hodin uzavřou sjezd z dálnice D7 na pražské letiště ve směru od Slaného a Kladna. Kvůli přestavbě křižovatky Aviatická tam řidiči neprojedou do 25. září. Využít můžou silnici od Tuchoměřic a Přední Kopaniny nebo sjezd v opačném směru. Více se dozvíte ve zprávách v 6. Fotbalová Sparta ukončila po nepovedeném vstupu do sezóny spolupráci se dvěma členy realizačního týmu. Z Letné odchází vedoucí fyzické přípravy Ian Cole a trenér pro standardní situace Jack Wilson. A počasí bude zataženo až oblačno. Ráno a dopoledne čekáme místy, odpoledne pak i večer na celém území kraje déšť, ojediněle i bouřky. Později srážky ustanou a naměříme 21 až 24 stupňů, na východě kraje až 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Opatrně na průjezdu silnicí druhé třídy 101 u Osnice na té hlavní silnici v Pražské nebo na Pražské. Spadlý strom zasahuje do jízdního pruhu směr Jesenice.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Přichází kapela Elán, Jiří Korn a taky pozvánka směr výstava.
1: Ano, je to tak, až do italské Aquileje. Poprvé za 700 let opustil Česko fragment Markova Evangelia, které do Prahy přivezl Karel IV. A právě tento dokument si budou moci lidé prohlédnout za chvilku více.
2: Dobré ráno, Střední Čechy, s Honzou Macounem.
0: Ještě pohled na hodiny, 5.32 a půl, netrpezlivý a kapela Elán. Dobrý den.

0: k vzácnému fragmentu Evangelia starého Marka, který doputoval z Prahy do italské Aquileje. Ten dokument, který převezl do Prahy Karel IV., opustil hlavní město po 700 letech. V Itálii bude společně se zbývajícími částmi Evangelia součástí mezinárodní výstavy.
1: Tady například můžeme číst o poslední večeři.
2: Ukazuje mi archivářka Pražského hradu Lenka Kluková okopírované stránky, které podle legendy napsal v Benátkách sám evangelista Marek. Originál je psaný na jemný pergamen a vyžaduje při přepravě speciální teplotu a vlhkost.
1: Tady máme transportní kufry. Jsou schopné uchovat tyto nejzácnější věci v požadovaném klimatu.
2: Bezpečnější převoz evangelia, které je pojištěné na desítky milionů eur, zajistil i speciální dvouvrstvý box.
1: Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
2: Dodala archivářka Pražského hradu Lenka Kluková. Fragment bude více než půl roku vystavený pro veřejnost i se zbylými částmi, které jsou dnes uložené v Cividale del Friuli a v bazilice svatého Marka v italských Benátkách, říká kurátorka výstavy Martina Dlabajová.
3: Všechny ty fragmenty, které mají každý svůj jiný příběh, se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde podle legendy celý tento rukopis vznikl.
2: Fragment je dnes součástí takzvaného svatovítského pokladu, který spravuje metropolitní kapitula u svatého Víta. Pražské arcibiskupství udělilo podle mluvčího Pavla Šrétra celé výstavě v Itálii záštitu.
4: Jde o unikátní projekt, který nám připomíná, že rukopisy nejsou jen vzácnými předměty uloženými v archivech a knihovnách. Souhlasem generací, které nám předali své poznání a svou víru.
2: Výstava v italské Aquileji začne v sobotu 12. září a potrvá do 25. dubna příštího roku. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Mělník, Slaný, Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Roztoky, Černošice, Jílové, Benešov a celá Praha. Vítej déšť.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A s deštěm to i bude v průběhu celého dnešního dne, středy 9. září. Na teploměru se ukáže kolik? No 25 maximálně, takže začínáme ranní prádelnou.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Minuta po 6:15. Za chvíli přidá Denisa středočeské tipy do našeho kraje, tedy kam vyrazí za kulturou. A do celé, do 6:00, Petr Mouk, Dalibor Janda. Přidáme taky i další úsměv do středních Čech. Ano, jde to jednoduše. Ani se nenadějeme.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Tropy uprostřed zámeckého parku. Na zámku Konopiště je můžete od 20 hodin projít během komentované prohlídky skleníků v růžové zahradě. Čekají vás exotické rostliny, které si arcivévoda František Ferdinand d'Este přivezl ze svých cest nebo se jimi nechal inspirovat. Uvidíte historické fotografie a průvodci budou oblečeni v dobových kostýmech. Do ulic a veřejných prostranství Nymburka vstoupí monumentální skulptury sochaře Čestmíra Sušky, které budou na různých místech města reagovat na okolní architekturu i prostor. Projekt Obydlené město nabídne pohled na známá místa trochu jinak. Zahájení výstavy se koná v 18 hodin u kina Sokol v Nymburce, následuje komentovaná procházka s autorem a projekce filmu Rezavé květy. Z Poděbrad do celého světa. Právě taková byla cesta zdejšího skla. Výstava Poděbradské sklo v Polabském muzeu připomíná 150 let místní sklářské tradice. Od prvních sifonových lahví přes žárovky až po slavný olovnatý křišťál. Uvidíte historické výrobky, dobové fotografie i rozsáhlou kolekci skla ze sbírek muzea. Poděbradské sklo si můžete prohlédnout do 15. listopadu. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Za minutu a kousek bude 6. Tohle byla Jitka Zelenková, mám chuť psát román, ale chyba lásky. Sice je to jedna z největších kuriozit, právě rytmus na začátku skladby, který připomíná psací stroj, ale... Ten připomíná sice psací stroj, jenže Dolly Partonová ho původně vymyslela klepáním svých akrylových nehtů, tak aby jsme byli o něco chytřejší. Milá vzpomínka právě na Dolly Partonovou, která nás přednedávnem opustila. Jana Taušová, zprávy. Máme hotovo, připraveno?
1: Jasně.
0: No tak jdeme na věc.
2: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Poslanci by měli znovu hlasovat o koaličním návrhu stavebního zákona. Od dnešního rána se uzavírá sjezd na letiště Václava Havla z dálnice D7 od Slaného a Kladna. Čekáme zataženo až oblačno, postupně na celém území kraje déšť s ojedinělými bouřkami a teploty do 25 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Poslanci by se dnes měli znovu vrátit k projednávání koaličního návrhu stavebního zákona. Normu vetoval Senát. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Koalice si od změn naopak slibuje snazší a rychlejší povolování staveb. Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Poslankyně koaličního hnutí SPD Marie Pošarová je přesvědčená, že sněmovna Senát přehlasuje a znovu prosadí původní koaliční verzi.
3: Tento vládní zákon, na jehož finální podobě se výrazně podíleli i poslanci hnutí SPD, zásadním způsobem zjednodušuje a zrychluje stavební řízení, což povede zejména k významnému zlevnění bytové výstavby a k potřebnému rozšíření nabídky cenově dostupného bydlení pro české občany.
1: Od dnešního rána bude uzavřený sjezd z dálnice D7 na pražské letiště ve směru od Slaného a Kladna. Kvůli přestavbě křižovatky Aviatická tam řidiči neprojedou do 25. září. Využít můžou silnici od Tuchoměřic a Přední Kopaniny nebo sjezd v opačném směru, vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
4: Řidiči, kteří pojedou na letiště po D7 od Slaného, ať využijí oficiální objížďku přes sjezd na Evropskou ulici, kde se otočí a pojedou zpět k letišti jako z centra Prahy. Sjezd ve směru na Kladno a Slaný od Prahy zůstává plně otevřený.
1: Kutnohorská radnice objednala odborný posudek na stav silničního mostu přes řeku Vrchlici v ulici Žižkova brána. Odborníci by ho měli vypracovat do konce září. Město za něj zaplatí téměř 200 tisíc korun, říká mluvčí města Jana Adamová.
5: Průzkum prověří stav konstrukce mostu, výstuže i kvalitu betonu. Výsledky budou důležité nejen pro bezpečnost provozu, ale také pro probíhající práce na revitalizaci koryta řeky Vrchlice.
1: V Korutanech na jihu Rakouska v úterý zahynul 35-letý motorkář z Česka. Při předjíždění se čelně srazil s protijedoucím malým nákladním autem. S odvoláním na policii o tom informovala agentura APA.
2: Počasí.
1: Dnes bude zataženo až oblačno. Ráno a dopoledne čekáme místy, odpoledne a večer pak na celém území kraje déšť, ojediněle i bouřky. Později srážky ustanou, naměříme 21 až 24 stupňů, na východě kraje až 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A začínáme na dálnici D1.
6: Dobré ráno, chtěl bych se nahlásit čerstvou nehodu na 67. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. Je to ve zranění, evidentně jenom ťukanec, je to označené nějakým autem s majákama a zabírá to pravý a prostřední jízdní pruh, v tuhle chvíli zatím bez kolony, ale s intenzivním bržděním. Děkuji, naschledanou.
0: U Jesenice pozor silnice 101 do Modletic. V lokalitě Osnice spadla na vozovku strom, zasahuje do jízdního pruhu ve směru na Jesenici. A ty popadané stromy máme i dál v kraji, protože docela vydatně místy prší, třeba na Příbramsku silný vítr nechal na vozovkách polámané větve, hlásíte v okolí Hostomic.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
0: V Praze platí při dopravním provozu, myslím, tak maximálně pravidlo pravé ruky a červená na křižovatce, nic jiného. Ale ty se mnou nebudeš souhlasit ani policie, protože existuje něco jako zip.
1: Je to tak a o tom si povíme něco v příští hodině.
0: Otázka zní, zipovat umíš?
1: Umím a používám to často.
0: A myslíš, že umí i spoluobčané naši středočeští?
1: Já věřím, že ano.
0: Takhle, když přijedou za hranice naší republiky, tak to umí bezpečně.
2: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6 hodin a 12 minut, pěkné ráno, umíte zipovat? Václav Drážek ze Zelené vlny ví a poví.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohleduplnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat předtím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Za chvíli počasí a zelená vlna, bude 6:45.

0: před chvílí pravidla zipování, za chvíli chování se na přechodu pro chodce. Počkejte si.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Po ráno v kraji prší, místy docela hustě, pozor, jakmile prší, ještě se do toho přidává docela silný vítr. Ohledně předpovědi, po ránu teď zataženo, místy s deštěm, ráno a dopoledne občasný déšť velmi lokálně, odpoledne a večer už zaprší na celém území kraje. Později večer budou srážky od západu ustávat a teploty 21 až 24, na východě kraje až 25. Jinak na frontě přechodně vítr zesílí, jinak mírný západní až severozápadní a rozptylové podmínky dobré až velmi OK.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dnes hlídá dopravu Kateřina Jelenová. Jak to vypadá s dopravou? Prosím pěkně.
2: Na východní části okruhu z D10 do Štěrbohol už se kolona od Černého mostu dává do pohybu. Silničáři před Běchovicemi na 61. a půl tam kilometru s pracemi skončili. Opět se projíždí oběma pruhy. Rozjezd fronty ještě nějakou chvíli potrvá, aktuálně se zpomaluje před sjezdem na D11 a brzdí se i v zatáčce na konci dálnice. Provoz začíná po ránu housnout v Liberecké směrem do centra, hlavně v úseku mezi Střížkovem a Bulovkou. Dál se pokračuje pomaleji pravým pruhem k Blance. Kolona trvá i v Českobrodské do centra mezi Újezdem a Běchovicemi, i ve Kbelské z Letňa do Hloubětína mezi Novopatskou a Poděbradskou. Před Vypichem se plní Bělohorská ve směru z centra.
0: Děkuji pěkně, za chvíli zase naslyšenou.
2: Krásné ráno i tobě.
0: Děkuji pěkně i vám, milí řidiči, kteří jste na cestách. Jsem s vašimi dopravními informacemi. 800 553 553 a bude to maso. Dlouhé kolony a zdržení, s tím musí počítat řidiči, kteří se v dalších dvou týdnech vydají na pražské letiště. Ode dneška se totiž dočasně uzavírá sjezd z dálnice D7 na letiště směrem od Kladna a Slaného. A budeme si říkat taky podrobnosti v našem vysílání, nejen ve zprávách, ale i v živém vstupu. Počkejte si.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: 6.23. Přechod pro chodce není neprůstřelný štít, ale ani místo, kde má chodec prosit o přežití. Platí jednoduché pravidlo, řidič má k přechodu přijíždět tak, aby mohl bezpečně zastavit a nesmí ohrozit ani omezit chodce, který po přechodu jde nebo zjevně chce přecházet. Chodec ale zároveň nemá vstupovat do vozovky těsně před přijíždějící auto. V praxi to znamená hlavně ten oční kontakt, zpomalení a žádné dokazování, kdo má větší pravdu. Řidič má ubrat včas, chodec má dát jasně najevo, že chce přejít a nespoléhat na to, že auto zastaví okamžitě. Na přechodu nejde o souboj chodců a řidičů, jde o pár vteřin pozornosti, které mohou rozhodnout úplně všechno. A nedopadne to tak, jako když si někdo dobíjí sebevědomí. A nebo že by měl tenkrát Miloš Skopecký pravdu s naftalínovou panenkou.
1: Chodíte, ženská, když jsem vás mohl přec! Kam to čumíte? Co nemůžete dávat pozor?
2: No prosím vás, pozor přece musíte dávat vy. Za prvé, je tady přechod.
1: No to je moje vina, že byste přechodu.
2: No dovolte, tohle to je vrchol. Jezdíte jako blázen.
3: Jezdí jako blázen.
1: U vás jezdí jako blázen. Tak se na tu naftalinovou baletku podívejte. No, leze do jízdní hraje jako slepejš a ještě si bude otvírat zobák.
2: Řekněte to ještě jednou. Ještě jednou to řekněte. Vy jste to slyšeli. Ano. Slyšeli jste to. A vy mě to prosím dosvědčíte. Halo. Halo, počkejte. Počkej.
1: No vidíte, on je tak na vás někdo zvědavej. Dámo. Máte kriku, že pospíchám. A že jsem kulturní člověk, jak byste viděla. Babizno jedna. Rachomejtle.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Zprávy v 6:30 za 4,5 minuty.

houkání v kapele Dire Straits a písničce, kterou jste teď v raním vysílání slyšeli, to miluju. Ne každá žena to chápe správně, ale snad do toho trochu vnese svůj svěží vítr, pěvecký vítr. Hana Zagorová. Dobré.

0: Budiš to hymnou do ranního vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Máme středu 9. září 2026 a budou zprávy krátké v půl. A s Janou, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Půl sedmé.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Pražský vrchní soud dnes znovu projedná případ požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka, který vinu odmítá. Ústecký krajský soud ho letos v lednu už podruhé osvobodil. Státní zástupce se ale proti rozsudku odvolal. Středočeský kraj od příštího roku zvýší příspěvek profesionálním hasičům z 5 na 8 milionů korun ročně. Schválili to zastupitelé. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje bude peníze dostávat po dobu 5 let, celkem tak získá 40 milionů korun. Hasiči peníze využijí třeba na vybavení pro záchranu lidí z výšky a vody nebo na techniku pro zásahy u dopravních nehod. Sněmovna znovu schválila zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Přehlasovala v úterý veto Senátu, podle nějž je změna proti ústavním zásahem do kompetencí hlavy státu. Úpravu teď dostane k podpisu prezident. Petr Pavel již v březnu řekl, že k takové změně nevidí důvod. V Norsku se dnes koná pohřeb krále Haralda V. Krátce předpolednem král naposledy opustí svůj palác a bude následovat soukromé rodinné rozloučení v kapli. V poledne půjde procesí z paláce směrem ke katedrále, kde po celostátní minutě ticha začne pohřební mše. Za Česko se posledního rozloučení zúčastní prezident Petr Pavel. A počasí bude zataženo až oblačno. Ráno a dopoledne čekáme místy, odpoledne a večer pak na celém území kraje déšť, ojediněle i bouřky. Později srážky ustanou a naměříme 21 až 24 stupňů, na východě kraje až 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: D1, Praha-Brno, za sjezdem na Čechtice, kilometr 67. Po nehodě je tam uzavřený stoupací pruh, místo je označené a je to bez kolony. Sledujeme situaci na D7 na příjezdu do Prahy kolem sjezdu na letiště, kvůli nové uzavírce sjezdu ve směru z Chomutova. Zjišťujeme podrobnosti, koukáme, špekulujeme, kudy by se to dalo objet, ale všechno ukáže až ranní špička, která právě začíná. 2,5 minuty po půl sedmé.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A jen stručně, Jano, fotbal nebo hokej?
1: Tentokrát to bude hokej a bude o Slavii.
0: A vyhráli, prohráli?
1: Nechte se překvapit, už za chvíli.
2: Dobré ráno, Střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: Hlavní favority na triumf a s tím spojenou účast v extraligové baráži se kromě Jihlavy, Vsetína nebo Zlína má řadit taky pražská Slavia. Vítěz základní části z poslední sezóny bude chtít vylepšit konec ve čtvrtfinále.
1: Já si myslím, že by měla na to jít do extraligy vstupem novýho hlavního vlastně generálního majitele nebo většinovýho majitele, tak si myslím, že jsme připraveni ekonomicky na to hrát extraligu.
2: Tvrdí předseda představenstva hokejové Slavie Stanislav Tichý.
1: Na příští sezónu to úplně jako úkol číslo jedna není. Ale nový většinový majitel, pan Kucharčík, to chce řešit ve velice krátkodobém horizontu, postupně ten kádr obměňovat tak, aby o tu extraligu bojoval.
2: Nejvyšší soutěž Slavia opustila v roce 2015. Baráž si od té doby zahrála jen jednou, hned v první sezóně po sestupu. Dvakrát se naopak ani nedostala do play-off. V minulém ročníku Maxa ligy sice Pražané ovládli základní část, pak ale skončili už ve čtvrtfinále.
3: My věříme, že ten tým budeme mít kvalitní a máme kvalitní. Po ty loňské sezóně čekáme, že budeme prostě hrát na špici, ale stojíme nohama jakoby na zemi.
2: Říká šéf sportovního úseku Patrik Eliáš.
3: Já věřím to, že hlavně ta liga a ta soutěž bude atraktivní a my budeme jeden z těch týmů, který bude hrát atraktivní hokej.
2: I když je to už 18 let, tak Slavia stále zůstává posledním pražským týmem, který získal extraligový titul. Ale už 12. sezónu v řadě se bude v Edenu hrát až druhá nejvyšší hokejová soutěž v Česku.
4: Máme zkušený hráče, máme mladý hráče, máme velmi perspektivní, kteří se nám budou zlepšovat, takže já souhlasím s názorem majitelů, že budoucnost Slavie může být v postupu, ale nemyslím si, že to bude letos.
2: Tvrdí trenér David Bruk, do nové sezóny Maxa ligy vstoupí hokejisté Slavie duelem s ambiciozním Vsetínem. Tomáš Petr, Český rozhlas.

0: Do středočeské přírody se úspěšně vracejí zubři a další velcí kopytníci, nejsou ale jen atrakcí pro turisty, působí jako takzvaní lékaři krajiny. A právě o nich a nejen o nich to bude v rámci dnešního dopoledního povídání s hostem Daliborem Dostálem a Ivetou Chlumskou. Samozřejmě poslouchejte středočeské dopoledne po 11. hodině.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Nepředbíháme, zatím ráno, teď po ránu, ve středních Čechách zataženo až oblačno a je to místo s deštěm. Ten dešť ale v průběhu dne bude po celém území kraje, pak ustane v průběhu večera a noci a jinak na teploměru 21 až 24, na východě kraje až 25. Ne na holou.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Dobré ráno. Liberecká směrem do centra se ucpává už z konce Cínovecké. I v té už se chvílemi zpomaluje a to kousek za sjezdem na Čakovice. Odtud k Blance pojedete více než 20 minut. Po Vltavskou směr Blanka se sune zatím kratší fronta mezi Zenklovou a Bulovkou. V Hloubětíně se jede pomaleji k Belskou směrem z Letňan od Novopatské i po Poděbradskou od Rajské zahrady zhruba v úrovni stanice metra. Provoz sílí na východní části okruhu i na navazu Štěrboholské spojce, a to v úseku mezi D11 a Europarkem. V Českobrodské do centra trvá zdržení na příjezdu do Běchovic z újezdu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Aktuálně z provozu, vlakového provozu, je to mimo středočeská zpráva, ale má odraz přepad do našeho kraje a Prahy. Provoz na trati z Chebu do Plzně omezil pád stromu na trakční vedení, vlaky kvůli tomu nejezdí v úseku mezi stanicemi Dolní Žandov a Lázně Kinžvart. Všechno se bude opravovat, ale zatím všeho do času. Popojedeme, jsme u Alexa, pozvánky k dnešnímu odpolednímu vysílání. Koho bude mít? Na koho si posvítila? Tentokrát bude hostem neurokouč, profesor Aleš Stuchlík. A vy se dozvíte třeba i to, co ho přivedlo ke studiu mozku.
1: Bylo to tak, že já jsem chtěl odjakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vyspaných zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc.
0: A ještě aktuálně z pražské integrované dopravy Flora Jiřího Spoděbrat, IP Pavlova, špatně zaparkované auto a ne ho odtáhnou. Takže jednosměrný odklon linek 11 a 13, Flora Orionka Šumavská, náměstí míru IP Pavlova.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Poslanci by se dnes měli znovu zabývat zavedením EET. Lidé v Horním Bezděkově na Kladensku se dnes v referendu vyjádří ke stěhování soukromé školy do obce. A čekáme zataženo až oblačno, postupně na celém území kraje déšť s ojedinělými bouřkami a teploty do 25 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Sněmovna bude znovu projednávat zavedení elektronické evidence tržeb. Zákon s výhradami vrátili senátoři. Z EET chtějí například vyjmout bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Navrhli taky zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů, vysvětluje předseda senátorského klubu KDU ČSL Josef Klement.
3: Protože každý zaměstnavatel může nabídnout svým zaměstnancům, a dneska víme, jak je na tom trh práce, tento benefit, a nevím, proč by měl být zastropován, když není zastropován limit pro volnočasové aktivity. Apropo, tyto benefity zaměstnavatel poskytuje ze svého zdaněného zisku, takže státu nic nebere.
2: Lidé v Horním Bezděkově na Kladensku budou dnes v referendu hlasovat o kapacitě soukromé základní a střední školy Donum Felix. Do tamního letohrádku Vendula se má přestěhovat z Kladna. Žadatelé referenda chtějí omezit kapacitu školy na 90 žáků. Podle nezávislého starosty Petra Boháčka se bojí nárůstu dopravy, prachu a hluku z aut.
4: 3 ulice okolo bývalého letohrádku Vendula se jim nelíbilo, že tam budou mít vlastně několikanásobnou dopravu, než byli zvyklí. Vzhledem k tomu, že letohrádek skončil vlivem covidu, takže 5 let byl klid, takže teď se jim nelíbí ta doprava.
2: Vedení školy se brání tím, že má na úpravu letohrádku a stěhování všechna povolení. Pražští záchranáři budou sdílet zkušenosti z praxe s kolegy z Dubaje. Zástupci obou záchranných služeb podepsali memorandum o spolupráci. Vymění si mezi sebou informace o řešení mimořádných situací i zavádění nových technologií, popisuje mluvčí záchranné zdravotnické služby Jana Poštová.
5: Dubajskou stranu zajímají zejména zkušenosti Prahy s krizovou připraveností a řešením mimořádných událostí i náš model operačního řízení. Spolupráce se zaměří na vzájemné porovnávání klinických postupů, například při péči o pacienty s akutním srdečními obtížemi či politraumatem. Sport.
2: Tenistka Linda Nosková v singlu na US Open do semifinále nepostoupila. Světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 7-10 v super tiebreaku rozhodující sady.
0: Počasí.
2: Dnes čekáme zataženo až oblačno, ráno a dopoledne místy, odpoledne a večer pak na celém území kraje déšť, ojediněle i bouřky. Později srážky ustanou, naměříme 21 až 24 stupňů, na východě kraje až 25.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
6: Začínáme na dálnici D11 a vlastně i na části, nebo na startu, jižní spojky.
7: Dobré ráno, vy jste hlásili sjezd D11 na Pražský okruh, pohodě ta kolona furt trvá, nicméně už je prodloužená na takový ten nájezd. To je vlastně přímo sjezd z dálnice, jo. Tam je vlastně podjezd pod mostem a ne za zatáčkou to stojí. Jo.
6: Pozor na výjezdu z hlavního města, silnice Radotín-Třebotov, tak kdo jedete z Radotína nebo blíž Radotínu, po nehodě osobní a nákladní auto. A ještě informace z Benešovska. Ode dneška až do 13. října zavřená silnice mezi Čerčany a Podmračím. Jde o ulici U Lesa, kde se opravuje povrch vozovky, zkrátka tudy ne a musíte jinudy.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A já to doplním, když známe lepší cestu, tak prosím pěkně objížďka z Čerčan přes Přestavlky, Vranov, Vranovskou Lhotu a Soběhrady.
0: Dobré ráno, střední Čechy.
6: Líbezné ráno, máme skoro 5 minut po 7, za chvíli další téma a to bude něco o dopravě.
2: Přesně tak, bude to o zvýhodněném jízdném, protože lidé, kteří pobírají podporu na živobytí v rámci dávky státní sociální pomoci, budou ji moct opět používat.
0: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 7 hodin a 10 minut. Kvůli vyššímu počtu odstavených jednotek City Elephant je část vlaků Českých drah na příměstských linkách v okolí Prahy vedena pouze jednou jednotkou místo obvyklých dvou spojených souprav. Cestující proto musí na některých spojích počítat s nižší kapacitou a menším komfortem.
1: Věříme, že tuto informaci přijmete s pochopením.
2: Region Express.
0: Pojedeme dál, už jsme slíbili, o čem se budeme bavit, tak pojďme to dokousnout. Lidé, kteří pobírají podporu na živobytí v rámci dávky státní sociální pomoci, mohou opět využívat v Praze zvýhodněné jízdné v rámci systému Pražské integrované dopravy. Jaké jsou podmínky a jak systém funguje, zjišťoval Tomáš Kopáček.
3: Rada hlavního města Prahy rozhodla o znovu zřízení speciálního tarifu. Pro koho je tato nabídka určena, vysvětluje mluvčí Pražské integrované dopravy Filip Drápal.
4: Pro sociálně potřebné, což jsou lidé, kteří pobírají takzvanou složku na živobytí v rámci dávky státní sociální podpory. Odvíjí se to celé od státního sociálního systému, proto také ta sleva nějakou dobu neplatila, protože se měnila struktura těch slev a vůbec způsob jejich uznávání a dokladování.
3: Nově mohou cestující, kteří splní podmínky, využít zvýhodněného měsíčního kupónu za 165 korun.
4: Na tu slevu mají nárok pouze právě lidé, kteří pobírají tu speciální sociální dávku a zároveň, kteří jsou schopni v poměrně krátkých časových intervalech doložit opakovaně. Jelikož úřad práce vydává ta potvrzení elektronicky, tak i tato sleva se váže právě na elektronické jízdné pouze, takže je potřeba při žádosti o tu slevu každý měsíc doložit právě potvrzení z úřadu práce, že na tu slevu má ten daný člověk nárok, a potom hned si požádat o ten zlevněný kupon. Ten doklad se vydává na nějakých 35 dní a ten zlevněný kupon platí 30 dní. Takže i hned potom je potřeba si požádat o ten zlevněný kupon, který pak může platit celých 30 dní.
3: Žádost lze podat pouze prostřednictvím e-shopu Pytlítačka. Na kontaktních místech ani v zákaznickém centru ve Škodově paláci tato možnost není. Podrobné informace o podmínkách tarifní kategorie, postupu podání žádosti i odpovědi na nejčastější dotazy jsou k dispozici na webu pytlítačka.cz. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
2: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Za 2 minuty 7:45.

0: Na hodinách 7.15 a půl.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Sjezd z dálnice D7 k letišti směrem ze Slaného do Prahy je stále otevřený. Dnes by ho měli na více než 14 dní uzavřít. Situaci sledujeme a budeme vás včas informovat. D5 na příjezdu do metropole směrem z Plzně plní kamiony. Nesouvisle se sunou od Rudné z 6. kilometru až na okruhu směr na D1. Zrychlují až za Ořechem na 19. kilometru. Ve Strakonické směrem do centra těsně za sjezdem na jižní spojku před Baran Barandovským mostem zůstává blokovaný pravý pruh. V něm policisté zasahují u nehody nákladního a osobního vozidla. Ta už stojí na šrafování a provoz nijak neomezují. Z konce Barandovského mostu se sune kolona do Břížskou až k Mrázovce. Tam naberete okolo 10 minut navíc a dlouhé zdržení čekejte na východní části okruhu, následně na Štěrboholské spojce směr Lanový most. Úsek mezi Černým mostem a Europarkem pojedete téměř půl hodiny a zdržíte se i na trase z Letňan do Hostivaře, konkrétně ve Kbelské. Od Novopatské k Poděbradské, pak i v průmyslové mezi Českobrodskou a jižní spojkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 550. Počasí ve středních Čechách.
0: Také, co nás čeká dneska za počasí, nejen to prozradí Táňa Míková z Kavčích hor z redakce o počasí ve 7:45, teď ale ke mně nebo se mnou. Aktuální teploty po ránu velmi vysoké, skoro i 20, jo, je tady i 20, tu hlásí měřící stanice z Poděbrad, 19 kousek Brandýs nad Labem a nejvyšší teplota Cerhenice 21 a kousek. V předpovědi počasí po ránu zataženo až oblačno a místy se může objevit občasný déšť a během dne bude srážek přibývat, odpoledne a večer zaprší v celém kraji, později večer začne déšť od západu ustávat a teploty se dostanou na 21 až 24, na východě až na 25. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, na frontě přechodně silnější. Jinak další tropický den, kdo jedete na Moravu, chystejte si, stále plavky budou zapotřebí.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
3: Ať už potřebujete schodit nějaké to kilo, dostat se do psychické pohody, nebo začít se zdravým pohybem, můžete zkusit chůzi s hůlkami. Poradit nám s ní přijde předsedkyně Českomoravské federace Nordic Walking Jana Stejskalová.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: i nejmenší dítě ví, co je to plechovka, jak ji ale popsat a kde se s ní můžete setkat a co se do takové plechovky dává.
1: To je z plastu, z kovu,
2: masa.

se to. Já jsem měla jahody a v tom byl taková voda. A ta byla sladká. Vezmeš brčko, stíčíš to do polehkovky a piješ to s brčkem, to je dobrý.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: 7.28, aktuální čas, čas pro Zubra. A proč? No ono, do středočeské přírody se úspěšně právě zubři vracejí. A další velcí kopytníci nejsou ale jen atrakcí pro turisty, působí jako takzvaní lékaři krajiny. A pomáhají přežít i dalším živočichům i rostlinám. Podrobnosti prozradí Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina v rámci dnešního středočeského dopoledne po 11. hodině. Právě v půl za necelou minutu Jana Poctivé ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Taky sledujeme situaci na dálnici D7 na příjezdu do Prahy i odjezdu, výjezdu. Vůbec okolí letiště dnes je to takové celkem všechno zapeklité, dopravní blamáž, chtělo by se říct. Jak to tam vypadá, uslyšíte nejen v zelené vlně, ale i po 7.39.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: V Česku začínají chybět ambulantní specialisté nejen v odlehlých regionech, ale i třeba v Praze a Středočeském kraji. Poptávka je po alergolozích nebo očních lékařích. Současní specialisté stárnou a mladí lékaři dávají přednost nemocnicím, kde nemusí řešit vlastní ordinaci. Co by mohlo s nedostatkem lékařů pomoct, to se dozvíte ve zprávách v 8. Z obce Březno na Mladoboleslavsku se vrátilo do Kralup nad Vltavou víko pivovarského sudu z roku 1870. Tento historický artefakt darovali městu manželé Čochtářovi a majitel březenského hostince Jiří Krouský. Víko zdobí restauraci Bohemia, která je součástí opraveného pivovaru. Originály dopisů o lze vystavuje ode dneška památník Národního písemnictví v Praze. Václav Havel dopisy, které už v 80. letech vyšly knižně, adresoval své manželce z vězení v letech 1979 až 83. A volební uskupení nebo nezávislí kandidáti pro říjnové obecní či senátní volby mohou ještě dnes nominovat do okrskových volebních komisí své zástupce. Ti pak budou 9. a 10. října dohlížet na hlasování a po jeho skončení sčítat odevzdané hlasy. A počasí čekáme zataženo až oblačno, ráno a dopoledne čekáme místy, odpoledne a večer pak na celém území kraje déšť a ojediněle i bouřky. Později srážky ustanou, naměříme 21 až 24 stupňů, na východě kraje až 25.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Začínáme na sedmičce. Jak jsme zmiňovali dopravní blamáž, tak co se děje v oblasti letiště?
3: Právě to, co jsem slyšel, že nájezd ze sedmičky na letiště šel zemřej, tak už to právě není tak.
2: Ano, ten je zavřený, ale uzavřený sjezd ve směru z Chomutova do ulice Aviatické. A ještě popojedem D11.
4: Dobré ráno, prosím vás, jedu po D11 ve směru na Prahu a v tom levém pruhu ve zúžení, je mezi 29. a 28,5 kilometrem vypadla značka přes to hrazení.
2: Hliník se odstěhoval do Sadské.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: U silnice 7 a té oblasti zůstaneme ještě za pár minut.
1: Přesně tak, řidiči ode dneška tam nemůžou sjíždět z dálnice D7 a my máme na místě našeho reportéra Josefa a za chvíli uslyšíte živě víc.
0: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 8,5 minuty po půl osmé a Český rozhlas Střední Čechy. Řidiči ode dneška nemůžou sjíždět z dálnice D7 ve směru od Kladna na letiště. Silničáři totiž pokračují v rekonstrukci křižovatky ulic Aviatická a Lipská. A sjezd na 2 týdny uzavřen. Policisté očekávají dlouhé kolony a dopravní komplikace. No a jaká je situace na místě pár minut po uzavření, ví, poví Josef Beneda. Vítejte.
1: Hezký den. Na Lipské ulici

0: musí především vybudovat základy pro budoucí nájezd na letiště. A to nelze udělat za plného provozu. Zároveň uzavírku využijí k tomu, aby rozšířili krajnice. Sjezd na letiště ve směru ze Slaného se znovu otevře 25. září. Práce na křižovatce ale budou dál pokračovat. Oprava začala letos v dubnu a měla by být hotová nejpozději do září 2027. Policisté i vedení letiště Václava Havla proto cestujícím doporučují, aby raději využili spoje hromadné dopravy, například trolejbusovou linku z nádraží Veleslavín. Ta totiž může využívat ulici k letišti a opravované křižovatce se vyhýbá, takže jí nehrozí zdržení v kolonách.
1: Ještě poslední věc, jak bude křižovatka vypadat po té celkové rekonstrukci?
0: Tak ona, ta křižovatka Aviatické a Lipské ulice, byla ve špatném stavu a také přetížená. Z Evropské ulice na letiště denně jezdilo 65 tisíc aut. Dělníci tu opraví nové silniční větve o celkové délce 4 kilometrů. Vznikne 8 ramp a 2 kolektorové pásy. Vzniknou také 2 mosty a 400 metrů dlouhá protihluková stěna. Zároveň stavbu připravují tak, aby se silnice pod křižovatkou mohla do budoucna rozšířit na 3+3 jízdní pruhy. Náklady na celou opravu jsou 895 milionů korun.
1: Ještě jednou připomenutí pro ty z vás, kdo pojedete autem na letiště nebo tím směrem, je potřeba vyrazit o dost dřív, anebo využít lépe trolejbusovou linkou z pražského Veleslavína. Budete tam fakt rychleji. Josef Beneda, děkujeme, hezký den.
0: Také děkuji, naslyšenou.

0: Čtvrtě na osm, kdo tam? Dobré ráno.
1: Krásné, dneska už dokonce i po dešti krásné ráno.
0: Táňa Míková, Táni, vítej u nás ve středních Čechách. Chtěl jsem říct chvíli, že to je osvěžující ráno, potom zase takové prádelní ráno, takové dusné a hlavně horké mi přijde.
1: No tak teď máme opravdu docela teplo ve středních Čechách, i když na západě už to tak úplně neplatí, spíš bych řekla, že v západní polovině máme ty teploty do 20 a řekněme od hlavního města dál na východ nad 20, ale ono to neplatí úplně beze zbytku. Na některých místech i na západě jsou ty teploty zatím pořád vyšší a déšť už prošel, ten první prošel už do 5 hodin ráno hlavním městem, do 6 potom většinou území a teď už máme i na východě po dešti. Nicméně není to poslední déšť toho dnešního dne, ještě nějaký bude následovat.
0: Řada rekordů teplotních v průběhu včerejška, asi nejteplejší den nejen týdne, ale možná i měsíce, to už asi takhle pro dnešek platit nebude, viď?
1: Tak takhle na Moravě by to ještě mohlo nějaký ten rekordík dát, ale rozhodně to nebudou 3/4 země jako včera. My počítáme s tím, že během dnešního odpoledne budou už na západě teploty třeba jenom 18 stupňů Celsia, tak to opravdu není moc. Na druhou stranu platí, že na západě se bude ochlazovat nejrychleji, bude tam pršet spíš během dne. Na východě bude ještě dopoledne vlastně docela hřejivé a odpoledne přijdou srážky taky později, spíš bych řekla třeba kolem 6-8 hodiny večer, zatímco na tom jeho západě může začít pršet už mnohem dřív.
0: Víme, kolik toho má sprchnout, napadnout, kolik kapek a jaké teploty vlastně budou obecně?
1: Tak když se držíme středních Čech, tak tam budou maximální teploty 21 až 24 stupně Celsia. Na východě kraje to může být do 25, to je taková ta magická hranice letního dne, takže tam by ještě mohl být letní den. Pokud někoho zajímají ty opravdu hodně vysoké teploty, tak se musí vydat na Moravu. A pokud někdo už na to ochlazení čeká jako na smilování, tak když vyjede třeba směrem na Cheb, tak tam myslím, že bude ještě daleko chladněji. No a pokud jde o srážky, budou se vyskytovat během dopoledne spíš výjimečně, ale může přijít občasná přehánka nebo nějaký deštík ještě dopoledne. Víc jich ale čekáme během odpoledne, kdy přejde ještě taková další fronta přes naše území a tím pádem můžeme čekat občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska zřejmě dojdou i bouřky, pokud se tam někdo chystá, tak předtím můžu trošičku upozornit, že bouřky budou na východě země. U nás ve středních Čechách ta pravděpodobnost je velmi malá. Řekli jsme, že teploty do 24, maximálně 25 a množství srážek 1 až 10 mm, to znamená až 10 litrů vody na metr čtvereční. Výjimečně tam, kde by pršelo víc, přišla nějaká intenzivnější přehánka, tak do 20.
0: A noc na zítřek a zítra přes den, změna?
1: No, tak během noci už u nás ve středních Čechách počítáme s tím, že bude sice ze začátku ještě dost oblačnosti, bude ale ubývat a pršet už moc nebude. Ty ranní teploty půjdou na 11 až 8, ojedinělé až na 6 stupňů Celsia, tak to je ochlazení docela citelné proti tomu dnešnímu, jak si řekl, prádelnímu ránu. No a během dne už ty teploty rozhodně nebudou stoupat tak vysoko. Měli bychom se připravit na to, že budou zhruba do 19-20 stupňů Celsia.
0: Táňa Míková, děkujeme moc, odpoledne naslyšenou.
1: Těším se na to a všechny zdravím, pěkný den.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: A já opět začnu D7 na trase ze Slaného do Prahy. Už nesjedete k letišti. Silničáři odbočku na více než 14 dní uzavřeli kvůli stavebním úpravám. Objízdná trasa z exitu 3 a pak ulicí ke Kopanině, nebo můžete jet až do Prahy, otočit se na exitu 28 Evropská, pokračovat zpátky na Slaný. V tomto směru zůstává sjezd na letiště otevřený, volný, sjedete bez potíží. Objízdné trasy jsou zřetelně označené. Kolona narůstá. Od Středokluk už z 5. kilometru k odbočce na Horoměřice pojedete více než čtvrt hodiny. Na severu metropole trvá dlouhé zdržení v Liberecké do centra, z konce Cínovecké k Blance je to na bezmála půl hodiny. Plné zůstává i okolí Kobylského náměstí. Zenklová k Bulovce, po Vltavskou se sune kolona mezi Čuprovou a Bulovkou. Tam ztratíte 10 až 15 minut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 9. září. Svátek mají Danieli. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nedaleko Veselí nad Moravou spadl v roce 1831 velký meteorit. Pod názvem Veseli je dnes uložený ve Vídni. Poslední veřejná poprava na území tehdejšího Rakouska-Uherska se konala v Plzni před 155 lety v roce 1871. Za městem blízko dnešní střední strojnické školy byl oběšen vrah a vůdce lupičské bandy Jan Janeček. Výstavba čistírny odpadních vod v Praze Bubenči byla zahájena před 125 lety v roce 1901. Dnes je to ekotechnické muzeum. První pravidelná letecká pošta na světě začala létat před 115 lety. Od 9. září 1911 vozila letadla poštu mezi Hendnem na severovýchodním předměstí Londýna a asi 30 kilometrů vzdáleným sídlem britské královské rodiny ve Windsoru. Velký kormidelník, čínský vůdce Mao Tse-tung zemřel v Pekingu před 50 lety v roce 1976. Spolu se Stalinem a Hitlerem se zařadil k nejkrutějším diktátorům 20. století. V důsledku jeho socialismu zemřelo více než 70 milionů Číňanů. Přesto je dosud vyobrazen na všech čínských bankovkách. Martina Navrátilová skončila s aktivním tenisem před 20 lety. Triumfem mixu na tenisovém US Open a zároveň ziskem svého 59. Grand Slamového titulu završila svou bohatou kariéru. Zakládající člen skupiny Katapult, bubeník Anatolij Kohout, by dneska oslavil kulatou 80. Kulatou 60 má dneska populární americký herec Adam Sandler a já přeju krásný den.

0: Gráček slaví padesátiny. Přijďte je oslavit v neděli 13. září na zámek Loučeň. Čeká vás rodinný den plný her, soutěží, tvoření i zábavy a samozřejmě oblíbený igráček v mnoha podobách. My tam budeme také, tak se u nás zastavte. Den s igráčkem začíná v 10 hodin. Více informací najdete na webu zamekloucen.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
1: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Příští rok by mladí lékaři mohli získat víc peněz od státu na školicí místa. Stavba okružní křižovatky na silnici 112 u Struhařova na Benešovsku letos nezačne. Bude zataženo až oblačno, postupně v celém kraji déšť s ojedinělými bouřkami a teploty do 25 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké ráno. Dotace na takzvaná rezidenční místa pro mladé lékaři by příští rok mohla vzrůst ze současných 50 na 70 tisíc korun měsíčně. Ministerstvo zdravotnictví s tím počítá v návrhu státního rozpočtu. Dotace je určená pro absolventy, kteří se školí u zkušenějších kolegů a má pomoct s nedostatkem lékařů v některých oborech. Zkrátit čekací doby na vyšetření by v budoucnu mohly i elektronické žádanky, říká za ministerstvo Renata Povolná.
6: Od elektronických žádanek si slibujeme především lepší přehled o tom, kam jsou pacienti odesíláni a jaká je tím pádem reálná dostupnost jednotlivých vyšetření. Systém by měl pomoci omezit situace, kdy je například jeden pacient současně objednán na stejné vyšetření na několika pracovištích.
4: E-žádanky mají být povinné od poloviny příštího roku. Začátek výstavby okružní křižovatky u Struhařova na Benešovsku se posouvá. Původně měly práce na křížení silnic 111 a 112 začít letos v létě. Nakonec práce odstartují na jaře. Proč silničáři stavbu kruhového objezdu odložili, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová.
7: V případě plánované okružní křižovatky jsme neobdrželi kladné stanovisko dotčených orgánů státní správy k realizaci dopravních omezení v zimním období. A z tohoto důvodu musíme zahájení stavebních prací posunout na začátek stavební sezóny 2027.
4: Vzácný fragment Evangelia svatého Marka opustil po 700 letech Česko. Církev ho za přísných bezpečnostních opatření převezla do italské Aquileje. Dokument, který pro české země získal Karel IV., je pojištěný na desítky milionů eur. V Itálii bude se zbývajícími částmi Evangelia součástí mezinárodní výstavy do konce dubna příštího roku, říká jedna z kurátorek akce Martina Dlabajová.
8: Všechny ty fragmenty, které mají každý svůj jiný příběh, se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla, kde podle legendy celý tento rukopis vznikl. Sport.
4: Bývalý fotbalový reprezentant Radek Bejbl je novým asistentem trenéra českého národního týmu Santiho Denii. Se Španělem v minulosti nastupoval jako hráč za Atlético Madrid. Jmenování někdejšího záložníka schválil výkonný výbor fotbalové asociace.
5: Počasí.
4: Dnes bude zataženo až oblačno. Ráno a dopoledne čekáme místy, odpoledne a večer pak v celém kraji déšť. Ojediněle i bouřky. Později déšť ustane, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na východě kraje až k 25.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
9: Aktuálně čerstvá dopravní nehoda v našem kraji, už se dívám. Dálnice D149. Kilometr v nájezdu směr Praha. Po nehodě osobní auto zůstalo na místě, kamion ujel. D6, 57. kilometr směr Praha, je tam neprojezdný pravý pruh, v jízdním pruhu je pneumatika, ať do ní nevjedete. a informace ze sedmičky nebo z oblasti letiště, jak to vypadá. D7 před Prahou, kdo jedete z Chomutova od tohoto směru, kolona se sune ze 4. kilometru, 15 minut za uzavřenou odbočku na letiště, dá se buď otočit u Evropské nebo sjet už na exitu 2, případně 5 u Středokluk a vzít to v obou případech přes Tuchoměřice. To budou mít místní radost.
10: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
9: A teď mi tady ještě naskočila čerstvá zpráva z Prahy jugoslávských partizánů po nehodě dodávka, která srazila chodce. Buďte opatrní na svých cestách. I dneska ve středu 9.9. pojďme si udělat ten den hezčí. Pojďme se na sebe usmívat. Já vím, že pro druhé to bude vypadat jako, že jste polobotomy, ale vy víte proč, oni ne.
10: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nechtů nebolí? Protože viditelnou část nechtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nechtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nechtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nechty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nechtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nechty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nechty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nechty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin, 18 minut a Český rozhlas Střední Čechy k tomu.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Kdo jste neposlouchali v předchozí hodině, Táně Míková z České televize zahlásila, jak je a jak bude.
2: Krásné, dneska už dokonce i po dešti krásné ráno. Teď máme opravdu docela teplo ve středních Čechách, i když na západě už to tak úplně neplatí, spíš bych řekla, že v západní polovině máme ty teploty do 20 a řekněme od hlavního města dál na východ nad 20. A déšť už prošel ten první do 5 hodin ráno hlavním městem, do 6 potom většinou území a teď už máme i na východě po dešti. Nicméně není to poslední déšť toho dnešního dne, ještě nějaký bude následovat. My počítáme s tím, že během dnešního odpoledne budou už na západě teploty třeba jenom 18 stupňů Celsia, tak to opravdu není moc. Na druhou stranu platí, že na západě se bude ochlazovat nejrychleji, bude tam pršet spíš během dne. Na východě bude ještě dopoledne hřejivé a odpoledne přijdou srážky taky později, spíš bych řekla třeba kolem 6. 8. hodiny večer, zatímco na tom jeho západě může začít pršet už mnohem dřív.
0: Tak ještě jednou teplotně a hlavně kolik toho spadne.
2: Když se držíme středních Čech, tak tam budou maximální teploty 21 až 24 stupně Celsia. Na východě kraje to může být do 25, to je taková ta magická hranice letního dne, takže tam by ještě mohl být letní den. Pokud jde o srážky, budou se vyskytovat během dopoledne spíš výjimečně, ale může přijít občasná přeháňka. Víc jich ale čekáme během odpoledne, kdy přejde ještě taková fronta přes naše území a tím pádem můžeme čekat občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska zřejmě dojdou i bouřky, pokud se tam někdo chystá. U nás ve středních Čechách ta pravděpodobnost je velmi malá. Řekli jsme, že teploty do 24, maximálně 25 a množství srážek 1 až 10 mm, to znamená až 10 litrů vody na metr čtvereční. Výjimečně tam, kde by pršelo víc, přišla nějaká intenzivnější přehánka, tak do 20.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na východní části okruhu se táhne dlouhá kolona už z konce Novopatské, chvílemi od sjezdu na Satalice. Krokem se pokračuje okolo Černého mostu až do Štěrbohol za Europark. Uvedená trasa vyjde na více než půl hodiny. Podobný čas ztratíte i po pojížděním z Letňan do Hostivaře k Belskou, z Novopatské až k Poděbradské, následně Průmyslovou až k jižní spojce. Liberecká z konce Cínovecké k Blance také na téměř půl hodiny provoz v tunelech v Troji navíc se začaly regulovat. Zdržení se tak nevyhnete ani v Povltavské od Čuprovy, ani v Trojské od Zámku či se zhora od Kobylis.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: O nás, o bláznech, 5,5 minuty před 8:30. Teď z ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V rámci výstavby dálničního úseku D7 mezi Knovízem a Slaným Západ jsme na začátku minulého týdne zprovoznili první 3 kilometry z celkových 6,5. Doprava je tam vedená v režimu 1+1 s maximální povolenou rychlostí 80 km v hodině. Na přelomu října a listopadu plánujeme převést provoz na celou jednu polovinu nově budovaného 6,5 kilometru dlouhého úseku. Kompletní úsek D7 mezi Knovízem a Slaným Západ, který bude stát zhruba 1,5 miliardy korun, otevřeme řidičům v obou směrech příští rok.
2: Český rozhlas, střední Čechy.

0: S vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Ta nejdůležitější vlastně informace pro nás, posluchače ze středních Čech a Prahy, je Josef Beneda. O ní mluví i ve zpravodajství s Janou Taušovou. I já jsem o tom mluvil nesčetněkrát. Sedmička.
1: Hezký den. Na Lipské ulici, která propojuje dálnici D7 a Pražský okruh, se začaly tvořit kolony ve směru ze Slaného a Kladna. Řidiči, kteří chtějí z dálnice D7 na letiště, musí pokračovat rovně po ulici Lipská až k dalšímu sjezdu směrem do centra Prahy, kde se musí otočit a vrátit k letišti. Ještě doplním, že sjezd ve směru na Kladno a Slaný od Prahy zůstává otevřený. Sjezd na letiště ve směru ze Slaného se znovu otevře 25. září. Policisté i vedení letiště Václava Havla proto cestujícím doporučují, aby raději využili spoje hromadné dopravy, například trolejbusovou linku z nádraží Veleslavín. Ta totiž může využívat ulici k letišti a opravované křižovatce se vyhýbá, takže jí nehrozí zdržení v kolonách.
0: Zkrátka buďme připraveni na všechno v rámci dopravy, obzvlášť a kdo chce odletět, no tak nemlich.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
3: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a Málku a vyhraj.
4: O svačině to roztočíš.
5: A Málka. Krásná zdravá svačina.
6: Půl deváté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
6: Poslanci se dnes znovu vrátí k zavedení elektronické evidence tržeb. Senát zákon vrátil s pozměňovacími návrhy. Z EET chce vyjmout třeba bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Středočeský kraj od příštího roku zvýší příspěvek profesionálním hasičům z 5 na 8 milionů korun ročně. Schválili to zastupitelé. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje bude peníze dostávat po dobu 5 let. Celkem tak získá 40 milionů korun. Hasiči peníze využijí třeba na vybavení pro záchranu lidí z výšky a vody nebo na techniku pro zásahy z dopravních nehod. Dětské prolezačky ve tvaru hasičského auta nebo traktoru můžou nově využívat děti v Praze 13. Dělníci opravili dvě hřiště v Holíšovské ulici, přidali i další herní prvky a obnovili dopadové plochy nebo oplocení. Za rekonstrukci městská část zaplatila přes 2,5 milionu korun. Kateřina Siňaková postoupila do semifinále čtyřhry na tenisovém US Open. S Townsendovou porazili pár Bukšaová, Melicharová, Martinezová 6-4 a 6-2. Linda Nosková naopak v singlu končí, podlehla Sabalenkové z Běloruska. A počasí bude zataženo až oblačno. Ráno a dopoledne čekáme místy, odpoledne a večer pak v celém kraji déšť a ojediněle i bouřky. Později srážky ustanou, naměříme mezi 21 až 24 stupni. Na východě regionu až 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Začínáme na dálnici D1 směr Brno.
7: Já bych chtěla nahlásit na D1 dost nebezpečnou situaci. Je to 54. a 5. kilometr směrem na Brno. Bez stoupání, kde jsou tři pruhy, tak v tom pravým, naprosto bez označení, jenom na blikačkách stojí kamion. Jakože úplně ani neobstavný, ale totálně zablokovaný pravý pruh, nemá trůhelník, nikdo není venku.
0: Na příjezdu do Prahy z Chomutovské D7 od rána zavřený sjezd k letišti, kolona není nějak dvakrát výrazná, za letištěm je to tak na 10 minut od exitu 3, tam se sjíždí na Tuchoměřice a za nimi potom kolona vzniká mezi okružními objezdy u autosalonu před Aviatickou, ve směru z Prahy kolona skoro od Evropské taky 10-minutovka, tak to jde.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 8.33, popojedem.
6: Ano, přesně tak, už za chvíli v našem živém vysílání vám představíme úplně nové onkologické centrum v Praze, Motole a na Homolce.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.
8: Jdu si lesem a náhle tu potkám slečnu sen, slečnu sen.

0: 8:38, posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, jak zpívá Václav Neckář, máme dobrou zprávu. Dneska v 11 hodin se otevře pacientům Národní onkologické centrum ve fakultní nemocnici Motol a Homolka. V moderním komplexu budou mít nemocní veškerý servis pod jednou střechou. Jeho vybudování stálo skoro 5 miliard. Centrum je už částečně v provozu.
1: Já bych řekl, že se tady cítím dobře. Je to tady pěkný, vybavený. Máme tady furt ty stejný dobrý lidi kolem sebe.
2: Říká pacient David Jestříbek. Leží přitom na lůžku onkologické kliniky. Do zdejší nemocnice se vrací opakovaně. Poprvé je ale v novém onkologickém centru.
1: Jsou tady teplý véči a tak, takže za mě paráda.
3: Teď jsme vyšli z místnosti, kde leží pacienti. Tady jsou jednotlivé pokoje, dívám se pokoj 11, 12.
4: Jsou vybavený prostě kompletně všechno, co pacient potřebuje.
2: Popisuje mi, jak to vypadá na jednom ze dvou lůžkových oddělení staniční sestra Monika Burešová.
4: Vlastně nejnovější postele, techniku, skvělé pumpy. Pacienti mají soukromí, protože jsou o po dvou.
2: Vedle přibližně poloviny lůžek tu už začaly fungovat také ambulance. Ukazuje mi o několik pater níže vedoucí lékař Národního onkologického centra fakultní nemocnice Motol a Homolka David Feltl.
5: Ta idea je taková, že to jsou ambulance multioborové. Jasně, že tady dominuje onkologická klinika, ale budou tady ambulance dalších odborností, bude tady chirurg, budou tady rehabilitace, všechno to, co vlastně ten pacient, který má zhoubný nádor, potřebuje.
3: Teď stojíme před dveřmi, na kterých je cedulka koordinátor onkologické péče, jméno Simona Juzová.
6: Dobrý den, paní Simono.
7: Tady působím zatím sama, ale určitě do budoucna nás tady bude víc, protože to koordinování opravdu podle mě je hodně důležitý pro ty pacienty. Snažím se usnadnit jim tu cestu, zařídit jim brzký termín na to vyšetření, aby se co nejdříve mohla zahájit léčba.
2: Podle dat Národního onkologického registru v Česku přibylo v roce 2020 skoro 7.

0: Někdo z vás teprve teď rozlepil svá víčka, víka? Ano, vítejte do nového dne, je jim středa 9. září. A kdo jste už nějakou tu minutu vzhůru, hodinu vzhůru, tak přijímáte další vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Přidáme informace o počasí, ano, máme tady před sebou. Dneska teploměry ukáží 21 až 24 stupně, na východě kraje i 25. Občasný déšť, zatažená obloha, bude se to střídat. Ano, sprchne, ale co dál, jak to vypadá? Máme takové informace od Táni Míkové.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: Počítáme s tím, že bude sice ze začátku ještě dost oblačnosti, bude ale ubývat a pršet už moc nebude. Ty ranní teploty půjdou na 11 až 8, ojedinělé až na 6 stupňů Celsia, tak to je ochlazení docela citelné. No a během dne už ty teploty rozhodně nebudou stoupat tak vysoko. Měli bychom se připravit na to, že budou zhruba do 19-20 stupňů Celsia.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Dobré ráno, před Barandovským mostem trvá zdržení jak na jižní spojce téměř od nájezdu z Vídeňské. K regulované mrázovce je to téměř na půl hodiny, tak ve Strakonické tam nesouvislá fronta z Lahovic k mostu, plní se i Modřanská od Belárie. V Troji pokračuje regulace vjezdu do Blanky směr Břevnov, dlouhá kolona tak popojíždí Libereckou z Koncecí Novecké, po Vltavskou z Čuprovy i Trojskou od zámku. Ucpané zůstává okolí Kobylského náměstí i Libeňské zámku. Na východní části okruhu dlouhá kolona z Novopatské od sjezdu na Satalice. Krokem se pokračuje dál okolo Černého mostu až do Štěrbohol za Europark. Trasa vyjde na více.

0: než půl hodiny. A před uzavřeným sjezdem na letiště se sunou fronty z obou stran. Na D7 se zpomaluje u sjezdu na Tuchoměřice na 3. kilometru. Od Prahy u odbočky na Horoměřice v obou případech ztratíte okolo 10 minut. A ještě se podíváme na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy. Zdržení čekejte před omezením u Řitky. Kolona z 16. kilometru je na 10 až 15 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Tropy uprostřed zámeckého parku. Na zámku Konopiště je můžete od 20 hodin projít během komentované prohlídky skleníků v růžové zahradě. Čekají vás exotické rostliny, které si arcivévoda František Ferdinand d'Este přivezl ze svých cest nebo se jimi nechal inspirovat. Uvidíte historické fotografie a průvodci budou oblečeni v dobových kostýmech. Do ulic a veřejných prostranství Nymburka vstoupí monumentální skulptury sochaře Čestmíra Sušky, které budou na různých místech města reagovat na okolní architekturu i prostor. Projekt Obydlené město nabídne pohled na známá místa trochu jinak. Zahájení výstavy se koná v 18 hodin u kina Sokol v Nymburce, následuje komentovaná procházka s autorem a projekce filmu Rezavé květy. Z Poděbrad do celého světa. Právě taková byla cesta zdejšího skla. Výstava Poděbradské sklo v Polabském muzeu připomíná 150 let místní sklářské tradice. Od prvních sifonových lahví přes žárovky až po slavný olovnatý křišťál. Uvidíte historické výrobky, dobové fotografie i rozsáhlou kolekci skla ze sbírek muzea. Poděbradské sklo si můžete prohlédnout do 15. listopadu. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Případ požáru Národního parku České Švýcarsko znovu projednává Pražský vrchní soud. Obyvatelé Horního Bezděkova na Kladensku budou v referendu dnes hlasovat o stěhování soukromé školy do obce. Bude zataženo až oblačno, postupně v celém kraji déšť a ojedinělé bouřky. Teploty do 25 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv vám přeje Jana Taušová. Pražský vrchní soud dnes znovu projednává případ rozsáhlého požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka, který ale vinu odmítá. Ústecký krajský soud ho letos v lednu už podruhé osvobodil, státní zástupce se ale proti rozsudku odvolal. Lidé v Horním Bezděkově na Kladensku budou dnes v referendu hlasovat o kapacitě soukromé základní a střední školy Donum Felix. Do tamního letohrádku Vendula se má přestěhovat z Kladna. Žadatelé referenda chtějí omezit kapacitu školy na 90 žáků. Podle nezávislého starosty Petra Boháčka se bojí nárůstu dopravy, prachu a hluku z aut.
2: Tři ulice okolo bývalého letohrádku Vendula se jim nelíbilo, že tam budou mít vlastně několikanásobnou dopravu, než byli zvyklí, vzhledem k tomu, že Letohrádek skončil vlivem covidu, takže 5 let byl klid, takže teď se jim nelíbí ta doprava.
0: Vedení školy se brání tím, že má na úpravu Letohrádku a stěhování všechna povolení. Od dnešního rána je na 2 týdny uzavřený sjezd z dálnice D7 na pražské letiště ve směru od Slaného a Kladna. Kvůli přestavbě křižovatky Aviatická tam řidiči neprojedou do 25. září. Využít můžou silnici od Tuchoměřic a Přední Kopaniny, nebo sjezd v opačném směru, vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Řidiči, kteří pojedou na letiště po D7 od Slaného, ať využijí oficiální objížďku přes sjezd na Evropskou ulici, kde se otočí a pojedou zpět k letišti jako z centra Prahy. Sjezd ve směru na Kladno a Slaný od Prahy zůstává plně otevřený. Sport.
0: V nominaci české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy je 9 hráčů z loňského mistrovství světa. Na něm Češi skončili čtvrtí, což byl jejich nejlepší výsledek samostatné historie. V týmu jsou i letošní mistři Evropy do 22 let. Nominaci vysvětluje trenér národního týmu Jiří Novák.
4: Samozřejmě možná tu nejsou kluci, který jsme oslavili, který v našich očích by byli pro ten tým platný, ale jsou tady jiní kluci, kteří s náma jsou od začátku přípravy, kteří o ten svůj post bojovali a svůj pílí prostě si o tu nominaci řekli. Ten tým bude trošičku jiný, než byl na mistrovství světa, ale to neznamená, že musí být silnější nebo slabší.
0: Češi do boje v základní skupině na mistrovství Evropy v Itálii vstoupí v pátek proti Řecku. Počasí. Bude zataženo až oblačno, ráno a dopoledne čekáme místy, odpoledne a večer pak na celém území kraje déšť, ojediněle i bouřky. Později srážky ustanou, naměříme 21 až 24 stupňů, na východě kraje až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Severovýchod metropole zůstává zaplněný, hlavně Liberecká z konce Cínovecké k Blance, Kbelská od Novopatské až k Poděbradské, dál i Průmyslova až k Jižní spojce a Novopatská od Kbelské k Černému mostu, dál i východní část okruhu až do Štěrbohol za Europark. A znovu připomínáme, komplikace na D7 směrem ze Slaného do Prahy se kvůli uzavřenému sjezdu k letišti tvoří fronta už od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
5: Přeji vám krásný den uprostřed pracovního týdne.
1: Středočeské dopoledne.
5: A co nabízíme? Samo sebou příjemnou muziku Abba, Činasky, Petr Novák, Věra Špinarová a další zapějí v této hodině. Sport je pro handicapované obrovskou motivací. Platí to i v případě neratovického bojovníka Martina Zikmunda. Jeho příběh ten nabídneme už za chvíli.
1: Střed- středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Modern Talking na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Ještě jednou krásnou středu ve naší společnosti. Zdravotní problémy nejsou důvodem pro to, aby člověk nesportoval. Své o tom ví Martin Zikmund z Neratovic na Mělnicku. Potkat ho můžete na nejrůznějších sportovištích. Od vody, přes led až po extrémní závody. Zkrátka sport se stal nezbytnou součástí jeho života, který ho provází.
1: Běhám obrlých, takže roštěp páteře od malá a to je asi ten největší handicap. Hraju parahokej, jezdím závodně parapaloboardy a běhám různý šílený extrémní závody.
2: Přiblížil svůj handicap Martin Zikmund. Popisuje podrobně svou sportovní kariéru a její průběh.
1: Začínal jsem s parahokejem, dneska už je to vlastně 20 let, takže to už je docela dlouhá doba. Prostě je to klasický hokej vlastně na sáňkách, což asi dneska už mnoho lidí ví. Pak jsem přešel na extrémní překážkové závody za začátku Spartan, kdy opravdu člověk běhá po sjezdovkách, překonává různé překážky. A poslední roky se věnuju de facto vlastně parapadlobordu, kdy máte klasický nafukovací prkno, máte na tom speciální takovou židli a na tom člověk jezdí závody.
2: Parahokej má dnes už jen pro zábavu. Za to na vodě sbírá úspěchy a medailová umístění.
1: Co se týče těch parapadlobordů, tak tam jsem několikanásobný mistr republiky, takže tam se samozřejmě daří. Zároveň i ve světě jsem se účastnil několika zajímavých akcí, kdy jsem třeba jezdil v Holandských kanálech 220 km non-stop. Tam jsem teda odstoupil po 96 km po 16 hodinách. A co se týče těch závodů běhání, tak to už mám taky už jsem tak jako pro radost, už jsou tam takový jako oddychovky.
2: S ohledem na jeho handicap s roštěpem páteře, se jen těžko dá vybrat sport, který je pro něj nejnáročnější.
1: Takhle nedá se to úplně říct. Každý ten sport má něco. Na tom hokeji samozřejmě člověk musí mít nějakou sílu v rukách při tom běhání, trošičku potřebuje ty nohy, aby mu zafungovaly v některých věcech. Samozřejmě ty ruce taky. V tom parapodboru zase člověk potřebuje třeba i břicho, aby se dokázal i třeba jako zapřít. Takže on každý ten sport má něco a ta náročnost si myslím, že tam asi stejná záleží strašně moc. Vlastně třeba o těch parapodboru, jakou vzdálenost jede. Když jede, já nevím, 200-300 metrů, tak tam zase musí být výbušnost, když potom jede 10, 20, 30, 50 kilometrů, tak samozřejmě tam to musí fungovat i třeba ta hlava. No.
2: Jak jste asi vypozorovali, pro Martina Zikmunda je sport nedílnou součástí jeho života. Bez aktivního pohybu si žádný z dnů neumí představit.
1: Tím, že ten sport jsme měli v rodině nebo máme v rodině, táta už nehraje, že jo, samozřejmě v 70 letech fotbal, ale pro ně ten sport je jak manželství, no. Prostě furt někde a ano, já si bez toho sportu neumím ten život představit, no. Já když týden nemůžu nic dělat, tak je to pro mě strašný problém, bolí mě celé tělo. Já jednou asi na tom sportovišti budu muset umřít, no.
2: Před sebou pak má nejrůznější výzvy. Včetně jednoho závodu přímo doma v Neratovicích na konci září.
1: Pořádáme 24-hodinovou jízdu na parknech, na padlobordu. Závod, který se jede 24 hodin s tím, že samozřejmě člověk si může zastavit, vyspat se tak, jak potřebuje, počítá se co nejvíc kilometrů. Je to zároveň i český mistrovství republiky v maratonu. Je pravda, že já si tam chci asi potvrdit a doufám, že se to podaří ujet přes těch 100 kilometrů.
2: Uzavřel svůj příběh Martin Zikmund. Z Neratovic Pavel Petr, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Poprvé za 700 let opustil Česko fragment Markova evangelia, které do Prahy přivezl Karel IV. Dokument si lidé teď můžou prohlédnout na výstavě v italské Aquileji. Za chvíli vám povíme víc.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: O zdravém vztahu k vlastnímu tělu a k jídlu nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka, o poruchách příjmu potravy.
2: Začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst strašně jako zdravě. Hlídala jsem si kvalitu potravin.
1: Jaký postup zachránil Viole život?
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: pasuje viac môj.
1: Jak už jsem naznačila, vzácný fragment Evangelia svatého Marka doputoval z Prahy do italské Aquileje. Dokument, který přivezl do Prahy Karel IV., opustil hlavní město po 700 letech. V Itálii bude společně se zbývajícími částmi Evangelia součástí mezinárodní výstavy.
2: Tady například můžeme číst o poslední večeři, o odchodu do Getsemanské zahrady, o ukřižování a konec evangelia je věnovaný na nebestoupení páně.
3: Ukazuje mi archivářka Pražského hradu Lenka Kluková okopírované stránky, které podle legendy napsal v Benátkách sám evangelista Marek. Ty do českých zemí přivezl Karel IV.
2: Karel IV. Při své cestě za korunovací císařskou do Říma se zastavil v Aquileji u svého polovlastního bratra Mikuláše, který byl v té době patriarchou aquilejským. A ten mu vyšel vstříc právě s tímto evangeliem svatého Marka, neseným v průvodě.
3: Část Markova evangelia je psaná na jemný pergamen, který při skladování v depozitáři, ale také při přepravě, vyžaduje speciální teplotu a vlhkost.
2: Tady máme transportní kufry značky Rimowa, které jsou vyrobené primárně pro fototechniku do pralesa a jsou schopné uchovat tyto nejzácnější věci v požadovaném klimatu.
3: Bezpečnější převoz evangelia, které je pojištěné na desítky milionů eur, zajistil i speciální dvouvrstvý přepravní box.
2: Tyto bedny se navezou, otevřou se a nechají se, aby přijali to klima, které panuje v tom depozitáři. Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
3: Dodala archivářka Pražského hradu Lenka Kluková. Fragment bude více než půl roku vystavený pro veřejnost i se zbylými částmi, které jsou dnes uložené v Cividale del Friuli a v bazilice svatého Marka v italských Benátkách, říká kurátorka výstavy Martina Dlabajová.
4: Vlastně od té doby tento fragment Českou republiku neopustil, české země neopustil. Všechny ty fragmenty, které mají každý svůj jiný příběh, se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla, kde podle legendy celý tento rukopis vznikl.
3: Fragment je dnes součástí takzvaného svatovíckého pokladu, který spravuje metropolitní kapitula u svatého Víta. Pražské arcibiskupství udělilo podle mluvčího Pavla Šrétra celé výstavě v Itálii záštitu.
5: Jde o unikátní projekt, který nám připomíná, že rukopisy nejsou jen vzácnými předměty uloženými v archivech a knihovnách. Souhlasem generací, které nám předali své poznání a svou víru a dokladem našich křesťanských kořenů.
3: Výstava v italské Aquileji začne v sobotu 12. září a potrvá do 25. dubna příštího roku. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy.
1: A za chvíli se dozvíte, že staré zářivky v učebnách základní škole v Hostivici u Prahy nahradila moderní LED světla. Náklady za elektřinu by díky tomu měly klesnout až o 60%. Navíc mají světla pozitivní vliv na zdraví dětí. Zajímá vás víc? Dozvíte se to za chvíli.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: to.
1: Podvod Honzy Nedvěda na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Máme 9:45. Dozvíte se, že žáci v základní škole v Hostivici u Prahy mají ve třídách nová plnospektrální LED světla. Ta jsou úspornější než staré zářivky a navíc jsou šetrnější k očím a podporují kognitivní schopnosti. Studenti by se tak měli lépe soustředit a zapamatovávat si informace.
2: Žáci základní školy v Hostivici se na začátku září vrátili do tříd, ve kterých jsou nová LED světla. Ještě minulý rok tady byly jen staré zářivky, popisuje Lukáš z 8. třídy.
3: No je strašný, jako většina jich vypadávala jako často a byly takový čárkovaný.
4: No byly takový, že pořád blikaly a nebylo to moc dobrý.
2: To dává jeho spolužák Alan. Z

0: Staré zářivky navíc nebyly podle ředitelky školy Michaely Rosenkrantzové bezpečné.
1: Po celé škole jsme měli taky ty obyčejný zářivkový světla s takovýma těma trubkama. Různě to hučelo, to osvětlení nebylo kvalitní, v každý třídě bylo ještě jako jinak silný a vydávalo to zajímavý zvuky. A pak nám tady dvě ty zářivky vydoutnaly na chodbě a museli přijet hasiči.
0: Technici proto po škole rozmístili přes 1200 nových LED světel. Náklady za elektřinu by podle ředitelky teď měly být nižší o 60%.
1: Víme tady už dopředu, že by mělo dojít k velký energetický úspoře, tam bychom se měli při těch 12 světlech pohybovat někde kolem 300 000 za rok. A především teda, protože na třídách máme ty plnospektrální pro kognitivní světla, tak by to mělo působit na kognitivní funkce dětí.
0: Plnospektrální zářivky svítí podobným světlem, jako je to ze slunce, a jsou tedy zdravější. Na rozdíl od klasických LED světel navíc vyzařují i azurovou a tmavě červenou barvu, přibližuje Hynek Medřický, technologický ředitel společnosti Spectrasol, která světla vyrobila.
2: Náš mozek v obrazovém centru si ty barvy dokáže dopočítat, ale ten neobrazový systém potřebuje ty azurové vlnové délky pro podporu kognitivního výkonu. Podporuje schopnost zapamatovat, schopnost vyvolávat z paměti a zkrátit reakční čas. A ty tmavě červené, tato energie, vlastně podporuje regeneraci oka.
0: Pozitivní dopady tohoto světla na žáky zkoumali podle něj v letech 2018 až 2020 i odborníci z Českého vysokého učení technického v Praze.
2: Ti studenti, kteří seděli pod světlem, které je plnospektrální a prokognitivní, to znamená je vyrovnané od 480 do 670 nanometrů, tak měli lepší výsledky než studenti, kteří byli pod původním světlem.
0: Vedení města za nová světla zaplatilo zhruba 4,5 milionu korun. Investice by se mu díky finanční úspoře měla vrátit do 13 let. Z Hostivice u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
4: Už jen 12 minut a bude tu 10. hodina. Další zprávy pro vás chystá Jana Taušová a po 10. se dozvíte třeba to, že v Kosmonosích u Mladé Boleslavy probíhají dny duševního zdraví. Vyrazil tam i náš reportér, přihlásí se nám do vysílání. Taková lednička zdaleka není ideálním místem pro všechny druhy zeleniny a podrobnosti bude mít zase Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady. A k tomu příjemná muzika, tak co víc si přát, hezký den.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku a Málku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: A Málka. Krásná zdravá svačina.
5: Deset hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
5: Sněmovna by se měla znovu zabývat zavedením elektronické evidence tržeb. Středočeský kraj zvýší příspěvek profesionálním hasičům a bude zataženo až oblačno, později v celém kraji déšť a ojedinělé bouřky, teploty do 25 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv vám přeje Jana Taušová. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat zavedením EET. Vládní zákon jim s výhradami vrátil Senát. Od elektronické evidence chce osvobodit bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Senátoři navrhli taky zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi zákona o EET odmítá.
6: Se z toho nakonec senátoři teda udělali za bramboračku, to je neuvěřitelné. Ne, protože prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci, kdokoliv to může pustit. Je to vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
5: Středočeský kraj od příštího roku zvýší příspěvek profesionálním hasičům z 5 na 8 milionů korun ročně. Schválili to zastupitelé. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje bude peníze dostávat po dobu 5 let a celkem tak získá 40 milionů korun. Hasiči peníze využijí například na vybavení pro záchranu lidí z výšky a vody nebo na techniku pro zásahy u dopravních nehod. Kraj jim v letech 2022 až 2026 přispěl celkem 25 miliony korun. Pražští hygienici evidují za srpen 9 nových případů onemocnění žloutenkou typu A, z toho 2 u dětí. Loni v srpnu zaznamenali 133 případů. Počet nových výskytů nemoci v Praze klesá od začátku roku. Podle hygieniků to potvrzuje, že šíření onemocnění zpomaluje a loňská epidemie postupně odeznívá, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
7: I nadále doporučujeme dbát na prevenci. Nejlepší ochranou před hepatitidou A je důkladná hygiena rukou a dlouhodobou ochranu poskytuje pouze očkování.
5: Stovky policistů a celníků u hranic se Slovenskem nacvičují možné znovu zavedení hraničních kontrol. Akce potrvá do zítřejšího rána a prověří plány, které má policie na takovou situaci připravené. Hlídky na Mátkově kontrolují auta i jejich posádky. Zásadní dopravní komplikace policie neočekává.
0: Počasí.
5: Dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne čekáme místy, odpoledne a večer pak na celém území kraje déšť a ojediněle i bouřky. Později srážky ustanou, naměříme 21 až 24 stupňů, na východě regionu až 25.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
5: Na jižní spojce k Barrandovskému mostu popojíždí kolona od nájezdu z Vídeňské. Pokračuje také regulace vjezdu do Mrázovky. Zdržení tak může narůst až k půl hodině. Klidněji už je ale ve Strakonické, také v Modřanské i v ulici k Barrandovu. V Liberecké do centra se teď brzdí u Střížkova. Ve Kbelské směrem z Hloubětí na Doletňán je čerstvá nehoda kousek za nájezdem od Novopatské. V pravém pruhu se tam srazilo osobní auto s motorkářem a kolona je už od Poděbradské i v Novopatské od sjezdu na satelit. prosince. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A teď už pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou. Hezký poslech.
8: Jedeme dál, hezký den.
0: Středočeské dopoledne.
8: Co myslíte, patří brambory do ledničky? No, Jarka Vykoupilová a Babské rady to dnes proberou. Taky probereme to, že v Kosmonosích pořádají lékaři v psychiatrické nemocnici Dny duševního zdraví. Návštěvníci si tam budou moci prohlédnout některá oddělení nebo se zúčastnit různých přednášek. Jaký bude další program, tak to se dozvíte za chvíli. A příjemná muzika, ta už startuje. Za chvíli třeba Helena Vondráčková, Marek Ztracený, teď kapela Kabát.
0: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Tak to byla kapela Bad Boys Blue, která také přispěla do středečního dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. V psychiatrické nemocnici v Kosmonosích na Mladoboleslavsku dnes začínají dny pro duševní zdraví. Na programu jsou například přednášky o léčbě závislostí, hyporehabilitaci nebo třeba kanisterapii. Akce potrvá do pátku a přímo na místě je teď náš reportér Radek Duchoň. Radku, hezký den.
1: Hezký den, tady na místě je možné se podívat do psychiatrické nemocnice, zaměstnanci organizují prohlídky jednotlivých oddělení, je možné se dozvědět podrobnosti o tom, jak se starat třeba o pacienty s demencí, nebo co obnáší trénink kognitivních funkcí. Je tady připravených hodně přednášek, já se určitě půjdu podívat na přednášku o tom, jak se dá pomoct lidem, kteří patologicky hromadí předměty, včetně odpadků. Je možné se také dozvědět, jak zvládat stres a jak lze otestovat a cvičit si paměť. Dalším tématem je sexuologie. Organizátoři, lékaři a ošetřovatelé se snaží lidem přiblížit často tabuizované prostředí i témata, která s duševní nemocí úzce souvisejí.
0: Radku, pokud na akci dorazí i rodiny s dětmi, na co se můžou těšit?
1: Je tady připravený i program pro děti, studenty i pro dospělé. Jsou tady tvořivé dílny a soutěže, vyrábí se třeba keramika. Děti i dospělí se mohou dozvědět právě o hyporehabilitaci, kanisterapii, zahradní terapii a podobně. Tvoření má na starosti tým centrální terapie. No a program zpestří koncerty kapel nazvaných Hluchá parta a Smečka.
0: Radku, připravila nemocnice ještě třeba nějaký další doprovodný program?
1: Ano, tady v zahradě je možné se dozvědět o psech a ne když pes pomáhá, smysluplná kanisterapie se jmenuje ten program. Dále, jací jsou další zvířecí terapeuti. Třeba na některé oddělení tady chodí terapeuti dokonce s živým poníkem za pacienty. Je možné se také dozvědět o výrobě mandal, co je to senzorický koberec, nebo jak pracuje sokolník se sokolem. Zajímavé jsou také informace o Českém červeném kříži. Ještě připomenu, že dny pro duševní zdraví pokračují dnes do 16. hodiny a pak i zítra a ještě příští středu.
0: Z Kosmonos, tedy z psychiatrické nemocnice, kde probíhají dny pro duševní zdraví, se nám přihlásil reportér Radek Duchoň. Děkujeme za informace, hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Taková lednička není zdaleka ideálním místem pro všechny druhy zeleniny. Podrobnosti už za chvíli přidá Jarka Vykoupilová.

0: Relax a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Už jednou jsem tě získal, málem zpíval Karel Zich, a my teď získáme cenné informace třeba o tom, jestli brambory a dýně patří do ledničky.
1: Babské rady.
2: Některým druhům zeleniny se daří lépe v lednici, jiné to naopak neprospívá. Když už v chladničce zeleninu uchováváte, použijte speciální přihrádku k tomu určenou. A co do lednice nepatří? Brambory a batáty jsou poměrně citlivé na nízké teploty. Zesládnou, bramborový škrob se mění na cukry a naopak při vyšších teplotách změknou a klíčí. Ideálním místem na skladování brambor je tmavý a dobře větraný sklep s teplotou do 8 stupňů Celsia. Pobyt v lednice nesvědčí ani rajčatům, která při nízkých teplotách moučnatí a přichází o svoji chuť i vůni. Podobné je to i s paprikami. A co dýně, cukety a lilky? Ani tyto zeleninové kousky nedávejte do lednice. Vyhovuje jim tmavé, dobře větrané a studené místo, kde vám vydrží i 3 měsíce. Česnek a cibule mají v lednici tendenci zgumovatět a navíc by od nich mohly načichnout ostatní potraviny. Obě zeleniny v chladničce také rády klíčí.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Celine Dion, Krištof a teď Pavel Bobek s písní Víc nehledám. A my za vás hledáme informace v kalendáriu, abyste byli v obraze a věděli, jaké události v minulosti přineslo dnešní datum. Tak si na to počkejte.
3: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán.

tradiční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Půvabně nám zapěla Celine Dion na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. 9. zářijový den máme a vedle něj v kalendáři jméno Daniela. Má nadčasový význam a taky krásnou formu a podobu. Jméno je totiž ladné, lehké, okouzlující a logicky všechny tyto vlastnosti propůjčuje i svým nositelkám. Danielky, přejeme vám všechno nejlepší. Herec Filip Raimond slaví den narozeninový a další události s dnešním datem připomene Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 9. září. Svátek mají Danieli. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nedaleko Veselí nad Moravou spadl v roce 1831 velký meteorit. Pod názvem Veseli je dnes uložený ve Vídni. Poslední veřejná poprava na území tehdejšího Rakouska-Uherska se konala v Plzni před 155 lety v roce 1871. Za městem blízko dnešní střední strojnické školy byl oběšen vrah a vůdce lupičské bandy Jan Janeček. Výstavba čistírny odpadních vod v Praze Bubenči byla zahájena před 125 lety v roce 1901. Dnes je to ekotechnické muzeum. První pravidelná letecká pošta na světě začala létat před 115 lety. Od 9. září 1911 vozila letadla poštu mezi Hendnem na severovýchodním předměstí Londýna a asi 30 kilometrů vzdáleným sídlem britské královské rodiny ve Windsoru. Velký kormidelník, čínský vůdce Mao Tse-tung zemřel v Pekingu před 50 lety v roce 1976. Spolu se Stalinem a Hitlerem se zařadil k nejkrutějším diktátorům 20. století. V důsledku jeho socialismu zemřelo více než 70 milionů Číňanů. Přesto je dosud vyobrazen na všech čínských bankovkách. Martina Navrátilová skončila s aktivním tenisem před 20 lety. Triumfem mixu na tenisovém US Open a zároveň ziskem svého 59. Grand Slamového titulu završila svou bohatou kariéru. Zakládající člen skupiny Katapult, bubeník Anatolij Kohout, by dneska oslavil kulatou 80. Kulatou 60. má dneska populární americký herec Adam Sandler a já přeju krásný den.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: 11. hodina, která se blíží, přinese další zprávy s Janou Taušovou a máme středu, takže my si dáme taky středočeského hosta po 11. Do naší přírody a středočeské zvlášť se úspěšně vracejí zubři a další velcí kopytníci. Nejsou to jenom taková atrakce pro turisty, ale působí jako takzvaní lékaři krajiny a pomáhají přežít dalším živočichům i rostlinám. No a zatím vším hledejte ochranářskou společnost Česká krajina. Její ředitel Dalibor Dostál bude naším dnešním hostem. Tak si počkejte na podrobnosti, mějte hezký den a já se samozřejmě také budu připojovat k tomu, že vám budeme servírovat i příjemnou muziku.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

0: dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Víte, že kolínská dominanta, vodárenská věž, je od roku 2010 kulturní památkou? 45 metrů vysoká věž nabízí nejen krásný výhled na Kolín, ale také videoprojekci o vodě a výstavu věnovanou historii budovy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Soud zprostil viny muže obžalovaného ze založení požáru v Českém Švýcarsku. Středočeský kraj dá obcím na budování cyklostezek 13 milionů korun. Bude zataženo až oblačno, později odpoledne v celém kraji déšť a ojedinělé bouřky. Teploty do 25 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv vám přeje Jana Taušová. Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Muž čelil obžalobě ze založení požáru v Českém Švýcarsku před 4 lety. Oheň vypukl u Hřenska. Vystřídalo se u něj asi 6 tisíc hasičů a likvidovali ho skoro měsíc. Podle soudce Petra Smrže se nepodařilo prokázat, že bývalý dobrovolný ochránce parku za založením opravdu stál. Potvrdil tak rozhodnutí prvoinstančního soudu v Ústí nad Labem, který Lobotku viny zprostil už dvakrát. Verdikt je pravomocný. Je možné proti němu ale podat dovolání k nejvyššímu soudu. Středočeský kraj rozdělí přes 13 milionů korun na výstavbu nových úseků cyklostezek. Například Cerhenice na Kolínsku a Králův dvůr na Berounsku získají 5 milionů korun. Nové stezky mají cyklistům umožnit vyhnout se frekventovaným silnicím a zvýšit bezpečnost provozu. Vysvětluje krajský radní Petr Borecký z Hnutí STAN.
2: Ty cyklostezky všechny jsou ve fázi, že mají stavební povolení, to znamená, že samotná výstavba začne ze strany obcí velice rychle. Je otázka, jestli ještě letos na podzim nebo příští rok na jaře.
0: Pražští záchranáři budou sdílet zkušenosti z praxe s kolegy z Dubaje. Zástupci obou záchranářských služeb podepsali memorandum o spolupráci. Vymění si mezi sebou informace o řešení mimořádných situací i zavádění nových technologií. Popisuje mluvčí Pražské zdravotnické záchranné služby Jana Poštová.
3: Dubajskou stranu zajímají zejména zkušenosti Prahy s krizovou připraveností a řešením mimořádných událostí i náš model operačního řízení. Spolupráce se zaměří na vzájemné porovnání klinických postupů, například při péči o pacienty s akutními srdečními obtížemi či polytraumatem. Sport.
0: Fotbalisté pražské Sparty zabojují na trávníku druholigového Žižkova o postup do osmifinále českého poháru. Na trávníku Viktorie nastoupí letenští už bez vedoucího fyzické přípravy Jana Kola a trenéra pro standardní situace Jacka Wilsona, kteří po nepovedeném úvodu sezóny v klubu skončili. Zápas Žižkov-Sparta začne dnes v 19 hodin.
1: Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno, dopoledne místy, odpoledne a večer pak na celém území kraje čekáme déšť, ojediněle i bouřky. Později srážky ustanou, naměříme 21 až 24 stupňů, na východě kraje až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Vegbelské zhloubětí na Doletňán za nájezdem od Novopatské se řeší kolize osobního auta s motorkářem v připojovacím pruhu. Kolona je od Kolbenovy v Novopatské. Z konce D10 se sunou hlavně nákladní vozidla, osobní auta brzdí až před Gbelskou. A jedete-li magistrálou z Pankráce do Holešovic, čekejte zdržení zhruba z poloviny Nuselského mostu k Legerově a také se zdržíte v úseku mezi Anglickou a omezením u hlavního nádraží. Od Holešovic popojíždí auta mezi Florencí a IP Pavlova. Tak jděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
4: Stále hezký den všem.
1: Středočeský host.
4: Do středočeské přírody se úspěšně vracejí zubři a další velcí kopytníci a ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál bude za chvíli naším středočeským hostem. Počkejte si na podrobnosti.
1: Středočeský host.

0: Do středočeské přírody se úspěšně vracejí zubři a další velcí kopytníci. Nejsou to jen atrakce pro turisty, působí jako takzvaní lékaři krajiny a pomáhají přežít dalším živočichům i rostlinám. A zatím vším hledejte ochranářskou společnost Česká krajina. Její ředitel Dalibor Dostál je naším dnešním hostem. Vítejte u nás.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Ochranářská společnost Česká krajina sídlí v Kutné Hoře, ale vy máte celostátní působnost. Řekla bych, že vaším největším projektem je bezesporu návrat zubrů, divokých koní a praturů do volné přírody a založení přírodní rezervace v bývalém vojenském prostoru Milovice ve Středočeském kraji. Pojďte nám neználkům přiblížit, jak vlastně rezervace funguje. Zubři, pratuři, divocí koně, oni volně pobíhají po lese, anebo je máte v nějakých uzavřených ohradách?
1: Ta rezervace je ohraničená ohradníkem, to znamená, má hranici podobnou, jako známe třeba od běžných pastvin hospodářských zvířat. Tím ta podobnost končí, protože vlastně, tak jak jste zmínila, ti velcí kopytníci tam nejsou kvůli sobě samým, nejsou tím cílem, ale jsou vlastně jenom nástrojem, prostředkem k tomu, aby jsme s jejich pomocí obnovovali krajinu do původní pestrosti. Takže ta zvířata se tam pohybují dneska už na nějakých 350 hektarech, které jsou obkroužené návštěvnickými stezkami, takže vlastně jsou na uzavřeném prostoru, protože ve středních Čechách s hustou sítí komunikací určitě ti velcí kopytníci nemůžou být úplně na volno.
0: Kolik zvířat teď v současné době v rezervaci žije? Přeci jenom funguje už 11. rokem.
1: My se snažíme v těch posledních letech držet ty stavy zhruba na stejné úrovni, to znamená plus minus na nějakých 150 zvířatech, s tím, že veškeré přírůstky, které se v té rezervaci narodí, tak bezplatně poskytujeme zájemcům o podobné rezervace nejenom v České republice, ale i v zahraničí, takže teď vlastně chystáme během podzimu převozy zvířat z Milovické rezervace nejméně do 3 zemí v zahraničí, možná to vypadá i na 4 státy.
0: Já jsem říkala, že to jsou zubři, pratuři, divocí koně. Povězte mi, snesou se všichni dohromady?
1: Určitě snesou. Ta zvířata samozřejmě si nějak výrazně nekonkurují tím, že tam mají dostatek potravy, dostatek vody, tak vlastně se velmi dobře snáší navzájem. Dokonce podobně jako třeba kopytníci na afrických savanách velmi často mají tendenci zdržovat se někde poblíž ta stáda, protože oni tak vlastně v případě, že by se tam vyskytovali nějací nebezpeční predátoři, tak zvyšují šanci, že některé z těch zvířat toho dravce zahlédne a bude varovat všechny ostatní. Takže stejný princip vlastně funguje i v té Milovické rezervaci, byť tam samozřejmě ti kopytníci žádným predátorem aktuálně ohroženi nejsou, byť do té rezervace už v minulosti například vlk zavítal.
0: Dostanou se tedy vaši lidé pouze k těm zubrům, divokým koním a praturům, anebo je při troše dobré vůle můžou vidět samozřejmě i návštěvníci?
1: Určitě pro návštěvníky jsou ti kopytníci velmi atraktivní. Mohou je vidět jednak z těch okružních stezek, které obcházejí celou rezervaci. Kromě toho přímo u Milovic, nedaleko Ostravské ulice, se nacházejí dvě vyhlídky, takže návštěvníci mohou vlastně ta zvířata pozorovat z vyvýšeného místa a to jim vlastně pomáhá k tomu, že se dostanou vizuálně nad křoviny, které vlastně se v té rezervaci vyskytují. Mohou vidět, kterým směrem po té okružní stezce se ti kopytníci nacházejí a mohou vyrazit na tu správnou stranu, takže si ušetří kroky a nemusí to obcházet zrovna těmi místy, kde ta stáda zrovna nejsou.
0: Takže jinými slovy, vy jim to de facto umožňujete.
1: Přesně tak. A je to velmi oblíbené u lidí.
0: Ještě se musím zeptat, vy jako ředitel České krajiny, jste schopný také občas nějaké to zvíře zahlédnout, anebo sedíte jenom v kanceláři?
1: Bohužel zvířata vidím velmi výjimečně, protože platí ta druhá možnost. Já se věnuju hlavně té administrativě, té kancelářské práci, takže zvířata vidím výrazně častěji z fotografií dvou šikovných fotografů, kteří rezervaci pravidelně navštěvují a osobně zahlédnu spíš výjimečně.
0: Říká ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál je naším dnešním středočeským hostem. Středočeský host.

0: A vy zůstaňte stále ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čech. Je mým dnešním hostem ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál. Povídáme si tedy o přírodní rezervaci v Milovicích. Jak se vůbec zubři a další velcí kopytníci množí? Funguje to tak, že to necháváte vyloženě na přírodě, v gesci přírody tedy, anebo je nutná nějaká výměna třeba chovných kusů mezi dalšími rezervacemi?
1: Vždycky jednou za čas je potřeba ty samce vyměnit, protože tak, jak jsme zmínili, ta rezervace je ohrazená. To znamená, že za úplně přírodních podmínek ta zvířata by měla možnost migrovat mezi těmi jednotlivými stády. To samozřejmě v tom našem případě není možné, takže vlastně vždycky několik let je ten proces naprosto přirozený a vždycky, když začnou dorůstat potomci toho buď hřebce nebo býka v případě zubrů a praturů, tak je potřeba ty plemenné samce vyměnit zase s jinou rezervací. Takže vždycky několik let má ten samec svůj harem k dispozici a potom bohužel nastane střídání a vystřídá ho někdo jiný. Co se týče těch podmínek, tak jsou opravdu co nejpřirozenější, to znamená, máme jak u divokých koní, tak u praturů a zubrů vždycky několik samců a oni si musí přízeň těch samic vybojovat. To znamená, není to tak, že vlastně by měly ty samice přidělené.
0: Podstrčené.
1: Tak, ale vlastně musí prokázat nějaké schopnosti a třeba ty hřebci bojují nejenom mezi sebou, ale hlavně na začátku dostávají hrozně nařezáno i od těch klisen, protože i ty klisny musí vědět, že ten hřebec je dostatečně fyzicky zdatný na to, aby s ním měli kvalitní mláďata. To znamená, ty první dny ten hřebec dostává jednak kopance od konkurenta, potom ho koušou a kopou i ty klisny, takže ty první dny má opravdu velmi náročné, ale je to zase v té přírodě tak zařízeno, aby zkrátka se tam prosadili jenom ty nejzdatnější.
0: Já si říkám, jestli už jste v tom cílovém stavu, nebo jestli ještě máte tendenci a plánujete rozšiřování?
1: Určitě v těch současných hranicích jsme dosáhli toho našeho plánu. Do budoucna, pokud by byla nějaká možnost rozšiřování, tak určitě by bylo zajímavé i třeba z toho vědeckého hlediska k té rezervaci připojit alespoň někde kousek lesa, protože v přírodě vždycky bývají nejpestřejší ty přechody mezi různými typy prostředí. To znamená, ta největší pestrost není ani uprostřed té louky nebo pastviny ani uprostřed lesa, ale právě na tom přechodu mezi tou pastvinou a tím lesem, protože tam vlastně na několika desítkách metrů se vystřídají různé typy prostředí, je to různě osluněné, střídají se tam různé teploty a to vždycky zjednodušeně popisuju, že je to něco jako když jde člověk na vrchole Kilimandžára, kde se vystřídá několik těch typů vegetačních pásů na jedné hoře, tak podobně to bývá, když člověk přechází vlastně mezi tou otevřenou krajinou a tím lesem.
0: Mluvíme tady o stádu, o pastvinách. Má stádo stále co spásat?
1: Má, být samozřejmě ten letošní rok je výrazně složitější než ty předchozí. Ten projekt se trefil do neúplně příznivého období. My v prvním roce, kdy ta rezervace vznikla, tak začalo těch souvislých 10 suchých let a ten letošní rok nejenom, že nebyl výjimkou, ale ten extrém byl ještě větší, takže určitě ten letošní rok bude pro ta zvířata složitější než ty předchozí. Nicméně platí to, že ta zvířata samozřejmě nebudou určitě strádat, pokud by té pastvy byl nedostatek, což se vždycky dá odhadnout až někdy uprostřed zimy, tak samozřejmě jsme připraveni je v případě nějaké nouze přikrmovat, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet, protože zatím té pastvy je dostatek a jestli bude potřeba přikrmování nebo ne, bude vidět skutečně až na konci zimy.
2: Středočeský host. Hudební kavárna Pavla Vítka. Pozvání do studia tentokrát přijala hlasatelská legenda Saskia Burešová. Řeč bude nejenom o televizním kalendáriu, ale třeba také o vysílání pro vojáky anebo moderování televariete. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy. Mým hostem ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál. Je stále se mnou ve studiu. Zubři, pratuři a divocí koně, jak už jsme říkali, fungují taky jako lékaři krajiny. Co si vůbec pod tím člověk laik má představit? Jaký vliv mají na životní prostředí?
1: Právě ti divocí kopytníci dokáží s tou krajinou něco, co nezvládnou jiná zvířata. Je tam obrovský rozdíl jak mezi těmi divokými kopytníky a těmi hospodářskými zvířaty, kdy tím, že ti divocí kopytníci nejsou ze strany člověka rozmazlení, tak dokáží spásat jednak ty staré neúživné trávy, jednak různé plevely a tím tu krajinu zbavují vlastně těch hustých porostů a uvolňují prostor pro vzácné květiny. Takže zhruba po 3 až 4 letech, kdy ta krajina byla původně zarostlá právě těmi agresivními druhy tráv, tak najednou zřídne, zmenší svoji výšku a tím vytvoří prostor pro květiny. Takže první výsledek té pastvy těch velkých kopytníků byl, že ta krajina krásně na těch 100 hektarů rozkvetla. No a s tou květnatostí potom se začínají vracet různé druhy motýlů, včel, s tím, jak přibývá hmyzu, vracejí se ptáci a najednou člověk zjistí, že to, že ta krajina je chudá a málo pestrá, tak je vlastně způsobeno tím, že tam chybí ten nejdůležitější činitel, který tady po stovky tisíc a miliony let byl přítomný a vlastně rozpohybovával mnoho těch přírodních procesů a to jsou právě ti velcí kopytníci. Takže my vlastně máme, kromě toho, že je to vidět na první pohled a každý laik to může vidět, tak máme to štěstí, že ta lokalita je velmi zajímavá pro různé vědecké týmy, které tam dělají výzkumy, takže u těch dvou nejvzácnějších druhů, to znamená u motýlu je to modrásek hořcový, ty jeho počty narostly asi o 1700% za několik prvních let a u té nejvzácnější květiny hořce křížatého počty mladých semenáčků se zvýšily dokonce asi o 5,5%. Takže na tom je vidět, že skutečně ti velcí kopytníci té krajině neuvěřitelně pomáhají a vlastně dokáží dát i velmi zanedbanou, velmi zdegradovanou krajinu během několika let dohromady.
0: Překvapilo vás to, nebo jste s tím tak trochu počítali?
1: My jsme s tím počítali po mnohem delší době. I vědci, kteří jsou spoluautory toho projektu a od začátku na tom projektu spolupracují, tak čekali podobné výsledky, jako přišli po nějakých 3-4 letech až někdy za 10-12 let. Takže skutečně ta rychlost té proměny byla neuvěřitelná a ukazuje to, jak vlastně málo chybí k tomu, aby jsme mohli tu naši přírodu a naši krajinu obnovit skutečně na těch velkých plochách, protože ti velcí kopytníci kromě toho, že umí tu obnovu rychle, tak to umí i levně. Takže tam, kde je troška dobré vůle, tak se skutečně velmi rychle může vždycky podařit tu krajinu obnovit.
0: 11 let už tedy léčí takzvaní lékaři krajiny, velký kopytníci tedy přírodu, ale oni musí být v dobré zdravotní kondici, aby mohli někoho léčit. To znamená, že vy monitorujete také jejich zdravotní stav?
1: Určitě, ta zvířata pravidelně prohlíží veterinární lékař. My spolupracujeme s veterinářem ze Dvora Králové, který má mnohaleté zkušenosti právě z Královéhradecké zoo, kde je velké množství velkých kopytníků. A kromě toho se odebírají například vzorky trusu, tak aby se případně zjistil výskyt nějakých parazitů, protože v přírodě vlastně ty redukční mechanismy pro ty velké kopytníky byly hlavní dva. Za prvé jednou za mnoho let nějaká extrémně tuhá zima, vysoká vrstva sněhu, kdy ta zvířata si nedokázala najít dostatek potravy a hynula hlady. A druhý ten redukční mechanismus byl samozřejmě výskyt nějakých nebezpečných nemocí a hlavně těch parazitů.
2: Středočeský host.

0: Do třetí galaxie jsme se dostali s Michalem Davidem a já se stále ve studiu povídám s naším dnešním hostem, ředitelem ochranářské společnosti Česká krajina, Daliborem Dostálem. Rezervace v Milovicích slouží také pro mezinárodní ekologický výzkum a jako genetická banka. V čem tedy vědcům a genetikům konkrétně pomáhá?
1: Ta rezervace je významná tím, že to je zase nové místo, nový prostor, kde se ti velcí kopytníci uchytili, kde dlouhodobě žijí a některé druhy, například zubři, prošli velmi úzkým genetickým hrdlem, protože byli v přírodě úplně vyhubení a zůstalo jenom několik málo zvířat v zajetí, buď to v zoologických zahradách nebo v oborách. Takže například ta naše vzácnější bělověská linie pochází jenom ze 7 zakladatelů a proto je velmi důležité, aby vznikaly nové chovy v různých typech prostředí, protože v každém tom novém prostředí ta zvířata se adaptují, tím pádem přizpůsobují tomu prostředí svoji genetickou výbavu a tím se ta genetická výbava, která u těch zubrů byla velmi zúžená, znovu začíná samozřejmě velmi pomalu, ale rozšiřovat, to znamená, ta zvířata budou v budoucnu odolnější, než jsou dnes, protože velkou nevýhodou toho zúžení té genetické základny je, že ta zvířata jsou zatím velmi náchylná a velmi zranitelná na všechny onemocnění, ke kterým bylo náchylných jenom těch 7 původních zakladatelů. Takže právě to, že se ten genom postupně přizpůsobuje různým typům prostředí, tak způsobuje to, že se postupně rozrůzňuje. I proto je důležité, že se chystá nová rezervace pro zubry v Doupovských horách, kterou připravujeme ve spolupráci s ochranářskou společností Refugium, kde se zubři zase dostanou do jiného prostředí, budou se na ně adaptovat a to je hrozně důležité a díky tomu třeba o naše zvířata je obrovský zájem v regionech, které mají podobný charakter jako právě Milovická rezervace. Už loni jsme odvezli několik zubrů do Španělska, kde fungují jako výborná protipožární prevence, protože se změnou klimatu těch požárů v krajině přibývá. Když se tam vrací velcí kopytníci, tak množství požárů výrazně omezí. Teď řešíme vývoz zubrů do Chorvatska, kde jsou podobné podmínky. Takže právě to, že se ta zvířata zadaptovala na to nelesní prostředí, kde je drsné, suché a horké klima, tak jim potom pomáhá znovu osidlovat místa, kde původně žila.
0: Pomáhá vám třeba při výzkumu i moderní technologie?
1: Určitě v naší rezervaci se uskutečňuje několik velmi zajímavých výzkumů. V posledních 2 letech tam Agentura přírody, ochrany a krajiny realizuje výzkum nočních motýlů, který je velmi dobrý v tom, že na rozdíl od těch klasických postupů nemusí usmrcovat ty motýly, tak jako původně se lákají na nějaké světlo, ale nepadají do žádného jedovatého roztoku, ale jsou vyfoceni vlastně na té osvětlené ploše a potom je vlastně vědci v Dánsku, kam se teda ta posílají, analyzují si užitím umělé inteligence. Zároveň v rámci tohohle projektu, ale i dalších projektů, které třeba dělá Jihočeská univerzita, funguje výzkum ptáků, kdy vlastně hlasy ptáků nahrává celoročně záznamové zařízení. Potom je vědci analyzují a zase na nich učí na těch záznamech umělou inteligenci rozpoznávat jednotlivé druhy ptáků, tak aby se vědci do té vlastně poměrně mechanické práce, kdy jenom poslouchají a zapisují čárky, který hlas ptáka se tam objevil, tak aby je nahradil právě nějaký stroj s tou umělou inteligencí a vlastně díky tomu se potom budou dát zvládat výzkumy na výrazně větších plochách.
0: Říká můj dnešního ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál. A zůstaňte s námi, my si budeme povídat dál. Středočeský host.

0: Stále si na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy povídám s Daliborem Dostálem, ředitelem ochranářské společnosti Česká krajina. Jak si Česká republika v ochraně zubrů a dalších tedy divokých koní a praturu stojí v porovnání třeba s ostatními evropskými zeměmi?
1: My díky tomu, že spolupracujeme s vědci, tak se nám podařilo vytvořit geneticky velmi pestré stádo, takže i to je jeden z důvodů, proč o ty naše přírůstky je zájem po celé Evropě, protože už to první zakládací stádo bylo složené ze zvířat z 5 různých polských rezervací, potom v průběhu dalších několika let tam přibyla zvířata z bělověského pralesa, z německých zoologických zahrad, z českých zoologických zahrad, z Francie, z Holandska, takže skutečně po té genetické stránce je to velmi pestré a vlastně ti zahraniční zájemci právě o takováhle zvířata stojí.
0: Jedním z cílů České krajiny je právě zmírňování dopadů klimatických změn. Pomáhají tomu právě kopytníci v Milovicích?
1: Pomáhají tomu velmi výrazně a my jsme se k těmhle zjištěním v podstatě dostali takovou oklikou nebo náhodou, tím jak u nás běží spousta těch výzkumů, tak nás vědci, kteří ty výzkumy provádí, začali upozorňovat, že na vrcholku léta nebo na konci léta ta Milovická rezervace je pořád pěkně zelená, zatímco ty srovnávací plochy v okolí, kde se třeba pásly domácí krávy, už byly spálené jako někde v polopoušti. Takže se tomu tématu začali víc věnovat a zjistili, že díky tomu, že nepoužíváme tu veterinární chemii, tak vlastně se obnovil ten původní proces, kdy vlastně tam, kde se pasou velcí kopytníci, ti divocí, se ukládá uhlík do půdy v takovém množství, že je to vlastně jeden z nejdůležitějších procesů v přírodě k ukládání uhlíku a objevily se studie, které dokazují, že tam, kde se pasou velcí kopytníci, nejenom zubři a divocí koně, ale třeba v Africe žirafy, zebry, v Severní Americe bizoni, tak se ukládá do půdy o 50% víc uhlíku, než dokáží uložit veškeré lesy na planetě, včetně deštných pralesů. Takže skutečně pro klima ti velcí kopytníci jsou nesmírně důležití a je to výborná kombinace vlastně přírodního opatření, které spojuje obnovu biologické rozmanitosti a zároveň skutečně velmi výraznou pomoc tomu klimatu. A když se k tomu přičte vlastně ta atraktivita u veřejnosti, tak je to skutečně takové propojení, které nemůže jiný způsob ochrany přírody nabídnout.
0: Přímo bezkonkurenční.
1: Přesně tak.
0: Které vaše projekty se přímo dotýkají boje proti horku a suchu?
1: Tak určitě jsou to právě velcí kopytníci, kteří dokáží velmi, velmi účinně tomu klimatu pomoci. Kromě toho my upozorňujeme, že by vlastně lidé si měli z toho, co probíhá v přírodě, tak vzít příklad třeba i v péči o své zahrádky nebo o městskou zeleň, protože vlastně my o tu zeleně pečujeme takovým šetrným, extenzivním způsobem, zatímco o ty zahrady u chat a rodinných domů a hlavně třeba o veřejnou zeleň se pořád zbytečně často pečuje velmi intenzivně, to znamená všichni známe takové ty obrázky, jak uprostřed léta, kdy jsou čtyřicítky, tak pracovníci technických služeb v mnoha městech kosí ty bezpodmínečně suché trávníky, kde už není co kosit, ale tohle skutečně té městské zeleni nepomáhá a spíš to

0: 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Ještě chvíli bude naším hostem ve studiu ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál. My si tady povídáme o zubrech, také divokých koních, praturech, o Milovické rezervaci. Vy jste zmínil také to, co bychom my jako jedinci mohli všechno udělat pro to, abychom zadržovali vodu v krajině, že bychom neměli být tak úzkostní a dělat si ta golfová hřiště doma na zahradách a tak. Jako bojování třeba s nějakým invazivním druhem, to pro nás, pro laiky, asi moc dobré nebude. Jak ale vy, odborníci, vlastně bojujete právě s invazivními druhy?
1: I tady můžou lidé trošku pomoct, alespoň tím, že se nebudou ty invazní druhy vysazovat. Takže například lupina mnoholistá, což

0: je rostlina, která se stále třeba v některých zahradnictvích prodává, tak potom, když se rozšíří do přírody, tak dokáže udělat obrovské škody, takže my s tím potom bojujeme právě třeba v té Milovické rezervaci, kam se zrovna ta nešťastná lupina před lety rozšířila. A my zatím využíváme k potlačování těchto cizokrajinných rostlin, které utlačují právě ty naše vzácné domácí druhy, pomoc dobrovolníků, takže každý rok se v Milovické rezervaci uskuteční několik dobrovolnických akcí, kde desítky a někdy i stovky dobrovolníků pomáhají s likvidací právě těch nebezpečných invazek. Nicméně tím, jak ten problém s těmi invazkami narůstá, tak se snažíme nejenom pro Milovickou rezervaci, ale obecně pro ochranu přírody vyvinout i takové automatizované řešení, kdy ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, některými startupy a dalšími partnery vyvíjíme řešení, kdy dron bude z výšky sledovat rozlohu té rezervace a bude monitorovat jednotlivé druhy rostlin a potom na základě specializované aplikace a umělé inteligence vyhodnotí, které z nich jsou invazní a vyšle na to místo pozemního robota, který v první fázi dokáže tu invazku alespoň pokosit, aby nevykvetla a nešířila se semeny dál, a v dalších fázích potom budeme testovat i jiné typy likvidace, jako je třeba nějaké vyrývání nebo ničení laserem nebo elektrickým výbojem, tak aby skutečně jsme výrazně zlevnili boj s těmi invazkami a mohli jsme likvidovat na těch velkých plochách nejenom my, ale třeba i národní parky nebo chráněné krajinné oblasti.
1: Zase tady bude pomáhat moderní technologie.
0: Přesně tak.
1: Jaké jsou plány České krajiny, možná tak jenom v krátkosti, v rychlosti, do těch dalších měsíců a let?
0: Tak my určitě plánujeme ve spolupráci s Refugiem novou rezervaci v Doupovských horách a také ve spolupráci s Ústeckou univerzitou řešíme projekt, jak a kde by se případně velcí kopytníci mohli vrátit do přírody na bývalých těžebních oblastech v severních Čechách.
1: Takže plány smělé, ať se splní. Na závěr, stojí za návštěvu Milovická rezervace teď třeba ještě na podzim a v zimě?
0: Určitě třeba podzim, pokud se vydaří babí léto, tak je jedním z těch vrcholů návštěvnických, je to určitě lepší než ty 40 během léta.
1: Říká můj dnešní host, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, Dalibor Dostál. Já moc děkuji za to, že jste si udělal na nás čas, že jste k nám přišel, za spoustu velmi zajímavých informací, a budu se tě rozhodně těšit někdy příště na slyšenou a ať se vaší rezervaci daří.
0: Moc děkuji za pozvání, na shledanou.
2: Středočeský host.

Víte, jaký je nejvyšší bod středních Čech? Je to Tok v Brdech s nadmořskou výškou 865 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Kvůli odstaveným vlakům City Elefant jezdí na příměstských linkách v okolí Prahy část spojů s menší kapacitou. Hasiči v Kladně dohasili požár supermarketu. Odhadovaná škoda je 170 milionů korun. Bude zataženo až oblačno, později odpoledne v celém kraji déšť a ojediněle bouřky. Teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Jana Taušová. Část příměstských vlaků v Praze a Středočeském kraji jezdí dočasně s nižší kapacitou. České dráhy oznámily, že kvůli vysokému počtu odstavených vlaků City Elefant nasazují na železnici kratší soupravy. Vozidel je teď nedostatek kvůli technickým závadám, poškozením při mimořádných událostech a taky kvůli instalaci zabezpečovacího systému ETCS. Pokračuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Všechny spoje se nám podařilo zachovat, takže žádný nebyl odřeknut, ale řada vlaků jezdí pouze s jednou jednotkou místo obvyklých dvou a má tak nižší kapacitu. Na odstranění příčin a návratu vozidel do provozu intenzivně pracujeme.
0: Středočeští hasiči ukončili zásah u shořelého supermarketu v Kladně. Objekt předali firmě a nařídili jí zajistit dohled na 48 hodin. Budova začala hořet v úterý večer kvůli zkratu elektroinstalace pod střechou. Na místě zasahovalo 18 jednotek. Škodu hasiči upřesnili na 170 milionů korun. Dřívější odhad činil 120 milionů. Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování na pražském Zlíchově otevřela nový pavilon. Kapacita zařízení se tím zvýšila z 50 na 150 žáků. Magistrát za stavbu zaplatil 140 milionů korun. Pokračuje ředitelka školy Helena Hajnová.
3: Ta škola je určená pro děti, které mají nepoškozený intelekt, ale mají problémy v běžných základních školách. A ty problémy se projevují neklidem, nesoustředěností, agresí, vztekem. Sport.
0: V nominaci české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy je 9 hráčů z loňského mistrovství světa. Na něm Češi skončili čtvrtí, což byl jejich nejlepší výsledek samostatné historie. V týmu jsou i letošní mistři Evropy do 22 let. Nominaci vysvětluje trenér národního týmu Jiří Novák.
4: Samozřejmě možná tu nejsou kluci, který jsme oslavili, který v našich očích by byli pro ten tým platný, ale jsou tady jiní kluci, kteří s náma jsou od začátku přípravy, kteří o ten svůj post bojovali a svůj pílí prostě si o tu nominaci řekli. Ten tým bude trošičku jiný, než byl na mistrovství světa, ale to neznamená, že musí být silnější nebo slabší.
0: Češi do boje v základní skupině na mistrovství Evropy v Itálii vstoupí v pátek proti Řecku. Počasí. Dnes odpoledne a večer pak na celém území kraje čekáme déšť, ojediněle i bouřky, později srážky ustanou. Naměříme 21 až 24 stupňů, na východě kraje až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Praze už je vcelku klid, po dnešní pro řidiče náročné ranní špičce už se zdržíte jen krátce na starých známých místech, mimo jiné na magistrále směrem z Pankráce, na Nuselském mostu fronta k Legerově asi na 10 minut a do Holešovic mezi Florencí a IP Pavlova. Ze spod od Karlova náměstí se popojíždí v Reslově ulici, poté i Věčné nahoru k Legerově a zdržení přetrvává i v Bělohorské směrem z centra před Vypichem. A i na hlavní části okruhu z letiště, kde jedničce odzličí k Ořechu. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách jsou tu písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
5: Přeji vám hezké poledne.
1: Písničky se vzkazem.
5: A hodina příjemné muziky, ta je nachystaná. Tak doufám, že dodáte i vaše vzkazy. Číslo naší SMS brány 90 011 04 je přímá. A píšete ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A taky můžete využít náš webový formulář. Najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
1: Písničky se vzkazem.

Svedli jsme bitvu o Karlův most s Michalem Prokopem na úvod písniček a vašich vzkazů a vy mi píšete, naše babi Božo, 87 let, no to je požehnaná životní zkušenost. Přejeme ti hlavně zdraví, pohodu, spoustu smíchu, ať ti energie vydrží ještě minimálně na dalších 87 let. Krásné narozeniny ti přejí vnuk Lukáš s rodinou, vnuk Martin s rodinou a dcera Marcela s manželem. A tahle písnička je jenom pro tebe. Tak za to se mohu tedy zaručit. Bude zpívat Helena Vondráčková a paní Božence přejeme všechno nejlepší. Pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a lásky.

0: Písničky se vzkazem.
1: Ano, jsou tu stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy písničky, přidávám další váš vzkaz. Píšete mi příjemný den všem, dnes má narozeniny naše kamarádka Hanička Malinová z Prahy. Milá Haničko, písnička a kytička, kterou jsme svázali pro tebe, je bohatá na vzácné dary. Štěstí, lásku, něhu, radost, spokojenost a zdraví, to je poklad pravý. A andělé, ať tě chrání. To ti od srdíčka přejí dvě Jarmily a zdraví Jiřinku. A my moc gratulujeme.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Písničky se vzkazem.
1: A vy stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy posloucháte příjemnou muziku, přidávám k další písni váš vzkaz. Píšete mi hezkou středu a příjemné poledne vám do studia a taky všem věrným posluchačům. A prosím zahrát Vendulce Čajanové a Hance Malinové k narozeninám. Zdraví, lásku, štěstí a hodně pohody jim přeje Veronika z Rakovníka. My přidáváme písničku Věry Martinové a jak Vendulce, tak paní Hance přejeme všechno jen to nejlepší.

0: Písničky se vzkazem.
1: Máme půl jedné, na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy vám stále dělá polední společnost, příjemná muzika, k další písni přidávám váš vzkaz. Hezký den, Iveto, dodatečně paní Vendulce Čajanové, k narozeninám zdraví, pohodu, spokojenost a taky zdravím babičku Libušku a všem prima den přeje babi Jarka Skladna.

0: Písničky se vzkazem.
1: A jakou další píseň komu předáme? Prosím o zahrání pro moji manželku Danielku k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, ti lásko přeje David. No a Mirai bude zpívat.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: O zdravém vztahu k vlastnímu tělu a k jídlu nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka, o poruchách příjmu potravy.
3: Začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst strašně jako zdravě. Hlídala jsem si kvalitu potravin.
2: Jaký postup zachránil Viole život?
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: A další vzkaz od vás tu mám. Zahrajte pro naši maminku Danielku, která dneska slaví svátek, a tí písničkou uděláme radost. Máme tě rádi, maminečko, Anetka a Magdalenka. Tak my všem Danielám přejeme všechno nejlepší.

Iveta Bartošová s písní Nápis. 13 minut nás dělí od 13. hodiny od dalších zpráv s Janou Taušovou. Hostem Alex Minářové bude neurovědec Aleš Stuchlík už po 13. Tak se můžete těšit na jejich povídání a já se na vás budu těšit zase zítra po 9. Mějte se krásně.

že první turistická trasa Klubu českých turistů byla vyznačena 11. května 1889 a vedla ze Štěchovic ke svatojánským proudům? Dnes je její část, nezatopená nádržemi Štěchovice a Slapy, obnovena původním značením. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Igráček slaví padesátiny. Přijďte je oslavit v neděli 13. září na zámek Loučeň. Čeká vás rodinný den plný her, soutěží, tvoření i zábavy a samozřejmě oblíbený Igráček v mnoha podobách. My tam budeme také, tak se u nás zastavte. Den s Igráčkem začíná v 10 hodin. Více informací najdete na webu zamekloucen.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
1: Soutěž o iPhone s krásnem, kupšunku a málku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš. A málka, krásná zdravá svačina.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Policisté vyzývají rodiče, aby si zabezpečili účty ve školním systému Bakaláři. Stavba okružní křižovatky na silnici 112 u Struhařova na Benešovsku letos nezačne. Zataženo až oblačno a postupně v celém kraji čekáme déšť. Teploty do 25 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezké odpoledne. Lidé s účtem ve školním systému Bakaláři by si měli zkontrolovat zabezpečení svých účtů. Vyzývá je k tomu policie. Ta teď řeší případ, kdy někdo zřejmě překonal zabezpečení uživatelského účtu a poslal přes systém výhrušku do jedné z pražských škol. Kriminalisté to prověřují jako podezření z vyhrožování, šíření poplašné zprávy a zásahu do počítačového systému. V poslední době jde podle nich už o druhý podobný případ. Začátek výstavby okružní křižovatky u Struhařova na Benešovsku se posouvá. Původně měly práce na křížení silnic 111 a 112 začít letos v létě. Nakonec práce odstartují na jaře. Proč silničáři stavbu kruhového objezdu odložili, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová.
2: V případě plánované okružní křižovatky jsme neobdrželi kladné stanovisko dotčených orgánů státní správy k realizaci dopravních omezení v zimním období a z tohoto důvodu musíme zahájení stavebních prací posunout na začátek stavební sezóny 2027.
0: Vzácný fragment Evangelia svatého Marka opustil po 700 letech Česko. Církev ho za přísných bezpečnostních opatření převezla do italské Aquileje. Dokument, který pro české země získal Karel IV., je pojištěný na desítky milionů eur. V Itálii bude se zbývajícími částmi Evangelia součástí mezinárodní výstavy, která potrvá do konce dubna příštího roku, říká jedna z kurátorek akce Martina Dlabajová.
3: Všechny ty fragmenty, které mají každý svůj jiný příběh, se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla, kde podle legendy celý tento rukopis vznikl.
0: Stovky policistů a celníků dnes u hranic se Slovenskem nacvičují možné znovu zavedení hraničních kontrol. Akce má trvat 24 hodin a prověří plány, které má policie na tuto situaci připravené. Na hranici dlouhé 250 kilometrů se do ní zapojí přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh armády a 60 celníků. Zásadní dopravní komplikace policie neočekává.
1: Počasí.
0: Dnes odpoledne a večer pak na celém území kraje čekáme postupně déšť. Ojediněle i bouřky, později srážky ustanou. Naměříme 21 až 24 stupňů, na východě kraje až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Za Rudnou na 5. kilometru už nepojízdné nákladní auto v pravém pruhu sice odklidili, ale kolona je ze 7. kilometru asi na 15 minut. V Praze je spíše klidnější provoz na hlavních tazích. Plnější je ale centrum metropole. Na magistrále brzdí provoz zúžení ve Vilzonově u hlavního nádraží. A zdržení je tam v obou směrech asi 10 minut. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurokouč, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás a děkuju za pozvání.
1: Alex a host.

0: S neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku.
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám jí říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl od jakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vycpanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dál a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy, že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
0: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
1: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký. Že
0: to je takový, máte to druhé.
1: Tak, tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista, idealista, takže se na to dívám takhle.
0: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
1: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
0: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, kterému se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. Ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhletím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často jí jakoby pomoci, že jo. V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkovej optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je. Tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat.
0: Mm-hmm. Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní. A takhle se pracuje třeba u posttraumatu, se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně, paměťové stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomě na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo? Nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože žil, on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlej. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Co se často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s vlastně s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a nikdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba?
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme každý, že jsme prostě každý úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou jako naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží, jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlcení a k tomu se možná dotkneme toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo. Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, nebo prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený. Tak to bylo v době, kdy jsem moc tohleto neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu, nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda, dá se, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání. A taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logický, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně, nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě. A postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: host si dnes povídám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba, jsou to vlastně živostrašáci nemocí v pokročilejším věku. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme, a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleový opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí se obávám, že nám to úplně nezaručí, jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk, jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo, že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byli většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že je ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu, že?
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dvě vlastně, dává to dvě výhody, když je to pestrý ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu, a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako, aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuju paměťové techniky, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuju moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Steinové, která to školí tyhle ty trenéry, a je to fantastický, a člověk je vlastně mladý, i když je starý.
0: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
1: Taky to pomáhá, samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi to už je, to, já myslím, že tak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, který se naučí současně dva mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění než děti, který umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení

0: mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo? Protože ta plasticita je i na synapsích.
1: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Profesor Aleš Stuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo, aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, tak ji třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinový sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat, jo, že to tak, jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnosti nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterýma mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, z oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učej pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učej jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem, ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listině vděčnosti mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
0: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Stuchlík.
1: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Agrofert i přes pozastavení Evropské komise dál dostává dotace od Zemědělského fondu. V pražském Motole je nově otevřené Národní onkologické centrum. Bude zataženo až oblačno, postupně na většině území s deštěm a teplotami do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Holding Agrofert dál dostává od Státního zemědělského intervenčního fondu dotace. A to přesto, že Evropská komise jejich proplácení částečně pozastavila. Serveru iRozhlas.cz to řekla mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní nemůže svévolně výplatu dotací přerušit. Teď k tomu připravuje interní právní analýzu.
3: V současné době proto ZIF nepozastavuje administraci žádostí ani vyplácení podpor.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Podle Evropské komise ale tento krok situaci dostatečně nevyřešil a premiér tak zůstává v potenciálním střetu zájmů. Babiš řekl, že ho postoj komise nezajímá. Agrofert trvá na tom, že má na dotace nárok. Komise teď po českých úřadech požaduje další informace. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka slavnostně otevřeli Národní onkologické centrum. Jeho vybudování stálo skoro 5 miliard korun. Z toho většinu pokryly evropské dotace. Centrum má zlepšit a zpřehlednit péči. V plném provozu se díky němu kapacita pro onkologické pacienty v nemocnici zvýší o 40%. Podle vedoucího centra profesora Davida Feltla se bude pracoviště věnovat nejen základní péči, ale i léčbě vzácných nádorů.
4: Ten statut Národního centra nás předurčuje k tomu, abychom byli schopni se postarat, řekněme, o vzácné nádory nebo o méně obvyklé situace nebo nějaké speciálnější záležitosti, abychom byli schopni opravdu obsáhnout jak ten základ onkologie, tak ten úplný vrchol tu top medicínu.
2: Jednotlivá pracoviště se pro pacienty otevírají od poloviny srpna. Některá spustí provoz ještě v říjnu. V psychiatrické nemocnici v Kosmonosích na Mladoboleslavsku dnes začaly dny pro duševní zdraví. Lidé se i zítra a pak ještě příští středu dozví kromě jiného o hyporehabilitaci, kanisterapii nebo zahradní terapii. Přednášky jsou pak zaměřené taky na témata z oblasti léčby závislostí.
5: Přednášky jsou připravené i na téma patologického hromadění věcí a třeba i odpadků, o sexuologii nebo o tom, jak zvládat stres nebo jak lze testovat paměť. Z Kosmonos Radek Duchoni, Český rozhlas.
2: Poslední rozloučení se zpěvákem Richardem Tesaříkem bude příští středu 16. září ve Strašnickém krematoriu v Praze. Frontman skupiny Jojo Band zemřel v neděli po dlouhé nemoci ve věku 80 let. Tesařík patřil k českým průkopníkům reggae a kromě Jojo Bandu vystupoval i v řadě muzikálů.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude zataženo až oblačno, postupně na většině území s deštěm, který bude později večer od západu ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na východě kraje až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 na 55. kilometru směrem do Brna blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla porouchané auto. A na tahu 7 z Prahy do Chomutova na obchvatu Slaného u odbočky na Mělník stojí další nepojízdné auto. Jezdí se kyvadlově a zdržení v obou směrech je asi na 15 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy a teď už začíná středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.
6: Magazín z našeho kraje.
1: Středočeské odpoledne.
6: Jak asi souvisí třeba železnice a taky stankodromy a stanky? To se dozvíte právě v této hodině. Navštívíme záchrannou stanici pro volně žijící živočichy a za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Další díl naší nové zářivé rubriky, která poradí, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých jako řidiči často chybujeme.
1: Do české odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Hezké odpoledne vám všem, co posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Osvěžit si s námi teď můžete pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno, jak my říkáme. Až do konce září vám totiž nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích denně. Tu, ve které se často chybuje. A tak si povíme právě teď, jak se na silnicích správně uplatňuje takové pravidlo ZIPu. Slovo má tady Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne? Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohleduplnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat před tím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra se dozvíte, jak je to s jízdou a nehodou s autem bezplatné technické kontroly. V našem dnešním vysílání ve středočeském odpoledni už za chvíli navštívíme záchrannou stanici pro volně žijící živočichy, ta se plní ješky. Často jde o mláďata bez matky nebo zvířata zraněná a taky vysílená. Pro další informace se tedy vydáme do Vlašimi na Benešovsku.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Ať už potřebujete schodit nějaké to kilo, dostat se do psychické pohody, nebo začít se zdravým pohybem, můžete zkusit chůzi s hůlkami. Poradit nám s ní přijde předsedkyně Českomoravské federace Nordic Walking Jana Stejskalová.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Pohodové a hezké odpoledne z vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Ještí mláďata zaměstnávají v tomto čase pracovníky záchranných stanic pro volně žijící živočichy. Často se k ním dostávají i celé rodinky. Třeba proto, že je matka vysílená. 25 ješků má teď v péči i stanice Vlašim na Benešovsku.
1: Kolik jsi krmila malý ješky?
2: Malý ješky jsem krmila asi v 8 hodin.
1: Takže jsou ty 4 hoďky, tak já půjdu nachystat mlíko a půjdeme je nakrmit.
3: Dobře. Když šoupla toho, jak byl, tak se odblešoval.
2: Ten je v sevčí školce.
3: To všechno snět.
2: Všechno, co tam měl.
4: Jak je poznat v záchranné stanici pro živočichy Vlašim, je hodně živo a hlavním tématem jsou tady teď ješci. Vedoucí stanice Alena Konvalinová teď akorát jde do kuchyňky, aby namíchala mléko. Pro ty nejmenší asi tedy?
1: Je to tak. Máme tady kojence ještí, kteří se musí krmit po 4 hodinách. Některé jsme přijímali vlastně úplně čerstvě po narození, byli prokazatelně osiřelí. Maminku našli někde poblíž přejetou na silnici.
4: Tak, jak je slyšet, vedoucí ošetřovatel Jordan Chmelíček tady teď tady míchá mléko pro ješky. Kolik jich tady teď máte?
5: Kolem 25. Nějaký z nich jsou už jako větší, dospělí, kteří byli zraněni, nalezeni.
4: A já bych se možná tady vrátila k paní Konvalinové. Objevují se občas diskuze zachraňovat ješky, nezachraňovat ješky. V jakém případě potřebuje ježek do záchranné stanice nebo minimálně konzultaci s vámi?
1: Tak co se týká velkých ješků, tak v případě, že byli zraněni, najdeme je prostě někde naražené u silnice, uvízlé někde v nějakém plotě volat, nebo ježka, který je dospělý, ale pohybuje se přes den, leží na sluníčku, je neaktivní, apatický. Co se týká mláďat, tak u těch mláďat bych teďka telefonovala do záchranné stanice vždycky a prokonzultujete si to, jestli to je na příjem nebo ne. Ježka můžete do záchranné stanice po dohodě i přivést a může se stát, že si ho zase zpátky odvezete na zahradu, protože byl v pořádku, ale ta konzultace je potřeba.
4: Tak a z těch vašich pacientů jsou to tedy zranění ježci, mláďata bez matky?
1: Potom jsou to ježci, kteří mají plicní parazity, to je hodně často, to poznáte tak, že ježek kašle, má rýmu a je apatický.
4: Tak pan Chmelíček má teď úplně malého ježka, ten ještě ani nevidí.
5: Už začíná pomalu trošku otvírat očička, lehounce, ale ještě jakoby poloslepí. No. Ty jsme právě přijali jako úplně růžový s úplně mikroskopickými bodlinkama. Do týdne mu mohlo být, když jsme ho přijali.
4: A kolik jste jich našli?
5: 3 dohromady, jeden bohužel uhynul, nejspíš už byli déle bez matky, takže už to nezvládl, vyslabený.
4: Kdo chce pomoci ješkům na své zahradě, je ideální nechat jim proukryt nějakou hromadu listí a večery taky přikrmovat ideálně kvalitními kočičími granulemi nebo sušenými červy. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: A za další muzikou právě teď a taky třeba hasičskými tanky a další vyprošťovací technikou. Ta se dnes přesunula do Milovic na Nymborsku. Správa železnic tam školí řidiče, jak ji mají používat. Víc vám tedy povíme za malou chvíli. Buďte u toho.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

Lukas, ja, dnes mám van úplnou fialek, mám van úplnou fialek, mám van úplnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budice písní zváři šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Příjemné odpoledne vám všem. Jsme rádi, že posloucháte Středočeské odpoledne. A teď o správě železnic, která dnes pořádá školení pro řidiče vyprošťovací techniky. Několik strojů převezli na tankodrom v Milovicích na Nymbursku. Jela se tam proto podívat i naše reportérka Českého rozhlasu Střední Čechy Alena Junová, kterou teď vítám ve vysílání a přeju hezký den.
1: Dobrý den. Od ranních hodin tady na tankodromu hasiči a instruktoři připravovali samotnou techniku, ale i zázemí pro to, aby mohli vyprošťovací stroje vyzkoušet v praxi. Například sem na kolejnice simulovali převrácený vagon a s pomocí velkého vozu s ramenem a dvěma popruhy ho zvedli, obrátili a postavili zpět na kola. Teď se noví řidiči například učí zajet s tankem do garáže. K vidění je tu také technika, která je určená primárně pro armádu, ale využití by pro ní našli i hasiči. Vůz vypadá trochu jako malý kombajn, má na vrchu přidělané rameno s hákem, vepředu malou rolbu a po stranách stabilizační ramena.
0: Jakou další techniku tam tedy hasiči zkouší?
1: Hasiči tu mají několik svých tanků s otočnými rameny z háky. K nehodám na trati většinou přiblíží jiné vozy, které jedou po kolejích. Tanky jsou díky pásům uspůsobené k tomu, aby se dostaly i do složitějších terénů, odkud můžou pomáhat s vyprošťováním, odstraňováním vagónů nebo následků železničních nehod. Cvičí tu také nájezd tanku na podvalník, kdy navigátor ukazuje řidiči cestu a snaží se ho správně navést tak, aby se tank například nezřítil. Z vrchu celé cvičení monitoruje dron.
0: Jak často hasiči používání vyprošťovací techniky vlastně nacvičují?
1: Podobné cvičení s vyprošťovací technikou pořádá Správa železnic každý rok. Řidiči si musí totiž jednou ročně obnovit osvědčení, že umí techniku ovládat. Zároveň se sem jezdí školit nováčci. Pro ně trvá školení a výcvik celý týden a na jeho konci složí zkoušky a získají osvědčení. Zkušenější řidiči potom tady v Milovicích tráví jen 2 dny. Celý výcvik bude pokračovat ještě zítra.
0: Tolik tedy informace z tankodromu v Milovicích na Nymbursku, kde Správa železnic dnes pořádá školení pro řidiče vyprošťovací techniky a stále ta akce probíhá, jak slyšíme i v pozadí, a děkujeme za zprostředkování atmosféry Aleně Junové. Hezké odpoledne.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: A za malou chvíli to budou taky zprávy. Dá se říct, ano, za necelých 20 minut za vlaky s menší kapacitou v Praze a okolí dostanou České dráhy pokuty. To bude další železniční informace ukrytá v našem vysílání, ale ve zpravodajské relaci. A také se dozvíte, že neznámý pachatel se dostal do cizího účtu v systému Bakaláři a vyhrožoval dokonce útokem v jedné pražské škole. Podrobnosti o tom tedy přesně v 15 hodin, do té doby samozřejmě muzika a možná vás ještě pozvu i v závěru stále ještě léta, ano, toho tedy astronomického. Na stránky zámecké léto. .cz, jak jste slyšeli, František Kinský děkuje za pozornost během prázdninových měsíců a zve na návštěvu zámku i v průběhu podzimu. Inspirací vám právě můžou být stránky zámeckéléto.cz, kde je zprostředkována návštěva více než 100 takových krásných zámeckých skostů. A teď ta muzika, třeba s Petrem Mokem.

Víte, že v Centru sklářského umění v Sázavě si můžete prohlédnout největší světovou sbírku moderního skla? Centrum vzniklo v původní huti František, kterou postavil v roce 1882 Josef Kavalír a pojmenoval ji po svém otci, zakladateli skláren Kavalír. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Za vlaky s menší kapacitou v Praze a okolí dostanou České dráhy pokuty. Neznámý pachatel se dostal do cizího účtu v systému Bakaláři a vyhrožoval útokem v pražské škole. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 21 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. České dráhy dostanou pokuty za snížené kapacity vlakových linek v okolí Prahy. Dopravce má nedostatek vozů kvůli technickým závadám nebo poškozením. U některých příměstských spojů proto v těchto dnech jezdí kratší soupravy. Za každý takový případ České dráhy zaplatí několik tisíc korun, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
5: Za nedodržení plánované kapacity bude Českým dráhám vyměřena sankce, a to za každý spoj, u kterého nebyla dodržena požadovaná kapacita. Sankce budou uplatňovány jak za území Prahy, tak i Středočeského kraje.
4: Společnost Ropit pokuty souhrnně vyčíslí na konci čtvrtletí. Kriminalisté prověřují výhrušku na střední škole v pražské Krči. Neznámý pachatel ji zaslal přes online systém Bakaláři, ve kterém se dostal do účtu jednoho z žáků. Případ policie vyšetřuje pro podezření z několika trestných činů, například neoprávněný přístup k počítačovému systému nebo šíření poplašné zprávy. Pokračuje pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
6: Jedná se již o druhý obdobný případ, který v současné době řešíme. Žádáme proto všechny uživatele systému Bakaláři, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů, používali silná a jedinečná hesla a své přihlašovací údaje nikomu nezdělovali.
4: Slaný na Kladensku bude mít nové víceúčelové hřiště. Dělníci ho postaví v Gagarinově ulici na okraji města. Radnice za práce zaplatí zhruba 2,5 milionu korun. Sportoviště bude sloužit pro nohejbal, tenis i volejbal, říká mluvčí města Lucie Krčková.
7: Vznikne víceúčelové hřiště pro streetball, tenis, malou kopanou, nohejbal a volejbal. Nahradí současné dosluhující sportoviště a nabídne lepší podmínky pro sportování dětí i veřejnosti. Vybudování bude stát přibližně 2,5 milionu korun a hotové by mělo být do konce září.
4: V základní škole v Hostivici nedaleko Prahy technici nainstalovali nová úsporná světla. Radnice za výměnu zaplatila 4,5 milionu korun. Náklady za elektřinu ve škole by se díky tomu měly snížit o 60%. Žáci by se tak díky novým plnospektrálním světlům měli lépe soustředit a snadněji si zapamatovávat učivo. Sport. Fotbalisté Sparty budou hrát o postup do osmifinále Českého poháru. V 19 hodin nastoupí na hřišti Žižkova. O hodinu dříve odstartuje ještě duel třetího kola mezi Prostějovem a Olomoucí. Počasí. Později večer bude déšť, který se postupně objeví na většině území od západu ustávat. Zítra pak čekáme polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Na D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona začíná na 2. kilometru a zdržení na Pražský okruh k Ořechu zabere asi 25 minut. A na Pražském okruhu dávejte pozor na kilometru 21,5 směrem na D1. V pravém jízdním pruhu tam překáží kurta z kamionu. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A po zprávách už pokračuje Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.
8: Začneme samozřejmě muzikou.
3: Středočeské odpoledne.
8: A pak se dozvíte třeba, jaké bude počasí a jeho vývoj podrobně od Taťány Míkové a třeba také to, proč nebolí stříhání nehtu. Na to se zaměří rubrika, co v učebnicích nebylo. Tak poslouchejte.
3: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Čas lidí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy,

0: Vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, muzika a tu teď skrývají a střídají informace o počasí, o jeho vývoji, tak se nechme pozvat do České televize.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Tam už je připravená Taťána Míková a pozdraví nás určitě. Dobrý den.
2: Určitě krásné, dneska oblačné nebo dokonce zatažené odpoledne, no musím říct, že máme i místa, kde nám ve středních Čechách prší. A není jich tak úplně málo, protože srážky se zrovna přes střední Čechy sunou směrem k východu. Takže úplně jenom ty nejvýchodnější partie našeho regionu ještě zůstávají bez deště, ale určitě i na ně dojde.
0: A teploty?
2: Pokud jde o teploty, tak ty máme taky dost nevyrovnané. Na tom východě, kde ještě nezačalo pršet, jsou teploty nejvyšší, tam dokonce 25,5 stupně Celsia. Jinak celkově nejtepleji je opravdu v Polabí, kde ty 25 stupňové hodnoty jsou nejčastější. Na jihozápadě regionu se ochlazuje nejvíc a tam třeba vidíme v Rožmitále i klidně pouhých 17 stupňů Celsia.
0: Taťano, prý bude pršet a pak to zase ustane.
2: Tak ten déšť, který teď prochází středními Čechami, by měl ještě pokračovat k večeru, ale bude slábnout a pak úplně ustávat. No a my počítáme s tím, že v noci bude sice většinou oblačno nebo zataženo, od severozápadu se ale bude oblačnost v průběhu té noci dál protrhávat.
0: A jak
2: ranní
0: bude
2: teploty,
0: ano.
2: Ranní teploty, ale tím pádem spadnou na 11 až 8, takže po dnešním relativně hřejivém ránu to bude opravdu výrazný skok. Připravme se na to, no a foukat bude slabý nebo mírný západní, případně severozápadní vítr. Měl by být do 18 km za hodinu, takže zatímco teď se můžou odpoledne vyskytnout tu a tam nějaké poryvy větru, u nás ve středních Čechách by neměly být tak silné, jako třeba na Moravě a ve Slezsku, tak můžeme počítat s tím, že během noci už budou ustávat a ten vítr bude slábnout.
0: A co ten den?
2: Tak ráno bude zřejmě polojasno až oblačno, odpoledne může být přechodně té oblačnosti trošku víc, ale vypadá to, že čtvrtek už zůstane ve středních Čechách bez srážek, no a maximální teploty proti dnešku ještě o dalších 5 stupňů nižší. Maxima mezi 18 a 21 stupni Celsia. Vítr to ale nijak moc zásadně ovlivňovat nebude, protože bude slabý, západní nebo severozápadní, může být k večeru a v noci potom postupně proměnlivý a jenom do 14 km za hodinu, takže vlastně vítr, co nestojí ani za řeč.
0: Ještě pro zeď páteční počasí.
2: Tak můžu slíbit, že v pátek bude na severozápadě řekněme až polojasno. Jinak ale bude přibývat oblačnosti a postupně se na většině území vyskytne déšť. Ten déšť by měl mít občasný charakter, neznamená to, že bude pršet celý den, ale teprve později odpoledne a k večeru budou ty srážky ustávat úplně a taky oblačnost se bude protrhávat. Čekáme ranní teploty mezi 11 a 7 stupni Celsia. No a maxima potom 17 až 21. To znamená, že bude odpoledne podobně chladno jako ve čtvrtek.
0: Říká tedy Taťána Míková. Za ty informace podrobné děkuju, už víme, jak se obléci a těším se zas příště.
2: Já taky. Pěkný den všem.
0: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Náš zájem se upře už brzy také o pražské dění. Práce ve stanici metra A Flora v Praze pokračují. Dělníci už dokončili poslední ražbu při budování bezbariérového přístupu. Tak si za chvíli řekneme s naší redaktorkou, která se na místo vypravila, trochu víc. A vy teď zase si můžete užít muziky. Supertramp, Marie Rotrová například a taky Divokej byl právě teď. Jeho Čmelák jde do vysílání středu českého odpoledne.

Víte, že na Slánsku u Klobuk stojí nejvyšší menhir u nás? Jmenuje se Kamenný pastýř. Měří 3,5 metru a pravděpodobně byl vztyčen už v pravěku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Sammy, there's the

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Supertramp ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a teď už je připravená naše redaktorka, aby nás informovala o dění v Praze.
1: Region Express.
0: Dělníci tam totiž dokončují ražební práce ve stanici metra A Flora. Pokračuje její kompletní modernizace, včetně stavby dvou nových výtahů. Nástupiště by tak mělo být bezbariérově přístupné. Práce mají skončit nejpozději v únoru roku 2028. A byla se tam tedy podívat, jak už jsem naznačil, Laura Hájková. Taky přeju hezký den.
2: Hezký den. Přestupní chodba bezbariérového vstupu je v hloubce 22 metrů pod zemí. Tu chodbu dělníci dorazili přes dvojici šachet do střední lodi stávající stanice. Celková hloubka toho díla je zhruba 30 metrů. Bezbariérový přístup bude dvoustupňový, člověk se tedy projede dvěma navazujícími výtahy. Pokračuje technický vedoucí oblasti podzemní stavby a technologie společnosti Štrabák Jan Panuška.
3: Ty práce na ražbách nám v podstatě končí. Budou zahájeny práce na definitivní obezdívce, to znamená, že se tady z železobetonu vytvoří trvanlivé ostění, které potom bude dál, ty prostory budou vybaveny, ať už to budou podesty, schody, výtahové šachty, nějaké příčky.
2: Kromě toho, že pracovníci budují bezbariérový přístup, taky kompletně obnovují stanici. Ta byla otevřená v roce 1980 a od té doby nikdy nebyla výrazněji opravená. Práce by měly podle posledních odhadů být na skoro 1,3 miliardy korun bez DPH. Částka ale není finální.
0: Na rekonstrukci stanice Flora má navazovat modernizace metra Hradčanská. Bude i tahle stanice bezbariérová?
2: Budování výtahu je tam podle dopravního ředitele dopravního podniku hlavního města Prahy Jana Brachánka komplikovanější. Výtah by měl propojit nástupiště metra se stanicí rychlodráhy na letiště. Dokud ale nebude stanice rychlodráhy hotová, nemá dopravní podnik výtah kam zaústit, říká Brachánek.
4: Ta modernizace stanice Hradčanská, která začne na začátku příštího roku, tak proběhne výměna eskalátorů a proběhne příprava na ten budoucí výtah, tak abychom následně nemuseli tu stanici zase znova na delší dobu zavírat a aby jsme třeba ten výtah potom řešili s nějakým záborem.
2: Přípravné práce by měly začít už na konci letošního ale bez dopadu na cestující. Uzavřená pro cestující, jak už jsme zmínili, by měla být od ledna příštího roku.
0: Dělníci dokončili ražební práce ve stanici metra A Flora v Praze, jak jste slyšeli, pokračují její kompletní modernizací, včetně stavby dvou nových výtahů a mluvili jsme také o chystaných záležitostech ve stanici metra Hradčanská. To vše s reportérkou Laurou Hájkovou. Díky a pěkný den přeju.
2: Hezký den a naslyšenou.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Teď Rangers, další muzika a brzy taky Martin Písařík se svou rubrikou na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: je tu čas na naši pravidelnou rubriku ve středočeském odpoledni. Co v učebnicích nebylo? Slovo má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč stříhání nechtů nebolí? Protože viditelnou část nechtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nechtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nechtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nechty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nechtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nechty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro

Víte, že v Centru sklářského umění v Sázavě si můžete prohlédnout největší světovou sbírku moderního skla? Centrum vzniklo v původní huti František, kterou postavil v roce 1882 Josef Kavalír a pojmenoval ji po svém otci, zakladateli skláren Kavalír. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže...

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Jednat budou o zahraniční politice. Pražští kriminalisté vyšetřují muže, který měl u sebe 30 gramů drog. Hrozí mu až 5 let vězení. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 21 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Hrad to oznámil na svém webu. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. To začíná za 2 týdny v New Yorku. Pavel se s Babišem sejde po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály. Policisté zadrželi v Praze 8 muže s více než 30 gramy drog. V příruční tašce v autě měl 9 sáčků s bílou krystalickou látkou, digitální váhu a další pomůcky související s užíváním drog. Policisté u něj našli taky více než 20 tisíc korun v hotovosti. Podle mluvčího Jana Daňka hrozí muže až 5 let za mřížemi.
2: Orientačním testem byla u části zajištěné látky potvrzená přítomnost látky metamfetamin spadající do skupiny omamných a psychotropních látek. Přesné složení a množství určí až odborná kriminalistická expertíza.
1: Hasiči správy železnic v Milovicích na Nymbursku dnes trénují práci s vyprošťovací technikou. Na tankodromu zkouší například jezdit v tancích, které mají otočná ramena z háky. Vozidla používají hlavně v náročném terénu při nehodách na trati, říká velitel výcviku Ladislav Mala.
3: Výcvik osádek vyprošťovacích tanků Hasičského záchranného sboru správy železnic probíhá každoročně a je to z důvodu udržení a prohloubení odborné způsobilosti. V rámci toho výcviku probíhá i výcvik nových uchazečů. Ty provedou celotýdenní kurz, na jehož konci pak složí zkoušku z odborné způsobilosti. Sport.
1: Kateřinu Siniakovou dnes na tenisovém US Open čeká semifinále 4 hry. Společně s domácí Taylor Townsendovou se utkají s turnajovými osmičkami Mertensovou a Schneiderovou. České tenistce systém co den to další duel vyhovuje.
4: Často jsem si stěžovala, že vlastně ten druhý týden je roztáhlý, že mám vlastně jeden zápas, pak den volno, ne-li 2 dny volno a vlastně, že se tak nějak... Člověk nemůže dát ani volno a musí se udržovat, takže já jsem s tím spokojená, cítím se ready, přece ten zápas nebyl za mě tak fyzicky náročný, takže já jsem ráda, že takhle hrajeme za sebou.
1: Poslední česká tenistka v singlu Linda Nosková skončila na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Sabalenkové z Běloruska podlehla ve 3 setech.
0: Počasí.
1: Později večer bude déšť od západu ustávat. Zítra pak čekáme polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je kolona před Benešovem. Zdržení čekejte od Mrače na kruhový objezd asi na 15 minut. Na dálnici D1 na 27. kilometru směrem do Brna stojí porouchané auto. Další porouchané auto taky překáží na D8 na kilometru 7,5 směrem do Prahy. V Praze na Rozvadovské spojce je směrem z centra po nehodě 2 osobních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z pěti. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepi Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozenal. Ahoj, Pepo.
3: Už to začalo.
2: No jo.
3: My už jedeme zase. Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači. Ahoj, Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
2: Ano, i školní rok a taky možná podzim.
3: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme si na velké město zase.
2: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
3: No, tak neříkám, ne. Že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečený podzim a listí, který padá dolů. Ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře.
1: Humoriáda.

0: Já půjdu dál.
1: Vstupte do Humuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
2: No, krásná muzika, že?
1: Je to tak?
2: No tak, vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
1: Ano.
2: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, no, já večer ne, čo večer ráno, jo, ale večer ne, ale průtoková voda z potoka.
1: No počkej, ale za den se ohřeje, ne, ráno ještě studenější.
2: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovnou a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku. Ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, no, to je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček,
1: dobře.
2: Ivuška, skvělá Ivuška. Co je doma, to se počítá.
1: Ano,
2: přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
1: Ano, v režii Petra Šulhofa, filmová ukázka.
3: Haló?
4: Haló?
3: No prosím, koho voláte?
4: Haló?
3: No co je?
4: Je doma Kája?
3: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Batáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
5: Ráda, jenže tu není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi.
4: Ano, prosím. Vyřídím.
6: Janíčko, tady máš ty výkazy, no, a nezapomeň to založit.
5: Počkej. Právě ti volala tvoje stíhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
6: A, fajn.
5: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
6: Jak to?
5: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi.
6: No, tak jo.
5: Budu tě čekat v 6, hm?
7: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
3: Tak. A teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
8: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahaný.
3: Tak znova. Dneska ti třikrát volala nějaká ženská. Pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
8: Claudia Kardinálová.
3: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co tě tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
8: Proč zrovna ona?
3: Protože ona tvrdila, že máš dneska 6 schůzy. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
7: Kruci ta válí.
9: Tak za prvé.
7: Bezva. Ale nápad to byl můj.
3: Teď mluvím já.
7: Ticho, počkejte, já neslyším.
3: Mě neoblafneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
9: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
3: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku, nebo Beruško.
9: Ale neříkám jí Beruško, říkám jí Janičko.
3: Jo, tak. Tak ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
9: Prosím tě, přestaň. Přestaň! No, hoď se 25, tak já jí mám snad vykat, když mě je 40.
3: 45. A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce, Janičce to nevadí. Tá tě obdivuje, co?
9: Kruči, tak ty s tím žárlením nepřestaneš.
3: Já žárlím, já žárlím, a na koho, prosím tě? Na koho, na tu tvoji Janičku, která nemá ve očích.

0: To, když se do toho Iva Jindžurová opře, tak no. Na to může rozhodně zaspomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu, no. kde
0: se řeží dítě?
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, a tak jsem viděl, že to vodně lítá, teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne, teda, jo, prázko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, že si na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Jindžurové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli a pak
1: já neviděl,
0: tě vidí s dortem.
1: Já to měl zalepený v ručník. Ale já si myslím, že se usmívá. Jo. Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Má v sobě určitě raracha, dítě je to kašpar, dítě je to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Mm-hmm. Takže i v téhle té, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě, já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil. Jo. Obdivoval jsem vždycky, teď už můžu říct, že jsem ji zažil teda. Jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to, kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ, tak no. Tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát, byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, ale myslím, že jenom jednou jsme dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města vyvolán ukázkou s Ivou Jindžurovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábusej, který máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku, tak se lze dostat do Humoriády. SMSkové číslo 90 01 04, stačí poslat heslo SMSkou Humor mezera A nebo B, anebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Eva Jindžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Humuriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku.
5: Dobrý den.
4: Karvine. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfr získal bod. Dobře, kdo další?
6: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr Spačlavic.
3: Ano.
6: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš teprve dostává bod. Dobrý den.
5: Dobrý den.
7: Tady Roman Myslivý, vysoký pan, já zdravím pana Dvořáka. Dávám Ačko a dávám tři hlasy a mě se vždycky líbí, jak vždycky chvaletí se uhlí.
5: No, že jo. Topíte, topte.
3: Tak a rozhodnuto, vážení. Iva Jindžurová to vyhrála, s Jiřím Lábusem dohromady dáváme vestence nazvané Rande v přírodě.
8: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila víc se mnou do přírody.
9: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. To je děsné.
8: Promiňte, promiňte. To jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
9: A vám se to snad zdá málo?
8: Ale naopak, ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
9: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
8: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
9: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
8: Já už dál nemůžu.
9: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
8: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
9: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
8: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
9: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
8: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
9: Tele.
8: Lovil tele? No, proč by lovil tele?
9: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi, vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
8: Mouce.
9: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
8: Perský?
9: Ano, perský. Ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, ne moc, jen tak hrstičku.
8: A to je strašné, to, za hrstičku, no, to je úděsné.
9: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
8: Ne, nedám si víc, já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky, mně se dělá špatně.
9: V tom případě, je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a labažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
8: Nenamočíme.
9: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
8: A vy se divíte? Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělá, sexe bělá, tam včelička si povrkuje, skřivánci pějí píseň lásky.
9: Skřivánek není k jídlu.
8: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
9: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
8: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
9: Ale... Co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do zlatova spěníme cibulku?
8: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
9: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
8: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
9: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
8: Jdu do hospody! Mám hlad! A dám si busty s cibulí!
3: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande? K jídlu. Tedy rande, kde by jídlo proběhlo. Třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
10: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem ji pozval na fotbal.
3: Já jsem... Takže párky, jo?
10: No, ale počkej, to ne, to říkám. No ne, no, já jsem jim... Dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý. A já jsem byl filmovat a říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl tahat na fotbal, jo. A on říká, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říká, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? Já říkal, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říká, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásná, víš, tajfona, to byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako jo. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást. Jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víte ještě. Otevřela tašku, Patriku, ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně a já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
3: Pepa Dvořák je naším hostem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Čím potěšíme posluchače v Humoriádě teď? Ptám se Pepi Dvořáka.
2: Jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp, tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí. Ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí. Pojďte si je poslechnout.

0: ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
1: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
0: Už se mihnul?
2: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
0: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, ve sklobouku bos, natloukl si nos.
1: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
0: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
1: Tak hmoždinky.
0: Správně, hmoždinky. Tak.
1: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
0: To tak tady... čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo, nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
1: Ano,
0: jo?
1: Takže teď to máme.
0: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
1: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
0: Ano.
1: Bez klobouku. To je text. Bez klobouku bos.
0: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
1: U všech čertů.
0: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
1: Tak já už to mám takhle.
0: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
1: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
0: ano.
1: Natloukl si nos.
0: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlouci nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
1: Myslím, že už to mám. Ententýky.

0: Tak.
1: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
0: Aha, tak s tímhle, pozor. Tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: Jaké? Tam
4: vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něco, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu.
4: Do tunelu, no. Ježišmarja, takovýhle blbosti. Já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla. Máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokrad. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě, tohle. Já jsem sociál, tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, ať si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku,
3: ano.
4: Jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal houslenka. A jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudá, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
1: Hlasujete, vybíráte Jaroslav Uhlíř, Karel Šíveře, na té druhé straně proti Jaroslava Adamová a Jiří Sovák. Vy jste na telefonu, dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem.
2: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Dvořáka.
3: O, děkuji
2: který,
3: vám.
2: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem, a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
3: Vydržte u toho rozhodnutí.
2: Stále, budu.
1: A co máme vysílat podle vás?
2: Ano, už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bdu Hudečka.
3: Dobrý den.
4: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevělová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždinky, takže by to museli předělat. Zase znova.
1: Takže co hlasujete pro Uhlíře se šípem? Chápu to dobře?
4: Samozřejmě.
1: Dobře. Ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová a Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
5: Tak co byste si přála, mladá paní?
6: Fotku, ale aby byla hezká.
5: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
6: Svatební.
5: Výborně, mladý pán je ženich.
6: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
5: V pořádku.

0: muži jako nejvíc zajímá.
1: Akt? A co je to takový ten akt?
0: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, to ano? Je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez. Ha?
1: Jen tak bez?
0: Ano, bez. Prostě, jak jí Bůh stvořil.
1: Jen tak bez. A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
0: Pardon, pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
1: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží tvou matku a ty k tomu mlčíš. Jednej jako mužskej.
0: Ale pane, to je nedorozumění, já se omlouvám. Vaše paní matka to zřejmě špatně pochopila.
2: No vidíš, omlouvá se ti.
1: Na jeho omluvu mu kašlu. Kdyby tady na tomhle místě stál tvůj otec, to bys viděl rodeo. Teď by už všechno leželo popelem a tenhle chlap by ležel bradou vzhůru a ve hrudi by se mu blýskala dýka.
2: Ale maminko.
1: Mlč! Ty nejsi dítě svých rodičů. Dobře. Udělejte mi tedy ten akt, ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
0: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
1: Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi... oblečenej akt.
0: No všem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete, jen se prosím nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
1: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
3: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu?
4: No tak to je těžký tohle.
3: Jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Krištof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 90 01 04, přímé volání do studia, linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
5: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Sovák, Jaroslava Adamová nebo Vladimír Menčík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko,
1: dobře,
2: Alena.
1: Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak
3: ano,
1: jo. Tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít? Budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte. No stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
5: Ale já vás ujišťuju, že šlo o nedorozumění.
6: No v to doufám, protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
7: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
6: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
5: To vy?
6: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočný jako pardál. Co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
5: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
6: Nebo ten Mexikánec.
5: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
6: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
5: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
6: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
5: On taky.
6: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
5: Ježiš, dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
6: Sem ke mně a obejmi mě.
5: No to ne, no to opravdu nemůžu, no to raději.
6: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je teď?
5: Ne.
6: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
5: Proboha, dyť je to mrtvých jako u Verdunu.
6: Nebo ten houslist, ručičky jako z porculánu.
5: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
6: Rudolfe, představuju ti tatínka.
5: Tatínko! Co to má znamenat?
6: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty si říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
5: Ale jo, ne, já nechci.
6: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek je štěstím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
0: Humoriáda.
1: Stop ten kousek humoru. Děkuji dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuji moc, Pepo.
8: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
1: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Novela stavebního zákona je podle premiéra Babiše revoluční. Výtky senátorů označil za opoziční. Záchranné stanice pro volně žijící zvířata plní ještí mláďata. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 21 stupňů. U zpráv zvítá Lenka Vokatá. Poslanci dál jednají o novele stavebního zákona, kterou do sněmovny vrátil Senát. Návrh má podle vládní koalice hlavně zrychlit stavební řízení a zřídit centrální stavební správu. Opozice namítá, že předloha povede k destabilizaci stavebního řízení a přispěje taky k legalizaci černých staveb. Podobné výhrady mají taky senátoři, kteří se plánují obrátit na ústavní soud, pokud novela sněmovnou projde. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO je Senát opoziční a nemá argumenty. Návrh zákona pak označil za revoluční.
3: Tady se čekalo na územní rozhodnutí v Praze někdy 10 let. Teďka díky tomu, co jsme udělali, a je to revoluční zákon, od 1. ledna 2028 všichni občané, když si požádají o stavební povolení, tak dostanou do 30 dnů jedno razítko, jedna žádost. Ano.
2: Rychlejšího povolování staveb má novela docílit taky vznikem centrální stavební správy. Úřad rozvoje území by nově zaměstnal úředníky, kteří teď pracují pro obce a kraje. Ještí mláďata zaměstnávají v těchto dnech pracovníky záchranných stanic pro volně žijící živočichy. Často se k ním dostávají i celé rodinky. Zvířata jsou vysílená nebo zraněná. Stanice Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi má v péči aktuálně ježků 25. Kdy je potřeba jim pomáhat, říká vedoucí stanice Alena Konvalinová.
4: Co se týká velkých ježků, tak v případě, že byly zraněný, najdeme je prostě někde naražené u silnice, volat, nebo ježka, který je dospělý, ale leží na sluníčku, je neaktivní, apatický. U těch mláďat bych teďka telefonovala do záchranné stanice vždycky a prokonzultujete si to, jestli to je na příjem nebo ne.
2: Dělníci dokončili ražební práce ve stanici metra Flora v Praze. Pokračuje její kompletní modernizace, včetně budování bezbariérového přístupu. Práce potrvají do února roku 2028. Pokračuje technický vedoucí oblasti podzemní stavby a technologie společnosti Strabag Jan Panuška.
5: Budou zahájeny práce na definitivní obezdívce, to znamená, že tady z železobetonu vytvoří trvanlivé ostění, které potom bude dál, ty prostory budou vybaveny, ať už to budou podesty, schody, výtahové šachty, příčky a samozřejmě potom ta technologie, tak jak ji běžně z metra známe.
2: Pražský dopravní podnik za práce podle posledních odhadů zaplatí skoro 1,3 miliardy korun bez DPH.
0: Sport.
2: Fotbalisté Sparty budou hrát o postup do osmifinále Českého poháru. V 19 hodin nastoupí na hřišti Žižkova. O hodinu dříve odstartuje ještě duel 3. kola mezi Prostějovem a Olomoucí.
0: Počasí.
2: Později večer bude déšť od západu ustávat. Zítra pak čekáme polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Poprvé se zastavíte u Rudné na 5. kilometru a zdržení na Pražský okruh k Ořechu zabere asi 30 minut. A kolony čekejte na Jižní a Štěrboholské spojce, vždy před Průmyslovou. Zdržení od Spořilovské i Běchovic je asi na 30 minut. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách už je tady Den v kraji s Jitkou Lukešovou.
6: Hezké odpoledne.
0: Den v kraji.
6: No a my začínáme, máme pro vás opět to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak i z Prahy. A co to bude tentokrát? Například si povíme, že v psychiatrické nemocnici v Kosmonosích na Mladoboleslavsku se konají dny pro duševní zdraví. Také se dozvíte, že obyvatelé Horního Bezděkova na Kladensku hlasují v referendu o kapacitě soukromé školy. No a třeba za chvíli tu bude i zpravodajský souhrn celého středečního dne. Jako vždycky, ale začneme písničkou.
0: Český rozhlas střední Čechy, Den v kraji.

0: Iveta Bartošová právě dospívala, no a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého středečního dne s datem 9. září, který pro nás pro všechny připravila Lenka Vokatá.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka slavnostně otevřeli Národní onkologické centrum. Jeho vybudování stálo skoro 5 miliard korun. Z toho většinu pokryly evropské dotace. V plném provozu se díky němu kapacita pro onkologické pacienty v nemocnici zvýší o 40%. Obyvatelé Horního Bezděkova na Kladensku hlasují v referendu o kapacitě soukromé školy. Část z nich si nepřeje, aby se tam přestěhovala Skladna. Co lidem vadí, řekneme už za pár minut. Silničáři dnes uzavřeli sjezd z dálnice D7 na pražské letiště ve směru od Slaného a Kladna. Kvůli přestavbě křižovatky Aviatická tam řidiči neprojedou do 25. září. Jak to ovlivňuje provoz, uslyšíte za chvíli. V psychiatrické nemocnici v Kosmonosích na Mladoboleslavsku dnes začaly dny pro duševní zdraví. Lidé se i zítra a pak ještě příští středu dozví kromě jiného o hyporehabilitaci, kanisterapii nebo zahradní terapii. Přednášky jsou zaměřené taky na témata z oblasti léčby závislostí. Hasiči správy železnic v Milovicích na Nymbursku dnes trénují práci s vyprošťovací technikou. Na tankodromu zkouší například jezdit v tancích, které mají otočná ramena z háky. Vozidla používají hlavně v náročném terénu při nehodách na trati. A originály dopisů Olze vystavuje ode dneška památník Národního písemnictví v Praze. Václav Havel dopisy, které už v 80. letech vyšly knižně, adresoval své manželce z vězení v letech 1979 až 1983. Reportáž uslyšíte na konci této hodiny.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
3: Medicine man.

0: Michal Lučný a jeho Mediciman. Do Horního Bezděkova na Kladensku se chce z Kladna přestěhovat soukromá základní a střední škola Donum Felix. Části místních se to ale prý nelíbí a bojí se, že kolem jejich domů bude jezdit více aut. Obec tak vyhlásila referendum, ve kterém se lidé můžou vyjádřit k možnému omezení kapacity školy na 90 žáků. No a v Horním Bezděkově je také teď náš reportér Richard Webs.
1: Hezký den, volební místnost na obecním úřadě se otevřela v pravé poledne. Několik místních přišlo odevzdat svůj hlas už několik minut po začátku hlasování. Lidé tady dnes v referendu odpovídají na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec dělala všechno proto, aby se kapacita soukromé školy, která se má přestěhovat do místního letohrádku Vendula, omezila na 90 žáků a učitelů. Školu v Kladně teď navštěvuje zhruba 120 studentů. Některým obyvatelům tak vadí, že by je sem rodiče vozili auty a obávají se ze zvýšeného hluku z automobilové dopravy. Bojí se také třeba toho, že takovému počtu studentů nebude stačit místní čistírna odpadních vod. Hlasovat tady lidé budou do 8 hodiny večer. Výsledky by pak podle odhadu měly být známy asi o hodinu později.
0: Richarde, no a jak na obavy obyvatel reaguje škola?
1: Její vedení se v kupní smlouvě s obcí zavázalo k tomu, že auta se žáky budou projíždět přes školní soukromý pozemek. Přímo k budově pak budou zajíždět jen rodiče mladších žáků. Starší studenti by měli z aut vystupovat na hlavní silnici. Zakladatel školy Vladimír Dobeš také upozorňuje na to, že podle dopravní studie, kterou zpracovali odborníci z ČVUT, by k žádné zvýšené dopravní zátěži dojít nemělo. Škola má také podle svých zástupců momentálně všechna potřebná povolení. Proti rozhodnutí stavebního úřadu se ale teď část místních obyvatel odvolala. Námitky tak řeší krajský úřad a škola musí čekat ještě na jeho rozhodnutí.
0: Dobře, no a pokud se lidé v referendu vysloví pro omezení kapacity školy, tak co s tím obec udělá?
1: Jak sama obec upozorňuje na svém webu, zastupitelé nemůžou dělat nic, co jim nedovoluje zákon. Samotnou kapacitu tak obecní úřad omezit nemůže a referendum nemůže změnit ani souhlasné stanovisko stavebního úřadu. Pokud se většina voličů dnes vysloví pro omezení kapacity, obec se podle nezávislého místostarosty Josefa Zajíce obrátí na ministerstvo vnitra. Od něj si nechá zpracovat přesný postup toho, jak situaci dále řešit. Dodám ještě, že referendum bude platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35% oprávněných voličů. Pro jednu z možností pak musí hlasovat nadpoloviční většina zúčastněných voličů a alespoň 25% všech voličů. Tady je jich celkem asi 580.
0: Tak tolik aktuálně z Horního Bezděkova na Kladensku náš reportér Richard Webs. Děkuji moc, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Ať už potřebujete schodit nějaké to kilo, dostat se do psychické pohody, nebo začít se zdravým pohybem, můžete zkusit chůzi s hůlkami. Poradit nám s ní přijde předsedkyně Českomoravské federace Nordic Walking Jana Stejskalová.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Jdou po mně, jdou a Jaromír Nohavica, jinak přesný čas, 17 hodin a 25 minut k tomu úplně přesně. A teď aktuálně opět řidiči ode dneška nemůžou sjíždět z dálnice D7 ve směru od Kladna na letiště Václava Havla v Praze. Silničáři totiž pokračují v rekonstrukci křižovatky ulic Aviatická a Lipská, no a sjezd na 2 týdny uzavřeli. Policisté očekávají dlouhé kolony a také dopravní komplikace. No a jaká byla situace na místě po ránu, tak o tom bude hovořit náš reportér Josef Beneda. Dobrý den.
1: Hezký den. Na Lipské ulici, která propojuje dálnici D7 a Pražský okruh, se začaly tvořit kolony ve směru ze Slaného a Kladna. Auta zatím musí zpomalovat od sjezdu na Středokluky. Řidiči, kteří chtějí z dálnice D7 se dostat na letiště, musí pokračovat rovně po ulici Lipská až k dalšímu sjezdu směrem do centra Prahy, kde se musí otočit a vrátit k letišti. I v tomto směru už se ale vytvořila kolona právě od sjezdu z Evropské ulice až k nájezdu na letiště. Policisté už předem očekávali dopravní komplikace a zvýšili dohled jednotek na místě, aby mohli případně rychle zasáhnout a obnovit provoz. Ještě doplním, že sjezd ve směru na Kladno a Slaný od Prahy zůstává otevřený.
0: Dobrá, no a proč se musel tak důležitý úsek uzavřít a co tam za pouhé 2 týdny vlastně stihnou dělníci udělat?
1: Oni totiž musí vybudovat základy pro budoucí nadjezd na letiště a to nelze udělat za plného provozu. Zároveň uzavírku využijí k tomu, aby rozšířili krajnice původního nájezdu. Sjezd na letiště ve směru ze Slaného se znovu otevře 25. září, práce na křižovatce ale budou dál pokračovat, a tedy i omezení. Oprava začala letos v dubnu a měla by být hotová nejpozději do září 2027. Policisté i vedení letiště Václava Havla proto cestujícím doporučují, aby raději využili spoje hromadné dopravy, například trolejbusovou linku z nádraží Veleslavín. Ta totiž může využívat ulici k letišti a opravované křižovatce se vyhýbá, takže jí nehrozí zdržení v kolonách.
0: No a jen tak mimochodem, bylo vůbec nutné křižovatku opravovat?
1: Tak ta křižovatka Aviatické a Lipské ulice byla ve špatném stavu a také přetížená. Z Evropské ulice denně na letiště jezdilo 65 tisíc aut. Dělníci tu vybudují nové silniční větve o celkové délce 4 kilometrů. Vznikne 8 ramp a 2 kolektorové pásy. Postaví také 2 mosty a 400 metrů dlouhou protihlukovou stěnu. Zároveň stavbu připravují tak, aby se silnice pod křižovatkou mohla do budoucna rozšířit na 3+3 jízdní pruhy. Náklady na celou opravu jsou 895 milionů korun.
0: Tak tolik náš redaktor Josef Beneda, moc děkuju a přeju klidný dojezd domů.
1: Taky díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: skupina Otava na písnička Hands Up. Možná, že právě tento song si zpívají na oslavě Dnů pro duševní zdraví. Kde? V psychiatrické nemocnici v Kosmonosích právě na Mladoboleslavsku se konají zmiňované Dny pro duševní zdraví. No a zítra jsou na programu například přednášky o léčbě závislostí, hyporehabilitaci nebo třeba kanisterapii. Více se zájemci dozví třeba také o chorobném shromažďování věcí.
1: Když máte doma 3000 talířů, žijete sám, tak nepotřebujete 3000 talířů, takže my vezmeme 2995 talířů a snažíme se je darovat.
2: Martin Mojžíš Ondruš, ředitel neziskové organizace Břečťan, jezdí se svými kolegy po republice, pomáhá lidem a vyklízí byty.
1: Pomáháme lidem, kterým se promítlo duševní zdraví do prostoru, a to tím způsobem, že jim doma uklízíme. Nepředstavujte si to tak, že jim utřeme doma prach a umyjeme nádobí, ale jsou to vlastně tuny a tuny pro někoho odpadu, pro někoho jeho věcí.
2: Co třeba takového neobyčejného jste museli stěhovat?
1: Našel jsem sluní kel, našel jsem peníze, našel jsem zbraň, našel jsem psa v mrazáku, to je trošičku ostřejší.
2: Kdyby jsme měli spozornět, když začneme věci hromadit, že už to je moc, že už to překročilo nějakou tu hranici.
1: Rozdíl mezi sběračem a sběratelem je, že sběratel vám tu svoji sbírku rád ukáže.
2: V parku je spoustu stanovišť, kde se lidé mohou dozvědět informace například o kanisterapii.
3: My tady jsme z pejsky, který jsou plemene australský labradoodle. Je to vlastně první plemeno šlechtěný na světě pro asistenční a terapeutický účely.
2: Hanka, kanisterapeutka, jak pejsci pomáhají pacientům?
3: Druhý pejsek, který tady je, jmenuje se Rozárka, krásně pomáhá tím, že umí spoustu triků a dokáže klienty povzbudit.
2: Jeden z klientů nemocnice, Matěj. Matěj, s čím jste tady?
4: Já jsem vlastně závislý na drogách, takže dostává se nám tady dobrá péče od adiktologů, vlastně z celého terapeutického týmu, no a je to tady super.
2: Jaký drogy?
4: Pervitin a marihuana.
2: Jan Křen, ředitel psychiatrické nemocnice Kosmonosy, říká, že se toto zdravotnické zařízení touto akcí také otvírá společnosti.
5: To tabu psychiatrii provází celou dobu, situace se snad trošku zlepšuje, ale jistě jsou ještě rezervy, kam se posunout dál.
2: Letošní novinkou akce je také štafetový běh celým areálem. Z Kosmonosa Radek Duchoň, Český rozhlas. Den v kraji.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Marek Ztracený a písnička Vítr do plachet. Dokument, filozofické zamyšlení i psychologický vhled do člověka. Tak lze vnímat dopisy Olze, které Václav Havel psal z vězení své ženě mezi léty 1979 a 1983. Ode dneška jejich originály vystavují také v Památníku národního písemnictví v Praze u příležitosti blížících se nedožitých 90. dramatika a prvního českého prezidenta.
1: 4. června 79. Milá Olgo, mrzí mě, že ti má nová basa způsobí asi hodně komplikací.
2: Olga Havlová, stěžejní žena v životě Václava Havla, od jejíhož úmrtí letos uplynulo 30 let. Václav Havel jí z vězení postupně adresoval 172 dopisů. Většina z nich pochází z let 1979 až 83. Tehdy byl Václav Havel vězněn na Borech. Výstavou procházíme s jejím autorem Petrem Kotykem.
3: On ty dopisy psal nejen ručně. On tam nesměl škrtat a nesměl potrhávat. A musel je psát jenom v určenou dobu, když ho našli s konceptem dopisu, ale který ho už odeslal, tak zase šel za katr.
2: A vidím, že to písmo je skutečně takové jako namáčklé na sobě ze snahy, aby se tam toho co nejvíc vešlo.
3: A pětky a dost, víc nemohl psát.
4: Vidíte, že prostě tam se šetří milimetrem v rámci toho sdělení. Je na tom i dobře vidět, jak to muselo být promyšlené. Je to není jako, že Adok teď něco napíšu, ale musí to opravdu ten koncept hodně promýšlet.
2: Psaní Václava Havla v drsných podmínkách komunistického vězení podle ředitele Památníku národního písemnictví Michala Stehlíka zachraňovalo.
4: Je to takové, že lidé nebo návštěvníci si mohou uvědomit, o jak prosté záležitosti jde. My mnohdy máme ty velké osobnosti spjaty s jejich jako historickými výkony, ale tady jsou před námi prostě prosté dopisní obálky, prosté dobové známky. Ona ostatně i ty dopisy Olze v sobě kombinují vlastně, řekl bych, mikrohistorii prostě osobních sdělení s nějakými jako úvahami, takže proto jsou mimořádné.
5: 21. července 79. Občas si dělám poznámky ke hře. Moc nápadů v tomhle jednodimenzionálním prostředí ale nemám. Vyšetřování je už skoro měsíc uzavřeno, takže každou chvíli může být proces.
3: Václav Havel se tam velmi otevřeně vyjadřoval i o vztazích s Olgou, třeba ten dopis číslo 42, tak ten svědčí o hlubokém vztahu. Václav Havel potřeboval to citový pouto, tu jistotu Olgy Havlové, protože on bez ní nebyl schopen žít a v tom vězení si sahl na dno, byl tam 1351 dní v pekle.
2: Dodává Petr Kotyk. Výstava bude přístupná do 30. září a návštěvníci ji uvidí i tuto sobotu v rámci festivalu Tří vil Triangle, tedy vily Lana, vily Pelé a Muzea literatury. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: prací ve středních Čechách.
1: Pokud už máte dost horkých letních dnů, pak vězte, že nastává váš čas. Zapršelo a k tomu se ochladí. No a jak to bude vypadat v noci, tak to ví meteoroložka z České televize Taťána Míková.
2: Počítáme s tím, že v noci bude sice většinou oblačno nebo zataženo, od severozápadu se ale bude oblačnost v průběhu té noci dál protrhávat. Ranní teploty ale tím pádem spadnou na 11 až 8, takže po dnešním relativně hřejivém ránu to bude opravdu výrazný skok. Připravme se na to, no a foukat bude slabý nebo mírný západní, případně severozápadní vítr. Měl by být do 18 km za hodinu, takže zatímco teď se můžou odpoledne vyskytnout tu a tam nějaké poryvy větru, u nás ve středních Čechách by neměly být tak silné, jako třeba na Moravě a ve Slezsku, tak můžeme počítat s tím, že během noci už budou ustávat a ten vítr bude slábnout.
1: No a jaké počasí můžeme očekávat zítra?
2: Ráno bude zřejmě polojasno až oblačno, odpoledne může být přechodně té oblačnosti trošku víc, ale vypadá to, že čtvrtek už zůstane ve středních Čechách bez srážek. No a maximální teploty proti dnešku ještě o dalších 5 stupňů nižší. Maxima mezi 18 a 21 stupni Celsia. Vítr to ale nijak moc zásadně ovlivňovat nebude, protože bude slabý západní nebo severozápadní. Může být k večeru a v noci potom postupně proměnlivý a jenom do 14 km za hodinu, takže vlastně vítr co nestojí ani za řeč.
0: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

Petr Janda, starý dobrý olympik a stovky otázek. Tak tolik písnička. Přiblížila se mezi tím také 18. hodina, to znamená, že jsme na konci našeho magazínu Den v kraji. No a s tímto magazínem se na vás budeme těšit opět zítra krátce po 17. hodině. Zatím vám popřeju krásný podvečer, za chvíli časové znamení a zprávy. No a také za chvíli opět naslyšenou.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Soud osvobodil muže podezřelého ze zapálení českého Švýcarska, a to i přesto, že se přiznal. Na technický stav mostu přes Vrchlici nechá Kutnohorská radnice vypracovat odborný posudek. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 21 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Pražský vrchní soud pravomocně zprostil viny muže, který se přiznal, že před 4 lety zapálil Národní park České Švýcarsko. Jiřímu Lobotkovi hrozilo až 15-leté vězení. Podle soudce se ale nepodařilo prokázat, že by park skutečně zapálil. A to i přesto, že se Lobotka v minulosti opakovaně přiznal. Pak ale přiznání odvolal a vysvětlil to tím, že byl pod vlivem léků, řekl jeho obhájce Vít Pavko.
2: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to jest, že České Švýcarsko nezapálil.
1: Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Státní zastupitelství to zváží, až dostane písemný rozsudek. Kutnohorská radnice objednala odborný posudek na stav silničního mostu přes řeku Vrchlici v ulici Žižkova brána. Odborníci by ho měli vypracovat do konce září. Město za něj zaplatí téměř 200 tisíc korun, říká mluvčí města Jana Adamová.
3: Průzkum prověří stav konstrukce mostu, výstuže i kvalitu betonu. Výsledky budou důležité nejen pro bezpečnost provozu, ale také pro probíhající práce na revitalizaci koryta řeky Vrchlice.
1: Dětské prolézačky ve tvaru hasičského auta nebo traktorů můžou nově využívat děti v Praze 13. Dělníci opravili dvě hřiště v Holíšovské ulici, přidali i další herní prvky a obnovili dopadové plochy nebo oplocení. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové městská část za rekonstrukce zaplatila více než 2,5 milionu korun.
4: Městská část Praha 13 spravuje na svém území přibližně 100 dětských hřišť a veřejných sportovišť. Pravidelně kontrolujeme jejich stav a postupně je modernizujeme tak, aby odpovídala současným požadavkům na bezpečnost i potřebám dětí.
1: Městské divadlo Kladno testuje novou letní scénu. Dnes večer tam návštěvníci uvidí druhé představení od jejího otevření. Magistrát za stavbu zastřešeného hlediště zaplatil necelých 30 milionů korun. Příští rok má být scéna plnohodnotnou součástí divadelního programu. V budoucnu tam mají být taky přednášky, koncerty i promítání filmů. Sport. Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů rezignoval. Ve funkci bude do konce listopadu. Svaz po něm povede bývalý český tenista Petr Pála. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno a beze srážek. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 na exitu 12 směrem do Prahy je po nehodě zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a v okolí se tvoří kolony. Na dálnici D11 na 33. kilometru směrem do Prahy je v místě dopravního omezení odstavené porouchané auto. A na silnici 331 u Drahelic na Nymbursku havarovalo osobní auto a na místo teď míří záchranné složky. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A naše vysílání pokračuje s Jitkou.
5: Hezký večer.
0: Středočeský večer.
5: No a co nás čeká v následující hodině, tak se například dozvíte, že hasiči správy železnice na tankodromu v Milovicích učí pracovat s vyprošťovací technikou. Také si povíme, že Národní onkologické centrum ve fakultní nemocnici Motol a Homolka je ode dneška přístupné pacientům, ale bude toho jako vždy daleko více. Tak hezký večer a hezký poslech.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Billy Joel, The River of Dreams, tak tolik písnička a teď zůstaneme v Praze. Národní onkologické centrum ve fakultní nemocnici Motol a Homolka je ode dneška přístupné pacientům. V moderním komplexu budou mít nemocní veškerý servis pod jednou střechou. Jeho vybudování stálo necelých 5 miliard korun. Centrum bylo dosud v částečném provozu.
1: Já bych řekl, že se tady cítím dobře, je to tady pěkný, vybavený, máme tady furt ty stejný dobrý lidi kolem sebe.
2: Říká pacient David Jestříbek, leží přitom na lůžku onkologické kliniky. Do zdejší nemocnice se vrací opakovaně. Poprvé je ale v novém onkologickém centru.
1: Jsou tady teplý véči a tak, takže za mě paráda.
3: Teď jsme vyšli z místnosti, kde leží pacienti. Tady jsou jednotlivé pokoje, dívám se pokoj 11, 12.
4: Jsou vybavený prostě kompletně všechno, co pacient potřebuje.
2: Popisuje mi, jak to vypadá na jednom ze dvou lůžkových oddělení staniční sestra Monika Burešová.
4: Vlastně nejnovější postele, techniku, skvělé pumpy. Pacienti mají soukromí, protože jsou po dvou.
2: Vedle přibližně poloviny lůžek tu už začaly fungovat také ambulance. Ukazuje mi o několik pater níže vedoucí lékař Národního onkologického centra fakultní nemocnice Motol a Homolka David Feltl.
5: Ta idea je taková, že to jsou ambulance multioborové. Jasně, že tady dominuje onkologická klinika, ale budou tady ambulance dalších odborností, bude tady chirurg, budou tady rehabilitace, všechno to, co vlastně ten pacient, který má zhoubný nádor, potřebuje.
3: Teď stojíme před dveřmi, na kterých je cedulka koordinátor onkologické péče, jméno Simona Juzová. Dobrý den, paní Simono.
6: Tady působím zatím sama, ale určitě do budoucna nás tady bude víc, protože to koordinování opravdu podle mě je hodně důležitý pro ty pacienty. Snažím se usnadnit jim tu cestu, zařídit jim brzký termín na to vyšetření, aby se co nejdříve mohla zahájit léčba.
2: Podle dat Národního onkologického registru v Česku přibylo v roce 2024 skoro 70 tisíc pacientů s rakovinou. Podle předsedy České onkologické společnosti Igora Kiše počty nemocných do budoucna dál porostou.
7: Nárůst těch kapacit tomu systému pomůže. Praha a Středočeský kraj jsou vlastně nejlidnatější regiony. Lze i v této oblasti se stárnutím populace očekávat, že v těchto regionech bude největší nárůst incidence onkologických onemocnění.
2: Díky novému centru by měla fakultní nemocnice Motol a Homolka obsloužit až o 40% více onkologických pacientů. Andrea Skalická, Český rozhlas.
8: Středočeský večer.

0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Pozvání do studia tentokrát přijala hlasatelská legenda Saskia Burešová. Řeč bude nejenom o televizním kalendáriu, ale třeba také o vysílání pro vojáky anebo moderování televariete.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Šepotá a Zuzana Norisováno a minutku před půl sedmou se vypravíme mezi hasiče. Hasiči zprávy železnice na tankodromu v Milovicích učí pracovat s vyprošťovací technikou. Na místě mají 7 tanků s otočnými rameny, která unesou až 90 tun. Hasiči s nimi pomáhají při nehodách na železnici.
1: Z jednoho z vozů s otočným ramenem a hákem zrovna se skakuje instruktor řízení Václav Pinkas.
2: Tak toto je vyprošťovací tank a my ho využíváme na odstranění nějakých prostě překážek, kde je potřeba jako těžká síla něco odtáhnout.
1: Tanky jsou pro hasiče užitečné hlavně v náročném terénu.
2: Aby jsme se vlastně někam dostali, tak proto teda máme ty pásy samozřejmě, že se tam ta váha rozloží a můžeme jezdit kdekoliv. Oproti kolům je ta výhoda, že opravdu projedeme téměř vše.
1: Navigovat a řídit takové vozidlo není podle Václava Pinkase jednoduché.
2: Víceméně vidíme jenom dopředu, takže vlastně co je velitel nahoře, tak nám musí říkat, jakoby kam můžeme, co si můžeme dovolit. Po případě musíme mít nějakého navigátora.
1: S tankem tady zkoušeli také nájezd na podvalník. Celou akci z výšky hlídal dron, říká operační řídící hasičského záchranného sboru správy železnic Jiří Zoubele.
3: Samozřejmě dokumentujeme jednotlivé kroky tak, abychom mohli zpátky i hodnotit průběh toho výcviku a zjišťovat, co se tam povedlo a co se tam nepovedlo.
1: V bývalém vojenském prostoru trénují podle velitele výcviku Ladislava Malise 7 kusy techniky.
4: Tady máme 4 tanky VT-72B od hasičského záchranného sboru správy železnic a pak zde máme 3 tanky VT-55 ze státních hmotných rezerv.
1: Přezkoušení hasičů správy železnic v řízení vyprošťovací techniky se každoročně opakuje.
4: V rámci toho výcviku probíhá i výcvik nových uchazečů. Ty provedou celotýdenní kurz, na jehož konci pak složí zkoušku z odborné způsobilosti.
1: Zkušení řidiči pak na výcviku tráví 2 dny. Z Milovic Alena Junová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Koupil cukrovou vatu.

0: Tak to byl Pokáč a jeho písnička Solitér. No a co si dáme teď? Pokud přemýšlíte, kam se zítra vypravit, jste právě teď na správném místě a na správném příjmu, protože my pro vás právě teď máme připraveny naše tipy.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Do světa filmu zve interaktivní filmová ulička v Kostelní Lhotě. Pod širým nebem si můžete prohlédnout unikátní fotografie z natáčení legendárního Pana Tau a připomenete si tak spisovatele a scénáristu Otu Hoffmana, který v obci žil. Čekají vás tu optické klamy, ukázky filmových triků, animace i komiks, do kterého můžete sami zasáhnout. A od 10. do 13. září ožije Kostelní Lhota oslavami obce s dalším programem. Přijďte si užít filmovou atmosféru i slavnostní víkend. O rodinné paměti, vzpomínkách a mezigeneračním sdílení vypráví výstava Sylvie Bellis s názvem Agapé. Najdete ji v Rabasově galerii v Rakovníku. Dřevěné obrazy a objekty inspirované rodinnou historií volyňských Čechů propojuje autorka s motivem společného stolu a setkávání. Některé exponáty si můžete sami vyzkoušet a dotýkat se jich. Výstava Agapé bude ve výstavní síni na radnici k vidění do 21. října. Do města plného krys vás zavede divadelní představení Krysař. Příběh inspirovaný novelou Viktora Dyka a s živou hudbou zahraje spolek Našlo se. Do hlediště kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech usedněte v 7:30 večer. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Středočeský večer.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Tak to byla skupina Jelena, písnička Ještě jednu noc. No a 19. hodina se přiblížila a to znamená, že jsme na konci našeho společného setkávání se na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy.

Za chvilku časové znamení a zprávy a potom naše další večerní pořady. Za vaši pozornost a společnost mnohokrát děkuje Jitka Lukešová. Přeji vám kouzelný večer podle vašich představ a také s těmi, které máte rádi. No a pokud patříte mezi nespavce, tak se na vás budu moc samoz těšit ještě dnes o 23. hodině, kdy společně můžeme otevřít náš pravidelný pořad Noční linka. Do té doby naslyšenou, krásný večer podle vašich představ.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Za vlaky s menší kapacitou v Praze a okolí dostanou České dráhy pokuty. Středočeský kraj dá obcím na budování cyklostezek 13 milionů korun. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 21 stupňů. U zprává zvítá Lenka Vokatá. České dráhy dostanou pokuty za snížené kapacity vlakových linek v okolí Prahy. Dopravce má nedostatek vozů kvůli technickým závadám nebo poškozením. U některých příměstských spojů proto v těchto dnech jezdí kratší soupravy. Za každý takový případ České dráhy zaplatí několik tisíc korun, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
2: Za nedodržení plánované kapacity bude Českým dráhám vyměřena sankce, a to za každý spoj, u kterého nebyla dodržena požadovaná kapacita. Sankce budou uplatňovány jak za území Prahy, tak i Středočeského kraje.
0: Společnost Ropid pokuty souhrnně vyčíslí na konci čtvrtletí. Středočeský kraj rozdělí přes 13 milionů korun na výstavbu nových úseků cyklostezek. Například Cerhenice na Kolínsku a Králův dvůr na Berounsku získají 5 milionů korun. Nové stezky mají cyklistům umožnit vyhnout se frekventovaným silnicím a zvýšit bezpečnost provozu, vysvětluje krajský radní Petr Borecký z Hnutí STAN.
3: Ty cyklostezky všechny jsou ve fázi, že mají stavební povolení, to znamená, že samotná výstavba začne ze strany obcí velice rychle. Je otázka, jestli ještě letos na podzim nebo příští rok na jaře.
0: Pražští záchranáři budou sdílet zkušenosti z praxe s kolegy z Dubaje. Zástupci obou záchranných služeb podepsali memorandum o spolupráci. Vymění si mezi sebou informace o řešení mimořádných situací i zavádění nových technologií. Vzácný fragment Evangelia svatého Marka opustil po 700 letech Česko. Pražské arcibiskupství ho zapůjčilo do italské Aquileje. Dokument, který přivezl do Prahy Karel IV., bude součástí mezinárodní výstavy, která potrvá do konce dubna příštího roku.
4: Fragment převážela církev za mimořádných bezpečnostních pravidel. Čas odjezdu ani přesnou trasu nezdělila. Dokument je pojištěný na desítky milionů eur, říká jedna z kurátorek výstavy Martina Dlabajová.
5: Všechny ty fragmenty se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla.
4: Originál je psaný na jemný pergamen, který podle archivářky Pražského hradu Lenky Klukové při přepravě vyžaduje správnou teplotu i vlhkost.
6: Máte kufr, ten je vložený do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
4: Výstava v italské Aquileji začne v sobotu 12. září. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, ale beze srážek. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 na kilometru 26,5 směrem do Brna stojí kamion s poruchou. Na silnici 118 u Slaného na Kladensku dejte pozor před kruhovým objezdem. Na vozovce je tam rozlitý olej. Hasiči už jedou na místo. V Praze v ulici k Barandovu brzdí provoz porouchané auto. Zdržení je i v Bělohorské z centra před Vypichem asi na 15 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Do Českého rozhlasu napsal jeden z posluchačů, že máme sdělit jednu mimořádně důležitou věc, že na internetových stránkách je použitý mluvnický tvar oni, oni dokáží. A on píše, že tvar oni, oni dokáží není spisovným tvarem českého jazyka, že spisovné je jedině oni, oni dokážou. A to jsem se podivil, protože mnohdy to bývá naopak. Že říkáme to ou a ono je spisovné spíš to i.
2: Přesně tak. A vlastně je to ještě jednodušší, protože pravdu máte oba, i pan posluchač, i vy. Původní tvar byl s i, oni dokáží, a protože se v mluvené řeči nepoužíval, tak od 90. let se pravidlo rozšířilo a spisovné je oboje. Dokážou i dokáží.
1: Skutečně, ale on přitom přikládá příručku Ústavu pro jazyk český, kde je napsáno, že spisovné je dokážou a vůbec tam o dokáží není řeč. Tak jsem si říkal, že má pravdu.
2: Pan posluchač přehlédl takovou drobnost, jako je odkaz poznámkový. Je tam malé číslíčko, které se dá navíc prolinknout, a tam je vysvětlivka. A v ní se doslova píše, že u tohoto typu sloves je přípustná obojí koncovka a ta s i, to dokáží nebo píší a podobně, se považuje za zastarávající, neboli v písemném projevu neutrální, ale v tom mluveném už trošku míň frekventovanou a poněkud knižní tím pádem. Co se víc píše, než říká, to se považuje za knižní. Takže spisovné to je, akorát, abych mluvila trochu hovorově, akorát jde o slohový příznak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka sestoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehet nadci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

dnes přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci znovu schválili stavební zákon, přehlasovali veto Senátu. Česko dnes zažilo velké teplotní rozdíly. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přehánkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stavební řízení by mohlo zrychlit. Počítá s tím koaliční návrh stavebního zákona, který schválila sněmovna. Přehlasovala tak veto senátorů, kteří novelu poslancům o prázdninách vrátili. Sněmovna o změnách ve stavebním řízení jednala celé odpoledne. Opozice změny kritizovala. Upozorňovala třeba na to, že umožní legalizaci černých staveb. Podle poslance hnutí STAN Lukáše Vlčka novela taky pomůže developerům.
2: Oni možná urychlí některé developerské projekty, protože ono to bude fungovat, takže se tak říkají zhasne bez nějakých základních pravidel. Povolí se věci v národních parcích, na půdách té nejvyšší ochrany, aby se možná některé projekty povolily, které by se za standardní situace třeba ani nepovolily, tak to možná je ale i cílem předkladatelů.
0: Koalice naopak tvrdí, že stavební řízení zrychlí díky vzniku nové centrální stavební správy. Přes 100 tun pískovce odpadlo ze skal při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Podrobná analýza vzorků z Dlouhého a Pravčického dolu podle odborníků zároveň ukázala, že oheň způsobil ve skále mikrotrhliny. A to přesto, že pískovec odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy. Jak potvrzuje Michal Filipi z Geologického ústavu Akademie věd.
3: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat až po 1000 stupňů. Zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam přímo na tom pískovci nebyly a pokud tak pouze na krátkou dobu.
0: Olomoucký vrchní soud potvrdil Patriku Cigošovi výjimečný trest 27,5 roku za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Rozsudek je pravomocný. Muž svou partnerku brutálně ubodal 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice. Tam seděl taky kvůli vraždě. Muž si tak navíc bude muset odpykat ještě zhruba 5 let předchozího trestu. Česko dnes rozdělili velké teplotní rozdíly. Mohla za to postupující studená fronta. Na západě republiky pršelo a teploty se nedostaly přes 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bylo naopak horké slunečné počasí s tropickými teplotami i přes 32 stupňů Celsia. Teplotní rekordy tam přepsaly zhruba 2/3 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 32,5 stupně. Sport. Fotbalisté Jablonce zvítězili v dohrávce 5. kola šance ligy proti Baníku Ostrava 3-0. Za domácí skórovali Novák, Růsek a Polidar. Pro Jablonec je to první ligová výhra po 3 zápasech. V tabulce je teď 5. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 175 ve směru na Brno je po nehodě 2 nákladních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na dálnici D11 na 35. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurokouč, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás a děkuju za pozvání.
1: Alex a host.

0: povídat s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku.
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám jí říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl od jakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vyspaných zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dál a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy, že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
0: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
1: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký. Že
0: to je takový... máte to druhé.
1: Tak, možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista a idealista, takže se na to dívám takhle.
0: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
1: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
0: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, který nám se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně si vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. A ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhle tím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často i jakoby pomoci, že jo. V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkový optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je, tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat. Mm-hmm.
0: Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní. A takhle se pracuje, třeba u posttraumatu se takhle jako pracuje s těma paměťovýma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně, paměťový stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomě na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo, nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlej. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Co se často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje vlastně s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a nikdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba?
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme každý, že jsme prostě každý úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží, jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlcení a k tomu se možná toho se možná dotkneme, toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo? Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, nebo prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený, tak to bylo v době, kdy jsem moc tohleto neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu, nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda, dá se, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání a taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logicky, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně, nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě. A postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Host si dnes povídám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba. Jsou to vlastně živostrašáci nemocí v pokročilejším věku. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleové opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí se obávám, že nám to úplně nezaručí, jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk, jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo? Že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byli většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu, že?
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dvě vlastně, dává to dvě výhody, když je to pestrý, ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuji paměťové techniky, takový ty, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuji moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Štajnový, která to školí tyhle ty trenéry a je to fantastický a člověk je vlastně mladý, i když je starý.
0: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
1: Taky to pomáhá, samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi to už je, to, já myslím, že to jak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, který se naučí současně dva mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky, jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění, než děti, který umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
0: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná. Čím
1: každý
0: to je způsobeno?
1: Každý jsme trochu jiný a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako tý propojenosti, jo, že já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek. jo, ale že se ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo, protože ta plasticita je i na synapsích.
0: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Profesor Aleš Stuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo, aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, tak ji třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinový sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat, jo, že to tak jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnosti nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterýma mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učej pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učej jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem. Ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listině vděčností mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala

0: si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
1: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Stuchlík.
0: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Jednat mají o koordinaci zahraniční politiky. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky, hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v posledních týdnech poznamenalo několik sporů.
2: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
3: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiér. Ani mě.
2: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
4: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
2: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud dva lidé. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. Za květnovým úmrtím dvou psů na břehu Lipenské nádrže mohly synice. Potvrdili to výsledky zkoumání odborníků z několika vědeckých institucí. Analýzy potvrdily vliv synic po odběru vzorků z několika míst nádrže a žaludku zvířat. Jihočeští policisté podle jejich mluvčího Miloslava Šupíka původně prošetřovali i možnost otravy psů lidmi.
5: Vlivem poklesu hladiny vodní nádrže došlo k odkrytí dna, které je za běžného stavu pod vodou. Bentické synice se za normálních okolností vyskytují na dně. Psi se tak mohli dostat do přímého kontaktu s biomasou, která obsahovala bentické synice produkující toxické látky. Sport.
1: Hradec Králové remizoval v dohrávce pátého kola nejvyšší fotbalové soutěže z Plzní. V druhém dnešním zápase dohrávky pak fotbalisté Jablonce porazili Baník Ostrava 3-0. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna přibrzdíte za sjezdem na Domašov. Po nehodě dvou kamionů na kilometru 175 se projíždí pouze jedním pruhem a v koloně naberete až půl hodiny. Vyhnout se jí můžete exitem 168 a po souběžné silnici 602 dojedete do Ostrovačic, kde se napojíte zpět na dálnici. A na dálnici D48 směrem z Bělotína do Frýdku místku zbystřete u Polomy. V omezení u sjezdu na Polom na 7. kilometru tam policisté vyšetřují nehodu a dobržďuje se do kratší kolony. Ztratíte asi 5 minut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Merkur. Stavebnice mnoha generací.
1: Značka Merkur, tak to je moje dětství a stavebnice Merkur, kterou jsme v té době asi měli každý doma.
2: Po delším přemýšlení trošku stavebnice Merkur, kterou znají teda spíše dříve narození asi, než jsem já.
3: Vy jste si s ní nikdy nehrála?
2: Ne, za mě už bylo Lego.
4: Značku znám, ale nikdy jsem si se stavebnicí nehrál, takže vím, že je to stavebnice, ale toto období mě minulo.
3: Tak ani netušíte, co se dá postavit z Merkura.
4: Určitě tuším, vím, že se z toho dá postavit spousta věcí, ale já jsem si hrál úplně s jinou tenkrát stavebnicí a bylo to pro mě moc složité.
3: Hrála jste si se stavebnicí Merkur? Co všechno se z ní dá postavit?
1: Já si pamatuji, že ještě s mojí kamarádkou jsme si s ní dost často hráli a dá se s ní postavit skoro všechno. Ku podivu, my jako děvčata jsme si nejvíc libovali ve stavění jeřábu.
0: Stavebnice je hračka složená ze skupiny dílů, které se mohou sestavovat do 3 rozměrných sestav. Díly mohou být dřevěné, plastové, kovové, elektrotechnické, kamenné, ale například i z extrudovaného škrobu či papíru. Stavebnice rozvíjí motorické schopnosti, prostorovou představivost i fantazii. Tolik slovníkové heslo. Už řecký filozof Platón věděl, že pro budoucího architekta je nejlépe, když si v dětství hraje tak, že si staví. Stavebnice jako takové ale nemají tak dlouhou historii, jak byste možná čekali. Jejich duchovním otcem je významný německý pedagog Friedrich Froebel. Tento muž se zaměřoval především na předškolní výchovu. Dokonce založil Ústav pro pěstování snahy po činnosti u dětí a mládeže. Zde vyráběl různé učební pomůcky a hračky, například soubory geometrických tvarů, krychle, kvádry, koule, jehlany, které se podle vývoje dítěte dále dělily na menší části. No a první stavebnice byla na světě. Ke konci 19. století nechal Otto Lilienthal, ano, ten slavný průkopník letectví a konstruktér, patentovat stavebnici ze dřeva a kartonu, kterou vymyslel jeho bratr Gustav, úspěšný stavitel a inovátor. Dostala název Lilienthal Baukasten, tedy Lilienthalova stavebnice. O pár let později vznikají v Německu a ve Velké Británii stavebnice kovové a ve 30. letech minulého století se datuje vznik slavné stavebnice Lego. Založil ji chudý dánský tesař jménem Ole Kirk Christiansen. Původně pracoval se dřevem a název vytvořil z dánského výrazu Leggodt, což znamená hraj si dobře. Tou dobou si už ale děti v České Kotlině hráli s Merkurem.
3: Když přijdu sem do muzea Merkur, tak bych tipla, že ty nejstarší stavebnice to vůbec nejsou ty barevné, červeno, modro, zelené, ale takováhle omšelá stavebnička.
5: S majitelem firmy Merkur Toys Jaromírem Křížem si povídala Světlana Levičková.
3: Ta je nejstarší?
6: Ano, ta byla v roce 1920. Tohle to bylo malinko jiným způsobem a postupně se to změnilo a od roku 1925 se to jmenuje Merkur a je to prakticky ve stávajícím systému, jako to je letos.
3: Ty stavebnice překonaly desetiletí úplně hravě. Stavebnice je pořád moderní a pořád populární.
6: Ano, celá veřejnost uznává. Já jsem začínal na Merkur a proto jsem technik. A mohu vám říct, že pan Vancel, který založil Merkura, za první republiky kolem roku 1930, kdy byla světová krize, prosadil, aby Merkur byla povinná učební pomůcka ve školách a říkal, když ta mládež se naučí všem technickým záležitostem, tak odoláme té krizi a budeme nejlepší. Třeba teďka byla vydána kniha Za svědky minulosti, která byla ke stému výročí Československa, tak tam je uváděno 22 firem a my jsme tam uváděni jako jedni z nejvýznamnějších, protože díky Merkuru bylo několik objevů i vědeckých a dokonce pan Wichterle na tom udělal ty kontaktní čočky, které dneska používají desítky milionů lidí na celém světě. A pak dva získali tím, že začínali na Merkuru a využívali, tak získali až Nobel Nobelovu cenu, konkrétně třeba pan Peter Greenberg, který pochází z Plzně. A když byl v Plzni vyznamenáván jako čestný občan Plzně, tak tam zdůraznil: já jsem rád, že jsem vyrůstal v Plzni a hrál jsem si s Merkurem, protože Merkur mě dotáhl až na Nobelovu cenu a vím, že takových věcí je hodně, které se vynalezly právě s pomocí Merkuru.
3: Jak využíval právě Merkura pan profesor Otto Wichterle?
6: Pan profesor Otto Wichterle byl jeden z nejvýznamnějších českých vědců za celé historie, protože on vymyslel prakticky veškeré punčochy, také spolupracoval ve Zlíně s panem Baťou a vyvinul především kontaktní čočky tak, že si sestrojil z Merkuru takové zařízení. On totiž svým dětem dal Merkura, oni si tím hráli a on, když je pozoroval, tak si míchal kafe a nejenom viděl, že tam ta odstředivá sila udělala najednou ten tvar a říkal: aha, tak tohle to využiju. No a tak sestrojil zařízení a na tom opravdu získal první ukázku, jak by se měly kontaktní čočky vyvíjet. A jinak se o něm ví, že on zhruba vynalezl asi 220 různých světových vynálezů. A když byl se svými syny třeba ve Spojených státech a vzal si sebou Merkura a tam jim to ukazoval, tak všichni se divili: ježiš, to je zajímavý, jak se to dá všechno modelovat z Merkuru.

0: U kontaktních čoček se ještě na chvíli zastavíme. Vůbec první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu byly v Praze vyrobeny v roce 1957. Za to, že u jejich vzniku byla právě stavebnice Merkur, mohou komunisté. Ti totiž Otto Wichterleho neměli rádi. Geniální nápad, který vdechl kontaktním čočkám život, se zrodil ve vlaku. Naprosto náhodou. Prostějovský rodák Otto Wichterle cestuje roku 1952 z Olomouce do Prahy. A tu si všimne, že jeho spolucestující doktor Pur si při jízdě čte odborný článek zabývající se možnostmi, jak chirurgicky nahradit oko. Dají se do řeči a Wichterle ho napadne, že mnohem lepší než použít implantát z ušlechtilého kovu bude umělá hmota. Přemýšlí o použitelném trojrozměrném polymeru. Vyhodnotí, že nejlepší pro jeho záměry by byl hemagel, tedy polyhydroxyletylmetakrylátový gel. V roce 1957 vyrobí a vyzkouší úplně první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu. Ale vynález je zatím pouze v plenkách. Čočky jsou drsné a v oku řežou. K tomu, aby vědci potvrdili, že se vydal správnou cestou, ale postačí. Wichterle si experimentálně, sám na sobě, ověří, že čočky je skutečně možné vyrobit a že se s jejich pomocí dá opravdu dobře korigovat zrak. Teď už ho čeká pouze spousta práce, koumání a zdokonalování. K tomu ale nedostane příležitost. Z politických důvodů musí odejít z Vysoké školy chemicko-technologické, ale nevzdá se. Ve svých výzkumech pokračuje po večerech doma. Věrně mu přitom pomáhá jeho žena Linda a sama se stává pověstným pokusným králíkem. Na vlastních očích čočky zkouší. Sofistikovaný přístroj na jejich výrobu vzniká v domácích podmínkách z už zmíněné stavebnice Merkur, také dynama vypůjčeného z jízdního kola a dobře poslouží i motorek z gramofonu. Píše se rok 1961 a plně využitelné kontaktní čočky jsou na světě. O čočky zanedlouho projeví zájem cizina, především americké firmy. Ačkoliv si Wichterle svůj vynález nechává patentovat, firmy začnou spochybňovat jeho zásluhy o vynález a jeho patent různě obcházejí. Než federální soud ve Spojených státech vydá rozhodnutí o tom, že Wichterle je v právu, uplyne bezmála 20 let. A protože je vědec u komunistů v nemilosti, donášejí na něj agenti STB, kontrolují mu korespondenci i telefon.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Teď jsem asi v ráji všech, kteří mají rádi vláčky.
1: Ano, tak jsme teďka na ukázce kolejiště, které jsme sestrojili, aby návštěvníci byli motivováni k tomu, jak krásné je modelovat. A mohu vám říct, po 32 letech jsme obnovili výrobu vláčků velikosti 0, což je měřítko 1:45, které se vyráběly od roku 1930 až do roku 1968. A tam tenkrát bohužel RVHP řeklo, vláčky budeme vyrábět v NDR. A když jsem říkal, a obnovíme po těch 32 letech ty vláčky, tak všichni říkali, ne, to je riziko. A já jsem říkal, ne. Tak jsme udělali pár modelů, udělali jsme to, jak se říká, ručně, protože veškeré zařízení se tenkrát hodilo do sběru. No a my jsme vymysleli něco, co by se dalo dělat jako podstatně laciněji a konstruktivně. A když jsem byl s kolegou v Německu u jedné firmy, která vyrábí Hanulky a TTčka, byl jsem tam představitel Merkuru, tak on říkal, no jo, vy děláte stavebnice Merkur, ale dělali jste taky vláčky. A já jsem řekl, ano. A my teďka budeme obnovovat výrobu vláčků. On říkal, ježiš, to bude naše konkurence. Já jsem říkal, nebojte se, my začínáme dělat nulku, což je kovový, ocelový, že jo, a je to pevné. A hlavně si ty děti můžou stavět různé baráčky, různé doplňky, různé schodiště a tak dále a naučí se všemu. A hlavně je to všechno kovové, tak to vydrží. A vidíte, že tady se naučí jak stavařině, tak železniční dopravě a tak dále.
0: Od vláčků jsme se dostali k jiné technice. Dostali jsme se ke stavbě z Merkuru, která je zapsaná dokonce v Guinnessově knize rekordů.
1: Jsme teďka u modelu ocelového města podle románu Žila Verna. To udělal pan Mládek a je to opravdu zapsáno jako největší stavba, která byla postavena z Merkuru nebo z podobné stavebnice.
0: Dobře, tak řekněte přesně, kolik je tam třeba těch dílků Merkurových, dá se to vůbec spočítat, protože to je ohromný rozměr, to má nějakých 3x5 metrů?
1: No to je víc, to je 8x5 metrů, těžko dneska zjistíme, kolik těch součástek tam je, váží to kolem jedné tuny, jo, opravdu to je něco unikátního. Jules Verne, kdo to čet jeho romány, tak si vzpomene, ano, on měl vždycky takové představy, jak se bude všechno vyvíjet. A tady je ten Merkur úplně ideální na to, že se dá všechno, jak se říká, modelově udělat a ukáže se, jak se to vyvíjí a jak se připravuje k tomu dalšímu vývoji.
0: Jsou tady i všechny ty bojové stroje, které zločinný pan profesor vymyslel v tom ocelovém městě.
1: No, je tady spousta jako modelů. Velmi zajímavé je to, že se dá tady krásně všechno z toho Merkuru postavit. A je to, samozřejmě se dá říct, i takový základ architektury. Každý, kdo chce si něco vymyslet, tak si to může sestrojit z Merkuru a pak to třeba i zdokonalovat, rozvíjet a tak dále. A ty základy naučí všem těm činnostem.
2: Stavebnici Merkur asi není třeba podrobně představovat. No ale pro jistotu. Základem jsou pásy a profily různých délek a tvarů z lakovaného ocelového plechu se sítí předvrtaných otvorů s roztečí 1 cm. Dílky se spojují šroubky a matičkami. Stavebnice obsahuje také další součástky, různé hřídele, ozubená i neozubená kola, k některým sadám náleží kladky, buldozerové pásy, dokonce i elektromotorky. Umožňuje tak stavbu realistických konstrukcí a různých strojů. Vynalezl ji pan Jaroslav Vancl. Jaroslav Vancl se narodil 31. července 1890 v Benátkách nad Jizerou, kde jeho otec vlastnil menší strojírenský podnik. Byl nejstarším ze 4 synů. Vyučil se v tátově dílně a pak se vydal na zkušenou do světa. Cesta ho zavedla do Police nad Metují. Tam se usadil a začal pracovat jako zámečník u firmy Kačner, která vyráběla různé drobné kovové zboží, šrouby a také ve své době vyhledávané brusle vysoké kvality. Protože mu šla práce od ruky, brzy se vypracoval na dílo vedoucího. Jenže v roce 1914 byl propuštěn za to, že zorganizoval stávku dělníků. Začal podnikat na vlastní pěst, pracoval v hradecké automobilce, po skončení první světové války si založil vlastní firmu Artesia a živil se vrtáním artéských studní a děr do železa. Oporou mu byla otcova strojírna, od které získával strojní zařízení, ale přesto se mu dobře nevedlo. Pak dostal jiný nápad. Hračky. Právě hraček byl v poválečném Československu totiž velký nedostatek. Předchůdce Merkuru, stavebnici Inventor, představil Wanzl už v roce 1920. Jednotlivé plechové dílky se tehdy spojovaly pomocí háčků, obdobně jako dnešní stavební lešení, a u dětí si velkou oblibu nezískali. Wanzl se však nevzdal a v roce 1925 přišel s inovací, kde háčkový systém nahradili šroubky a matičky. Nová stavebnice s barevně lakovanými díly, která dětem umožnila přiblížit se reálnému konstruování, dostala i nový název – Merkur. Slavila velký úspěch a stala se i výborným vývozním artiklem. Řada stavebnic se rozrůstala. Vznikly i stavebnice budov, Metropol, či stavebnice elektrických modelů Merkur Electrus. A protože jednou z nejžádanějších hraček ve 30. letech minulého století byly elektrické vláčky, pustil se pan Wanzl i do nich. Vzal si na pomoc svého zetě Františka Jermana, který se stal hlavním konstruktérem. Společně vytvořili ucelenou kolekci modelů plechových elektrických vláčků, která šla na dračku u nás i v cizině. Inspiraci našli v tehdy populární rychlíkové lokomotivě Mikado a hračku pojmenovali po ní. Své výrobky s úspěchem předvedli na světové výstavě v Chicagu a od té doby se staly historické vláčky, lokomotivy Mikado a stavebnice Merkur sběratelským artiklem.
0: Co bylo nejtypičtější stavbou, která se dala vytvořit z Merkura?
1: No tak to byly spíš jenom takové ty konstrukční věci, to byly jako ukázky, jak ty děti se mají naučit konstruovat, jak mají se naučit montovat, aby si jako vymysleli různé modely. Když si to postaví, aby hledali další řešení, to znamená základům inovace.
0: Tady je třeba i krásné obří kolo, to by se dalo rozpohybovat.
1: Ano, tohle to je model ruského kola. Je to model, který je ve Vídni.
0: Autíčka jezdí, kola se točí, mlýn klape, jenom ten Karlštejn, ten nám tady stojí a nic nedělá.
1: No jo, tak to je ukázka stavby, protože přišel za mnou profesor ČVUT v Praze, kde se dělali různé stavby, učili se studenti stavět a on říkal, oni mají dobré nápady, co by se mělo postavit, ale nemají ty praktické zkušenosti, jak se mají věci navrhnout, jak je mají konstruovat, a tak si od nás vzali velké mimořádné součástky, kde se naučili statice, kinematice, dynamice a tak dále. A tady máme třeba ten Karlštejn a tamhle vidíme ještět. To byl model, který byl vybudován jedním studentem fakulty, a pak tady máme ukázku brněnské vily Tugendhat. Tak se ty studenti opravdu učí, jak se říká, prakticky navrhovat, vykonstruovat, postavět a tak dále.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za protektorátu byla firma Inventor začleněna do programu válečné výroby. Hračky vyráběla dál, ale ve velmi omezeném množství. Vznikla pouze limitovaná série vlakových vozů s dvojjazyčným protektorátním označením Českomoravských drah. V souvislosti s poválečným nedostatkem barevných kovů byla výroba obnovena až v roce 1947. To už se ale blížil únor 1948 a znárodnění. Výrobu převzal okresní průmyslový podnik Police nad Metují. Počátkem 50. let byla zrušena soukromá firma pana Vancla a výroba se stala součástí okresního kombinátu v Broumově. Až v únoru roku 1955 byla podána nová žádost k registraci ochranné známky Merkur na stavebnici a vláčky s kolejnicemi a transformátorem. Panu Vanclovi, zakladateli slavné značky, se komunisté odvděčili po svém. Nejenže musel odevzdat továrnu a opustit byt, ale soud mu dokonce nařídil splatit všechny faktury za materiál, který si objednal ještě jako ředitel. To však z vlastních peněz nezvládl a tudíž si dluh musel odsloužit. Až do svých 80 let tak pracoval jako soustružník ve své bývalé továrně. V podniku s ním zůstali také jeho dva zeťové, pánové Jirman a Peluněk. Jejich zásluhou se kvalita stavebnice udržela na dobré úrovni. V 60. letech přišla móda umělých hmot a pro Merkur tím nastalo nešťastné období náhrad kovů za plasty.
2: Vcházíme do mechanotronické učebny, tak jsem zvědavá, co všechno si tady budu moct vyzkoušet.
3: Tady máme třeba různé typy mechanických modelů, Vankulův motor, písty dvoudobého, čtyřdobého motoru.
2: Takže když zatočím tou kličkou, tak zjistím,
3: jak pracují ty stroje. Tady je třeba princip parního stroje, tady je princip lisu. Pak tady máme učební pomůcky na to, že tady máme laboratorní stůl, kde si mohou udělat různé elektrické obory, mechaniku, pak si mohou tady měřit napětí, proud v těch sestrojených obvodech a tak dále.
2: Ale sem už musí jít s někým, kdo jim tak trochu poradí a kdo také na ně dohlíží, aby to všechno správně fungovalo.
3: Ale tohleto my máme udělané hlavně proto, aby sem jezdili školy na exkurze a tadyhle máme ukázky různých pokusů, kde si mohou naučit jako opravdu všem těm základům. Máme tady ukázku CNC fresky, soustruhu malého, pak tady vytváříme jako ukázku i různých typů elektromotorů z Atasu, z Náchoda, aby ty děti opravdu byly motivovány a viděli, co všechno se dá dělat. No a pak tady vám ukážu jednu krásnou fotografii. Tady vidíte přední pracovník NASA ze Spojených států, doktor James Reese, který byl v České republice na 4 vysokých školách, já jsem se s ním setkal. On to je člověk, který připravuje první let člověka na Mars v roce 2022 až 2023. A když viděl toho našeho robota, ten robotický podvozek s tou robotickou rukou, tak žasnul a říkal, Ježíš Mariáne, tohle nemáme ani ve Spojených státech, ale já jsem byl technik od mládí a proto dneska připravuju ten let. A protože dneska na Marsu jsou už 3 roboti, Spirit, Opportunity a Curiosity, tak říkal, až my poletíme na Mars, tak si vezmeme toho vašeho robota a ten vám tam bude předjíždět a ukazovat, kam máme jít a tak dále.
2: Takže robot Merkur se dostane až na Mars.

0: Stavebnice Merkur, to je dnes už rodinné stříbro. Od 60. let minulého století byla exportována přes Prago Export nejen do Sovětského svazu a zpřízněných komunistických satelitů, ale i do Dánska, Holandska, Španělska nebo Saúdské Arábie. Jeden ze španělských fandů se na fotografiích chlubí téměř dvoumetrovým řetízkovým kolotočem, který z několika stavebnic zkonstruoval. Oslavuje stavebnici článek, který vyšel v listu Pochodeň v roce 1981. Stavebnice v dobách socialismu zlidověla a rostla. V roce 1965 se vyrábělo 7 druhů. O 15 let později už 17 druhů, včetně verze elektro. Zájem je takový, že kdyby to možnosti provozovny a jejího strojového vybavení dovolili, mohlo by se bez starostí o odbyt vyrábět dvojnásobek, psalo se v Pochodni. Co je na tom pravdy, se nedozvíme. Jisté však je, že značka se dostala pod kůži mnoha generacím od našich dědů až po dnešní kluky. Výroba vláčků Merkur však byla definitivně zastavena v roce 1968. V dalších letech byly bohužel zlikvidovány nástroje na jejich výrobu. Po roce 1989 podnik zprivatizovali bývalí zaměstnanci. Vznikla firma Komep, která nějaký čas setrvačností pokračovala ve výrobě stavebnic Merkur, ale už v roce 1993 byla u konce s dechem a ukončila výrobu. Poté továrnu zakoupila firma Cross pana Jaromíra Kříže. V roce 2006 vzniklo v Polici nad Metují Muzeum stavebnice Merkur, kde mohou všichni návštěvníci zhlédnout celou řadu historických i současných exponátů.
1: Problém výchovy dítěte a jeho zaměstnání nebyl snad nikdy tak důležitý a spletitý jako právě v dnešní době stálých bojů o životní existenci. Nároky, jež současný život klade na zdatnost jednotlivce, jsou daleko větší než v dobách dřívějších a je tudíž zcela přirozeno, že i výchova dětí, tedy příprava jejich pro budoucí život, musí se brát takovým směrem, aby nové generace vstupovaly do života pevné, rozhodné, s jasným reálným nazíráním na život a jeho problémy. Proto jest třeba, aby otázce hraček byla věnována náležitá pozornost ze strany rodičů i školy a vůbec těch, kteří jsou pověřeni výchovou budoucích generací. Jaroslav Vancl, vynálezce stavebnice Merkur.
0: Pan Jaroslav Vancl, osobnost hodna světových géniů, umírá v 90 letech v březnu 1980 v úplném zapomnění. Jeho hrob je na hřbitově v Polici nad Metují.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci přehlasovali Senát a znovu schválili stavební zákon. Těžařská firma a stát se neshodnou na způsobu rozdělení peněz po těžbě v lomu ČSA. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novela stavebního zákona míří k podpisu prezidentovi. Koaliční poslanci přehlasovali Senát, který novelu zamítl v srpnu. Návrh hlavně centralizuje soustavu státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Opoziční poslanci návrh opakovaně označují například za paskvil, který nahrává developerům. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO za novelou i přes kritiku stojí. Tvrdí, že i po zavedení změn budou mít úřady dostatek pracovníků, i přesto, že část z nich zvažuje svůj odchod.
2: My připravujeme velkou náborovou kampaň, abychom těch úředníků měli dostatek. Samozřejmě pracujeme i s nějakou krizovou variantou, kdy víme, že oproti tomu dnešnímu počtu úředníků, kteří jsou v té stavební správě, by nám mělo stačit, aby celý systém fungoval zhruba 2/3.
0: Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová má od ledna, kdy vznikne úřad rozvoje území, podle Mrázové vést expertní a kontrolní panel při ministerstvu. Těžařská firma Pavla Tykače, Severní energetická a Ministerstvo životního prostředí se přou o to, kdo rozdělí přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které těžařská společnost ušetřila při obnově lomu ČSA po konci těžby uhlí. Firma je chce rozdělit obcím sama, třeba na výstavbu školek. Ministerstvo ale trvá na tom, že to má udělat stát přes Státní fond životního prostředí.
3: Ty prostředky, těch 200 nebo něco přes 200 milionů korun, poskytneme těm obcím napřímo.
4: Říká prezident skupiny Seven Luboš Pavlas. Po 50 milionech mají dostat Most, Vrskmaň a Vysoká Pec. 30 milionů Krušnohorský svazek obcí a 20 Ústecký kraj. Ministerstvo životního prostředí by ale chtělo vyjednat vyšší částku, říká Igor Červený z motoristů.
5: Co se týče konečné částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine.
4: Seven chce všechny peníze rozdělit nejpozději do konce listopadu. Mostecká Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Policisté vyzývají rodiče, žáky i učitele, aby v školním systému bakaláři používali silná a jedinečná hesla. Kriminalisté teď v Praze vyšetřují případ, kdy škole přišla přes bakaláře výhrůžka z účtu jednoho ze studentů. Tu podle dosavadních zjištění rozeslal zatím neznámý pachatel, kterému se povedlo překonat zabezpečení studentova účtu. Jde už o druhý podobný případ v poslední době.
1: Sport.
0: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů rezignoval. Ve funkci bude do konce listopadu. Svaz po něm povede bývalý český tenista Petr Pála.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 dejte pozor na kilometru 258 směrem na Hradec Králové. Došlo tam k nehodě dvou osobních aut. A opatrně taky na silnici 35 u Podslířova na Svitavsku. Havarovalo tam nákladní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer vám všem, kteří si pro to naše rozhlasové divadlo najdete v týdnu svůj čas. A tahle hodinka je pro vás, věřte, stejně jako pro mě, pokaždé výletem za vzpomínkou. Je to příležitost k setkání s lidmi, kteří už sice mezi námi nejsou, ale díky rozhlasovým archivům si můžeme jejich hlas občas připomenout.

0: František Nepil. Jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jako by k vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček. A pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu na vysílání Dobrého jitra a v rozhlasovém studiu vypadalo.
1: Nevím, jestli vás už někdo pozval na exkurzi sem do vysílacího pracoviště, abyste měli představu, jak vypadá to, co slyšíte. Jestliže vás tu už někdo provázel, tak mi to odpusťte, že své kolegy tak podceňuju. Ale pokud vám vyprávěli, tak jak to tady vypadá, jistě toho spoustu zapomněli, já je přece jen znám jak své boty, anebo si to všelijak přikrášlili, to si umím moc dobře představit. Nuže, vypadá to tak, že já sedím v jedné místnosti o velikosti obývacího pokoje, kde je všechno možné, ale hlavně je tu stůl trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sýpění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kina k šandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce předtím, než k vám promluvím. Pane Nepil, řekne mi například tak, abyste to vy neslyšeli. Po této písničce bude ještě jedna a po ní oznámíte pouze správný čas. Nic víc. Pak zahraje znělka a po znělce vy posluchače krátce přivítáte a pozdravíte a pan Švehla pustí další písničku. Rozumíte mi? Samozřejmě, že rozumím, odpovím. Buďte úplně klidná, paní Plechová. Paní režisérka, aby mohla být opravdu klidná, mi tento prajednoduchý pokyn zopakuje pro jistotu ještě jednou, sdělí mi, že přijdu na řadu asi za 5 minut a uvede se vůči mě do klidu. Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně mám po písničku kuličce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se: paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena, nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi

0: tu rozhlasu jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Ota Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. A přes rozhlas jednoho dne, to ještě jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti tam píšou a redakce musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že jo, to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě Ota Janeček, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně, to ještě jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká teda pro mě, zatímco pro Otu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Ota Janeček, čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si představte, normálně se to dělá v obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustru, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje francouzsky, ono se to v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tom to hezký. A nejhezčí se to nejmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše vole, penso, vole. Jo, což se čte vol, penso, vol, nebo ty, jak se ty
2: ano, vol, penso, vol. No já, když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. A než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
1: Hned jsi si říkal, že bude spíš ode mě.
2: Jo.
3: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
1: No my si popovídáme, když nás přijete natáčet rozhlas, víš?
2: Tak na to není čas.
1: A nebo ale... když přijedu na mlejn za tou Janečkem, to je jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nevím.
2: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
3: Takže vy jste...
2: Já nevím, co to je. Jsem vás zřejmě zklamal teď.
3: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat. A když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy, nebo při čekání na klíče.
1: To je, posluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s Kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku a to než teda je rychlý posel přivez. No, ale hezky něžně to říkáte.
2: No, u mě vždycky, ano, to si uvědomu, že bych si měl odpočnout, jo, ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
3: A jak vás získává František Nepil ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když...
2: No, přinese si harmoniku. Ono to mi hraje, no. A já podlehnu. Kouzelným tónu, jo.
3: Řekněte.
2: Asi pěti dírkové harmoničky.
1: Tak to
2: má
1: je...
2: vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
1: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
2: Jo, no měla by mít aspoň 8 dírek.
1: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli na Kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout, taky malinká.
2: A to se ti ještě nestalo, ale...
1: Ne, já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? No bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, četl jsem mi po několika besedách, abych si ověřil, jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům, jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl, já byl na to chvíli
2: pišný. S těmi živými je potíž, jo, ty mají svoji představu. Já vždycky říkám, tak si to zilustrujte sám, proboha.
1: Tak jsem si říkal, já ho musím vlastně získat nejenom silou toho textu, ale i něčím jiným. Vzpomněl jsem si na to, jak se to dělá v rozhlase, že ano, že když je slabý text, tak se pustí hudba, posluchač se tak jako zotaví, znova se pustí ten text, nahradí, doplní se hudbou a tak to běží dále, najednou je z toho hodina, že jo. Tak jsem si říkal, takhle budu postupovat s Otou Janečkem a vzal jsem jsem si text té knížky, že mu jako přečtu ukázky a pak mu řeknu, jestli by to byl ochoten ilustrovat. A vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a teď jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne, přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci, Čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
3: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
2: Ne, já jsem měl jednu chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu, a pak jsem ji jednou vzal, jako slyšel jsem tam i Štrauze, já nevím, co.
1: No, to ani Štraus, ani prodaná nevěsta, přeci jenom. No já se nebudu vyjadřovat.
2: On ve své skromnosti. To.
1: No a výsledek teda byl ten, že Otáneček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
2: No citovku, no, tak, citovku
1: tak,
2: to chce.
1: Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Otáneček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Lecos jsme tedy už o vzájemném přátelství a umělecké spolupráci mezi Františkem Nepilem a malířem Otou Janečkem slyšeli. Ale teď zase jinak. Víte, jak na to František Nepil sám později vzpomínal v jednom ze svých fejetonů?
2: Nejúspěšnější koncert mého života. Tedy na Brzyně není jen Smetákův mlýn, ale Smetákův mlýn je nejslavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzyna je potok, který kousek od Kamínka protéká osadou Brzyna a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův Smetákův mlýn. Skládá se jako každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolená. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářských stavení, kde má Ota Janeček ateliér. Maluje, jak víte, překrásně, a to hlavně slečny a ptáčky. Maluje tedy i jiné věci, například vyklany, trávy, buňky, jinovatky, Josefy sudky, semínka, slabikáře a stromy, ale ty ptáčky a slečny kreslí obzvlášť pěkně, ty má odkoukané, těm určitě věnoval mnoho bezesných nocí usilovného studia. On má zvláštní dar, on svými obrázky dokládá, že když je holka krásná, tak je krásná, i když má pisky jako vantroky anebo rozpláclý nos. Ba, že takový plácfifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revie. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revieho jsem tedy věděl, že si o tu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, nebo buď by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejichž skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na Brzyně s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. Ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci. Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krouží okolo literátů a nakladatelských domů a hledá dají oběť, do které by se umělecky zahryzli. Náleží naopak k těm, k nímž se slétají básníci, povídkáři, romanopisci a jiní producenti literatury a nutí je k citové inkarnaci do jejich myšlenkového regionu, aby dopomohli dílu ke čtenářskému povšimnutí. Ota Janeček jim ovšem zdařile čelí svými mistrovskými výmluvami a argumenty. Zpravidla jim líčí své zdravotní potíže, zvláště ztrátu či otupení zraku, a to od té doby, co zrak při odjezdu ze Mlýna opravdu ztratil. Nebyla to legrace, ale naštěstí ho po několika měsících s pomocí akupunktury zase našel, jenže to pro jistotu dodnes zamlčuje tvůrcům obdařeným talentovým či charakterovým nanismem. Jiným podrobně popisuje své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých, anebo těch, kdo žijí pouze náhodou. Když jsem tedy zpozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš často.

Zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, kostru.

Pak jsem odúhlal Kladno, ty černé Kladno, a četl dál. A stále nadšenější mistr dál a dále objevoval v houštině pazvuků několik taktů velmi připomínajících písně Moravo, Moravo, Tipperary, Kolo, Kolo Mlýnský, vstupní motiv Beethovenovy osudové symfonie, Jede, jede poštovský panáček, Žlutou ponorku Beatles, moc nescházelo a začal by tušit, že zaslechl pár taktů slovanského tance číslo 9, a když jsem skončil poslední tóny písně Hop, hej, cibuláři, naskicoval Ota Janeček už první ilustraci, neboť boj o jeho přízeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo, uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal. Františku, exlibristi pořádají příští týden slavnostní večer k mým narozeninám. Budou tam takové ty proslovy, budou se tam pouštět obrázky z diapozitivu a já nevím co všechno. Teď jsem si však uvědomil jednu věc, že tam ještě nemáme hudbu. Rázem ve mně hrklo, popadlo mě zlé tušení, že posvátným a pro Čechy přímo osudovým slovem hudba označuje nejspíš i mou produkci s foukací harmonikou. Hned na to mi to ostatně potvrdil. Já teď přemýšlím, povídal Janeček, jestli mám říct Pepovi Sukovi, aby mi zahrál na housle, nebo Zuzance Růžičkové, aby mi zahrála na čembalo, ale najednou mě napadlo, co kdybys na tom večeru zahrál na tu svou foukací harmoniku. Už to bylo venku. Ach, ješitnosti, tvé jméno je moje příjmení. Neříkal ovšem dědeček, netlač se kupředu, dokud místa u dveří, a babička, třeba se pídí měřiti. Ale otíku, vzpamatoval jsem se ze svého ohromení, ty jsi nevšim, že na tu harmoniku neumím hrát. Jestli se rozhoduješ mezi Josefem Sukem a mnou, nebo mezi Zuzanou Růžičkovou a mnou, tak to nikomu neříkej nahlas, vždyť by tě zbavili své právnosti. A otík na to, no, že by to byla jako psina. Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku, oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Ota Janeček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku? Ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždyť jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak vsugeroval, že jsme se dohodli obráceně, já člověče nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzanku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli za čas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy octli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal ji vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv ji k malování nepotřebuje. Obnovil ji, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, které mu docházely z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: K těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do Divadla pro vaše uši jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
2: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektorů, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení spřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné spřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání, a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliknutí na znamení radosti, spotkání se s Františkem Nepilem. Kromě společného vystupování na besedách nás spojovalo i to, že jsme se oba narodili v neděli a oba jsme maturovali se 4 z matematiky. Ale v případě dnešního přání na cestu nové knížce doufám, že nevadí, že neumím moc počítat a možná je to v dané souvislosti i k něčemu dobré, protože bych té knížce ze srdce přál, aby měla čtenářů přímo nepočítaně. Děkuji za pozornost.
3: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
4: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. od té doby mě zahajoval všechny, prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás, a za každou tu výstavu dostal František čerta. Takže potom už to i napsal a říkal,
5: Čobeče, u nás je to jako v pekle.
4: Jo. A on měl smůlu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada, jo. Jako Lada. Prostě on taky takový byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi proto ho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na

0: Františku, člověče, zastav v zájmu našeho zdraví. Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupil a podíval se na to auto a pak mi povedal do okýnka, haleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli, rozumí? Já jsem říkal, a co je? No pojď se podívat. Tak jsem byl ven, to auto bylo z téhle strany bílý a rychle schnoucí barva dělala svý. On vždycky říkal, František, že jezdím, čověče, ty jezdíš jako Senna, to je rychlost, jo. A teď jsem mu to začal dokazovat, protože jsem pospíchal rychle k benzínové pumpě, kde bychom se do toho dali a tu barvu dostali dolů. Jak viděli, že to František nepil, sahali po všech pixlovkách a po všech kanistrech a lítali, jako když bude hořet, jako když potřebujou vyprázdnit rychle benzínovou pumpu. Všechno jsme zkoušeli. Nic na to nefungovalo. Pixlovek kolem nás nepočítaně. A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem mít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě, co tam měli, to strhávali, nosili to snad i cejchy a my jsme prostě čistili a čistili. No neumíte si představit, jak jsme smrděli na benzín. To my jsme byli jako jedna velká cisterna a František ten úplně s klidem mě řekl, hele, ale to je prima, že my nekouříme. Jo. Víte, František, na toho se nechá vzpomínat pořád a pořád se nechá o něm vyprávět. Já mám naštěstí tu paměť jenom na tohle, to jo, na nic jiného, ale na tyhle ty věci, to si velice dobře pamatuju, každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli navštívit zoologickou zahradu. A on říkal, no samozřejmě, my máme zvířátka rádi. Tak jsme šli, jeli jsme do hor, do zoologické zahrady. Spíš jsme si tam šli odpočinout, protože tam už jsme potřebovali stín, sednout si a tak dále. Ten František šel oholi, ale jakmile tam viděl, tam byl postavený vysoký totem, on vyskočil k tomu totemu a začal mě předvádět apače. Ty lidi najednou koukali, co člověk, který asi pobírá důchod, co to tam takhle jako vyvádí, že jo. No, tak tam jsme se takhle jako vydováděli u toho a pak jsme šli dál a přišli jsme k ohradě, kde sedělo 5 bílejch sibířských vlků. Oni byli nehnutý, oni byli prostě jako když to byly plastiky, jako když to bylo ze sádry. Tak jsme se tam podepřeli o ty klády. A já jsem říkal, Joe, až přijedeš do Prahy, tak ti ukážeme živý v zoologické zahradě. A František říkal, ba ne, oni jsou živí a oni na něco vzpomínají. Jo. A Joe říkal, no a na co myslíš prostě, že by mohli myslet? A on říkal, oni vzpomínají na vlast. A já jsem říkal, no a jak to myslíš? On říkal, no podívej se. A teď řekl, Stalingrad. A ten vlk jeden se pohnul takhle. Pak řekl, Krupská. A zase se druhý pohnul takhle, jo. No a ten Joe byl u vytržení z toho a povídá. Františko má, no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se... A on říkal, gum. A ty vlci se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka nepila vzpomínám.
1: Děkuju vám.

0: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
1: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frídek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co jste nám propůjčili svá ouška, děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepil, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.

begonie. Byl tady a už tu není.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, středeční čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbyla 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům a ponocovatelům, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit a jako vždy máme před sebou celé 2 hodiny proto, abychom se setkali v našem vysílání, abychom mohli povídat a samozřejmě i tentokrát pro vás máme spousty krásných písniček a já doufám, že si každý z vás pro svoji večerní dobrou náladu určitě u nás vybere. No a o čem to dnes bude? Šťastný může být člověk v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí třeba v nějakém konkrétním pozdějším momentě nebo až po letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám kdy vstoupilo a přišlo do života? Láska, splnilo se vám přání z dětských let, získali jste vysněnou práci třeba až teprve ve druhé polovině svého života, splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí dlouho čekat? Každý máme svoje sny, touhy a přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb stále čeká. A nebo to své štěstí nevidí, co říkáte. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už je jakékoliv, teprve čekáte. A co vám chybí eventuálně ke štěstí? Tak tolik a mnohem více na tohleto téma. Telefon k nám 731 800 900, pak máme také web, tam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Láska má, možná jste si prospěvovali s Václavem Neckářem, který právě ale dospívává, no a my pozdravíme prvního hosta, kterým je Helča od Poděbrad. Helčo, krásný večer přeju.
1: Já tobě i všem nespavcům přeju.
0: Moc děkuju.
1: A to štěstí, nevím teda trvalý štěstí, nevím, jestli to vůbec existuje.
0: Jo.
1: U mě to teda nebylo, ale mám třeba zážitky krásný, což považuji za štěstí, protože mě to nabíjí zase. A teď se mi povedlo něco, po čem jsem toužila už roky, jak mám kamarádku, se kterou jsem díky tobě, že jo, se seznámila, takže už se známe přes 30 let.
0: Panečku,
1: a teď jsme se asi 15 let neviděli.
0: Ano.
1: A já jsem jela slavit svoje osmdesátiny, který jsem si říkala, Bůh ví, jak dopadnou, ale jeli jsme na Šumavu a Zuzka bydlí u Plzně a vzali jsme to díky kamarádovi, který mě tam vez a který tam měl taky sednou slavit, tak mě za tou Zuzkou vzal a já jsem jí po 15 letech konečně viděla, bylo to úžasný.
0: Tak.
1: I když jsme spolu byli asi jenom čtvrt hodinky, ale nádhera sama, že jsme se konečně zase viděli.
0: Mm-hmm.
1: No a osmdesátiny, jeli jsme tam ve čtvrtek a ve středu mě bylo špatně, až jsem mi chtěl zvracet z toho, jak jsem si říkala, Ježišmarja, jak to dopadne a Bůh ví, co tam bude a jestli přijedou, všichni nepřijedou. No ale bylo to nádherný, přijel mi kamarád s rodinou z Moravy, přijela mi kamarádka od Karlových Varů s přítelem, byli tam moji bráchové s rodinama, byli tam neteře, byli tam kamarádky, co se mnou byly v lázních a vlastně jsme se tam znali jenom 14 dní, ale trvá nám to taky do teďka. A to byly bezvadný ženský, který tam všecko obstarával. Já jsem poprvé v životě jsem na svý narozeniny nemusela dělat chlebíčky, nemusela jsem dělat nic, všichni
0: no
1: mě postupovali, všechno připravovali. Já jsem dokonce v 80 letech i tančila s bráchou, jo, takže to byl takový pocit, taková euforie a teď ještě od toho čtvrtka do neděle. My jsme se tam tak bavili, nasmáli, já jsem si pronajala celý penzionek v těch nezdících na Šumavě, můžu vřele doporučit. Takže jsme nemuseli nikdo nikam odjíždět, odcházet, všichni tam mohli jít hned spát. Nikdo nerejpal, nikdo nerušil, všichni byli bezvadní a já, no teď se teda zpamatovávám celý týden, ale a no, 80 je 80, už to není takový, ale tak krásný narozeniny a ještě navíc 80 jsem si nepředstavovala ani v nejbudnějším snu, takže to byl takový pocit štěstí, že z toho teď budu žít až do smrti.
0: Takže no tak to je krása.
1: I ty střípky štěstí jsou něco, co třeba se každému nepovede, nebo prostě vždycky, když jsem se na něco těšila hodně, tak se to nestalo. Buď někdo nemohl, nebo prostě byl blbej termín, nebo nebylo počasí. Prostě vždycky do toho něco přišlo. Mm-hmm. Takže já už ze zásady se bojím na něco těšit hodně. Ale fakt, to je zákon schválnosti, Murphyho zákon, že se to vždycky podělá, ale tentokrát se teda nic nepodělalo.
0: No tak
1: krása. Bylo to nádherný a já přeju každému, aby si aspoň jednou v životě mohl zažít narozeniny nebo prostě oslavu,
0: něco,
1: která by byla daleko lepší, než co si kdo představoval. Takže ať to mají lidi rádi, ať si nekazejí život nějakýma prkotinama.
0: Ano, ano.
1: A zvlášť, když už jsme ve věku, kdy už opravdu těch radostí moc nemáme, protože nám to nedovolí tělo nebo okolnosti, tak ať si užívají každou příležitost a přeju jim, aby se jim to taky takhle vyplnilo.
0: Dobře, tak to bylo krásné přání od Helči. Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a jsem ráda za takovéhle krásné, nádherné, úžasné zprávy o skvělé akci. Helčo, moc krát děkuju, hezký večer a budu se těšit příště. Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a máme další hosty, tentokrát se dovolala Lenka z Brna. Lenko, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer. Já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla štěstí, když jsem potkala před 22 letama svého přítela, a které mě zemřel teda letos v prosincu.
0: Jo, tak vzpomínáte. Padl,
1: zlobil si krčí páteř, přestalo mu fungovat srdce a mozek, takže jsem zůstala sama a starosti s pohřbem a ze vším, takže jsem hodila z 95 kg a 45 kg.
0: Tak to je hodně.
1: Takže teď štěstí nemám a to bylo ještě na vánoční svátky.
0: A prožili jste spolu hezký kus života?
1: Hezký kus života.
0: Vzpomínáte na to ráda.
1: Vzpomínám na to ráda, ale bylo to na Vánoce, co mi zemřel.
0: Jo.
1: Tak jsem měl zkažený Vánoce a všechno možné. No. A když jsem teda ani ve špitálu volali mě tam, tak jsem se tam vyhrotila, protože byl napojený na těch hadičkách. A když jsem objednávala sanitku, tak sanitka přijela za 1:45. O půl druhé ráno jsem mi volala a přijela ve 3:45. Možná, že by ho zachránili, kdyby přijeli spíš.
0: Jo, ale každopádně pojďme se vrátit, to mě je mi samozřejmě velmi líto, pojďme se ale vrátit k tomu tématu. Jak byste na něj hezky zaspomínala právě? Jaké třeba hezké chvíle se objevily ve vašem společném životě?
1: Prostě v mým společném životě bylo jenom on prostě. Dal mě prstinek, měli se sebrat, už to nestačilo, protože on byl nemocný, postižený, nemohl na nohu, na ruku, vypadla se mu ruka a noha, tak já jsem se o něho 25 musela starat.
0: Jo, ale byla jste ráda, že ho máte, jo?
1: Byla jsem ráda, že ho mám a chybí mě teda, mám tady fotku a chybí mě, no. Nejraž bych šel za ním.
0: Tak, Lenko, moc vám taky děkuju, jinak přeju všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se a
1: děkuju,
0: přeju vám nějaké drobné radosti. Děkuju, nápodobně. Moc vám přeju nějaké to štěstíčko, abyste měla radost ze života, jo? Mějte se taky moc hezky, naslyšenou, zdravíme do Brna. No a teď už je nachystána skupina Elána, jinak připomínám telefon k nám 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik skupina Elán, právě dohrává a dospívává. No a na telefonu teď máme z jižní Moravy paní Lidku. Krásný pozdní večer, Lidko, moc vás zdravím.
1: Já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: Všechny zdravím, celé studio a všechny nespavce.
0: Děkujeme. Tak paní Lidko, co vy a vaše životní štěstí? Přišlo, nepřišlo, tak hledáte ho, čekáte
1: přišlo,
0: na ně? Povězte.
1: To největší štěstí, jaké mě mohlo v životě potkat.
0: Ano.
1: A takové štěstí moc málo lidí má takové štěstí.
0: Mm-hmm.
1: Až vám to řeknu, tak budete vykulena.
0: Tak povězte, ať jsem vykulena.
1: Zdala jsem se, sice později, ale vdávají se později, doma 20. Potkala na inzeráce, poznala manžela, no a žili jsme spolu 43 let.
0: Panečku.
1: I když nám nebylo dopsáno, že jsme děti jsme neměli, no ale říká se, že taky to není, peníze nejsou všechno.
0: Jasně.
1: A děti taky říkají, když jsou děti malé, jsou malé starosti, a když jsou velké, tak jsou velké starosti.
0: Ano, ano.
1: To mě říkala Švandová, no. Takže mám jenom jednoho bratra.
0: Ano.
1: Ten má naštěstí 3 děti, dva kluky, no to jsou držíči, opravdu. Já jim říkám, vy jste Ferda Braven z práce všeho druhu, se dvojmi dání. A fakt ti kluci držou, oni mají firmu prostě, oni na co šáhnou, to spraví, veši natírali na kostele, víte, ve velkých kalovicích, tak tam natírali střechu, to je chráněné památkovým úřadem, ten kostel ve velkých kalovicích. To je starý dřevěný kostel, kde se ještě zvoní jako zemnic z kostela.
0: Aha, jo.
1: To dneska je už málo, že takových věcí. Měla jsem pěkné mládí, to si nemůžu stěžovat. Před naprázdniny se nám vždycky sjelo 11 nás bylo bratranců a sestřenic. Takže to si nemůžu stěžovat. Měla jsem pěkné dětství. No, až na to, že jsme neměli děti, no, ale nebyli jsme sami, protože manželův bratr, manžel pocházel z 9 dětí a taky byl bez dětí jeden jeho bratr.
0: Ano.
1: No, a taky to přežili a byli spolu šťastní.
0: Ano, ano,
1: takže
0: ano.
1: Jsme spolu, jak se říká, někdy, jak se říká, přijde bouřka, že pohádali jsme se, tu bývá v každém manželství, není pořád slunečno, že...
0: Každopádně to bylo vaše velké životní štěstí, tohleto, jo? A radost.
1: No, tak to bylo taky štěstí, že jsme spolu bezdětní vydrželi 30 let.
0: Ano.
1: Až přišel ten nešťastný covid.
0: Jo.
1: Manžel, když se dostal do nemocnice, tak bohužel za 2 dny zemřel. Potom mě říkal ten pan primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohli pomoct.
0: Jasně, že
1: ale
0: se stalo.
1: Ale prýmetr neměl nějaké bolesti, nebo tak. A to už jsem měla štěstí, že my jsme měli pronajatý byt. A my jsme se tam velice s děti nestýkali, takže moc velice nikdo nevěděl v tom domě, že jsou tam sama a že jsem taky byla, jako měla jsem našli, jak dělali ty odběry, jo, takže jsme měli oba dva, ten covid, samozřejmě, když jsme žili v jedné místnosti.
0: Ano.
1: No, takže manžel, prostě jsme byli v karanténě a manžel to vydržel týden. A další týden z pondělí jsem se budila a manžel se oblíkal. A já říkám, kam jdeš, prosím tě, jsme karanténě, nemůžeme ani na krok.
0: Jo.
1: Já musím jít do práce. On byl zaměstnancem magistrátu, víte? A oni se starali o čistotu města.
0: Jo.
1: Tak to dneska jsou lidi bordelary, takže chodili a starali se o čistotu města. Takže on musí jít do práce, jo. já jsem mu neřekla ani ahoj, já jsem ho ani neviděla ze předu vlastně, jak se děl na té židli, tak se oblíkal, takže jsem mu neřekla ani ahoj.
0: Mm-hmm.
1: Já tušila, že ho vidím naposledy.
0: Jo, jo.
1: Tak prostě odešel a on neměl ani šatnu, jo, se tam přeblíkal v té budově ve sklepě.
0: Dobře, paní Lidko, tak tohle to už je zase trošku jiné a téma, třeba nějaké ty pracovní věci.
1: Nejlepší vám musí být.
0: No.
1: Nešel na noc, nepřišel.
0: Mm-hmm.
1: Mě to ptalo hlavou, že jsem mohl jako... No na druhý den zvonila policie.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem šla otevřít jenom v košuli a v županu. Normálně posvíš, jo.
0: Mm-hmm.
1: Jsem šla otevřít. Pak jsem prostě... Nevím, co se dělo. Byla jsem prostě měsíc v komatu.
0: Mm-hmm.
1: A když jsem se probrala z toho koma, tak jsem nemohla chodit, takže mě rehabilitovali.
0: Paní Lidko, já vás musím přerušit, nezlobte se, protože čas letí jen je neuvěřitelně rychlý. Rozumím. Paní Lidko, poslouchejte mě chvilinku. Já vám moc poděkuju, musím poděkovat, jsem ráda, že jste se dovolala, že jste nám zavzpomínala tady na vašeho manžela. Jinak vám přeju samozřejmě všechno dobré, hodně hlavně zdraví, opatrujte se a budu se těšit zase v noční lince, jo? A tyhle ty zase další příhody necháme, až budou zase podobná témata, ke kterému se budou ty další příhody hodit. Moc děkuju a přeju všechno dobré, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla hudební vzpomínka na Hanu Zagorovou v podobě její písničky Kdyby se vrátil čas. No a během právě téhle písničky se k nám dovolal z Olomouce také Robert. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak z jakého konce to vezmete vy, prosím, to naše téma šťastný může být člověk v každém věku?
1: Takže u mě to bylo asi tak, že první, co mě jako potkalo štěstí, tak když jsem šel mojí paní na první rande, je to hodně let zpátky. A tehdy já jsem měl trému, to muži mají, prostě to byla taková osobní věc, já jsem nevěděl, jak to ženě říct. Ona říkala, tak vylož karty na stůl, tak jsem mi to řekl. A žena říkala, tak jestli tady máš míč, tak já ho nafouknu, budu tě hladit. A mám strašně rád, když mě holka hladí. Ono to udělala, já jsem se zamiloval. Okamžitě si jsme sedli a strašně jsem se s něho mazlil. Takže to bylo takový jeden okamžik, když jsem byl šťastný. Tak bylo druhé, to bylo v roce 2003. Tehdy jsme se vzali, to bylo na radnici, jeli jsme s koňma kočárem jako na radnici.
0: No to je krása.
1: Byl, že jsme nechali doma prstinky a kamarád naštěstí to vyřešil, co se mnou chodí na bohoslužby, takže zehnal prstinky a jsem mu pozval dom na hostinu, takže to bylo druhé šťastné okamžik.
0: Jo.
1: Tak byl třetí, to bylo v roce 24, to jsme se spolu se ženou nechali pokřtit oba, jako, protože oba byli věřící. Na čtvrté byl v roce 2005, to se mě tenkrát narodil syn, takže jsem měl obrovskou radost, že jsou táta, že mám syna.
0: Jasně, jasně. Jako, no tak jak vás tak pozorně poslouchám, tak vy máte spousty šťastných událostí, které se nedají zapomenout a ano, za které jste životu vděčný určitě, že jo?
1: Pak uplynulo 20 let, no a pak přišlo takový, a to už je smutný, to tady není do tématu, no zkrátka jsem obdobil, že nás to utopilo. No a teďka, už je to rok a půl, mám kamarádku, je to moc prima holka. A mám ji moc rád, ona mě taky má ráda.
0: Tak to je dobře.
1: A říkám si, jako lepší mě prima kamarádku, než být úplně sám. Možná bude vážný vztah, možná ne.
0: Jasně.
1: A klidně se mě ptete, paní.
0: Podle toho, co přinese život tady, jo?
1: Jo. Potřebujete něco zeptat, tak se klidně
0: zeptat. Já se nepotřebuji na ní zeptat, já vás ráda nechám vypravovat. Téma znáte,
1: takže
0: bych nerada dělala výslech tady. Každopádně můžete na sebe prozradit šťastné chvilky vašeho života, anebo třeba, co byste ještě rád, aby vám štěstí, jaké štěstí byste ještě chtěl v životě potkat, třeba na jaké téma?
1: No chtěl bych, aby ta kamarádka, kterou nebudu teda jmenovat, protože nevím, jestli by si to přála nebo ne, ale
0: rozumím.
1: Prostě mezi náma vzniká vážné vztah, ale když nevznikne, tak se spokojím s tím, že mám kamarádku. A dneska, paní Tuško, tak dneska mám taky radost. Ráno to bylo takový náročný, v práci někdy to náročný je.
0: Jasně.
1: No ale dneska mám radost a víte proč?
0: No povězte.
1: Já jsem se modlil, já jsem věřící člověk. Solomouce. A hádete co? Už 3 hodiny tady lije ve městě a je tady děsný sucho, takže to mám
0: jo,
1: taky radost.
0: Takže máte radost, že se zalejou zahrady a tak.
1: Protože prší, tak jako jo, buďme rádi, bez vody není život.
0: Ano. Takže no tak výborně.
1: Takže se musí radovat tady z malých věcí. No a závěrem, protože nemám moc času, takže chtěl pozdrav paní Vlastičku z Krnova, potom paní pana Olina, paní Ludmilu, moc rád bych slyšel paní Ludmilu, tu jsem dlouho neslyšel, nevím, jestli je nemocná, nebo co, takže bych ho moc rád slyšel. A moc vám teda děkuju, to je slušnost, že jste mě vzala. A nebudu se bavit o jedné zátěži, protože mě to jedna paní posluchačka vyčetla. Víte, co myslím, no vyhrál jsem zkrátka krásnou knihu v Českém rozhlase, ale nebudu tu zátěž rozebírat. Bylo mi to vyčtený, nezlobím se, ta paní má pravdu. Když se o tím bavit, tak je to za dlouho. Tak moc děkuju.
0: Dobře. Tak, Roberte, mějte se hezky. Každopádně přeju všechno dobré, spoustu štěstí, ať se vám daří.
1: Paní s tím špatným zrakem.
0: Dobře, mějte se hezky a děkuju za návštěvu, jo?
1: Dáte telefonní číslo, nevadí mě.
0: Dobře. Mějte se krásně, hezký večer. Naslyšenou, zdravíme do Olomouce. No a teď už je tady u nás nachystána Eva Farna s Davidem Stypkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: byla.
1: Tak tohle písnička Dobré ráno, milá. No a dovolal se k nám také Karel z Krkonoš. Karle, krásný večer i vám a zdravím do krásných hor.
2: Krásný večer všem, kdo poslouchají a komu to ještě nechce spát.
1: Děkuju moc krát za všechny.
2: Já jsem už teda dlouho nevolal, ale tak mě to tak jako to štěstí, no. No, já jsem 52 roku už šťastný ženatý s manželkou. A my rádi, že jsme spolu a že jsme dva. No.
1: Jo.
2: A jinak raz jsem taky to dní štěstí, no, prožíval s tatínkem, že jsme ještě mohli spolu hospodařit. Už teda tady není, ale bylo to pro něj takový, jako, že ještě vrátila ta půda a
1: ano,
2: když jsme na tom spolu dělali, tak to byl, říkal, takový nejkrásnější rok jeho života, no. I když to byla taky dřina, nebo
1: no, jasně.
2: Mě práce a odříkání, ale bylo to pěkný, no.
1: A pro někoho to znamená opravdu celý život, že jo, tohle to
2: no,
1: prostě.
2: No, tak on to dělal celý život, nic jinýho. Jako neměl se zaměstnání víceméně, takže k tomu měl lásku a vztah, rozumíte.
1: No a vy hospodaříte tady stále?
2: Já už ne. Já jsem to teď jako dům tam popředal synovi nejstaršímu a jinak jako to hospodaření už nepozuju teda, jako nedělám, ale jako mám na to pěkný vzpomínky a dělal jsem to rád a ono to není možný do nekonečna.
1: Předal jste zase mladší generaci zkrátka teda, jo?
2: No, to moc úplně zase to není, takže by se tomu věnovali, ale možná, že se k tomu ještě někdo vrátí někdy.
1: Jasně, jasně. No tak v podstatě, teď jste zase v ideální situaci, že se můžete přijít podívat na kontrolu, na návštěvu a jenom se tak koukat, jak se jim daří eventuálně.
2: Všechno přes koleno, každý má svůj život a nemůžete diktovat nebo nějak, jako aby zas neřekli, no, tak my jsme si tak mysleli něco a ty jsi nám zkazil kousek života. Já myslím, že by neskazil, ale to nevíte, no.
1: Jo.
2: A já jsem chtěl říct, že se má člověk radovat z maličkosti, nebo štěstí má být součást tomu štěstí jako tomu za celý život nebo takovému, jako to téma, nebo to, tak ono to má, by mělo být štěstí takových každodenních maličkostí, umět si to štěstí nějak vytvářet z maličkých okamžiků, setkání, já nevím, porozumění člověka s člověkem,
1: nebojíte,
2: že ráno se probudí a má vedle sebe tu partnerku, nebo cokoliv jiného, no. Já jsem byl rád, když jsem se setkal třeba s tou Evičkou Kulovanou, co psala ty verše, básně, tak na ní vzpomínám. Já nevím, jestli pamatujete, volávala taky do rozhlasu.
1: Já nevím, jestli jsme spolu mluvili.
2: Přesně byla, že? No a tak my jsme spolu se setkali a to bylo moc pěkný. A taky se Radovanem Lukavským, když jsem se setkal, to bylo taky takový opravdu hezký setkání.
1: Jo, rozumím.
2: Toho mýho života, no. A já ještě píšu těch pár veršů, víte o tom, že jo?
1: No já se těším, že pro nás určitě zase máte nějakou krásnou chvilku poezie.
2: Ne takovou chvilku poezie, ale to jenom, ať bych vás dlouho nerušil.
1: Nerušíte, já jsem ráda, že jste se zastavil.
2: Dny štěstí, jo? Můžu?
1: No je, můžete.
2: Jdou nám stříc dny štěstí, toužíme si o ně říct. Poprost barvami slunka, ozdobená luka, vezmi do dlaně kousiček z ozdobené stráně, ten kraj své malíře k plátně. Zadívej se na horizont obzorů, tam obloha se zemi se objímá. Neštěstí člověk s přírodou prožívá. A kde si v dáli zableskne se právě spojené štěstí lidské rámě, poslané štěstí trávě, lásky z mokré a vyplašené laně. Neštěstí voda smáčí, mokrá skálo osvěžené jehličí, mraky se nad námi tyčí. K čemu to vlastně všechno je? Pro dny štěstí, kdy člověk nehrozí pěstí, prostě šťastný je. tak to je jenom taková chvilka.
1: No krásná chvilka poezie. Moc vám děkuju, Karle. Jinak samozřejmě přeju krásné dny a ranec štěstí.
2: A sluníčko, teda ještě nám taky nějaký ten verš možná napíše, ale už musíme počítat s tím podzimem.
1: Já vím, je to tady trošku, ano, ano.
2: Za každou nitrou. Už opravdu to léto dává nám takovou konečnou sklotečku.
1: Ano, no. Ano, trochu nám máma.
2: Ten má taky na to nárok, tak musíme to tak brát.
1: Přesně tak.
2: Děkuji vám hodně zdravíčka a děkuji, že jste mě.
1: Děkuji za všechny, mějte se hezky, Karle, a budu se těšit zase příště na slyšenou. Dobrou noc.
2: Nashledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kex a písnička Víš. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě do Štemberka Bohumíra. Krásný pozdní večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Tak vás moc zdravím. Co vás tak napadlo, když jste slyšel, Bohumíre, naše téma, jestli šťastný může být člověk v každém věku? Přišlo si k vám štěstí třeba i opakovaně?

0: jsem měl veselé dětství, dobré dětství, no pak ta práce, jako životní práce, ta utekla jak voda, no našel jsem si dobrou ženu.
1: No to je dobře.
0: To je štěstí pro život.
1: Uh-huh.
0: A na stáří, když jsem přišel do důchodu, a ještě vám řeknu, docela nedávno jsem byl překvapený, že jsem dostal pozvánku, dneska jsme měli takový sezení v kulturním domě, pro ty, co dovršili 80 let,
1: ano.
0: 85, no výroční týhle, narozeniny, tak jsme byli pozváni starostou města, vedení města,
1: jo, jo.
0: Na takový posezení. A já jsem vám byl překvapený, když jsem byl platit popelnice,
1: no.
0: Že já jsou, že ti 80-letí jsou výjimuti z toho placení těch popelnic. No to je taky štěstí.
1: Další štěstí, no vidíte to.
0: A na starý kolena, když jsem přišel do důchodu, jako, tak jsem si tak, jo, mám elektrokolo, jezdil jsem po svém kraji, za přátelema a podobně, tak jsem začal psát články.
1: Aha.
0: O našem okolí, o našem dlouholetým panu učitelovi třídním při srazu, on má 92 let.
1: Uh-huh.
0: A tak, no a potom o pěstounství, o našem okolí, no a teďka to pokračuje dál. A už mě vyšlo 12 článků, tak mě to jaksi nabíjí a mám snahu zase něco zajímavého napsat. Ono to není tak jenom lehký něco napsat. Já toho popíšu, ztratím u toho času, ale mě ten čas jako nevadí, jako víte. Já
1: jo, jo, rozumím, rozumím.
0: Pan Čelka vypisuje sudok a křížovky a já zase
1: svoje.
0: Vypisuju a trhám, mačkám papíry. Než to napíšete, abych nenapsal nějakou kravinu, protože to se vám pak lidi řeknou, vás potkají, řeknou, ty jsi děl teda to zpřál ty, to jsem si hned myslela. Jo, to je dobrý článek a kdyby napsal nějakou kravinu, tak řeknou, prosím ti, co jsi tam psali, to není vůbec pravda. Tě. A tak to vy znáte to. A pak mám štěstí, se už dlouho jsem se netypli mě, kolikrát mám 16krát jako pokus zatelefonovat do noční linky. Se mě, jako je to zabraný, nebo není to zabraný, a pak se tam, ať voláte, jak voláte, není možno se spojit.
1: Jo, jo, jo, někdy je to zakletý, ano.
0: Ano, to já mám štěstí. Já vám za něj děkuji. Tak to je.
1: Takže jste vlastně podřino sečteno spokojený, šťastný člověk ve svém
0: ano,
1: životě.
0: Ano,
1: to je dobře.
0: Velice dobře, paní redaktorko.
1: Tak, já moc děkuju za návštěvu, za pozdravy, za pochvalu. Ať se vám daří samozřejmě, Bohumír, i nadále. Přeju hezké dny a budu se těšit zase v noční lince naslyšenou. Dobrou noc, mějte se moc hezky. Ano, ano, to je pravda, vody není nikdy dost.
0: Mějte se hezky.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

paní má se má. Půlnoc klepe na dveře, ale ještě před půlnocí a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, se podíváme do pošty za všechny odkazy, které dorazily. Doposud mnohokrát děkuju a Milan z Valašska třeba píše: Ahoj Jitko, ahoj všem ponocovatelům. Mám za to, že špička štěstěny mě je naplněna teď v letech dokonale a k tomu mi stačí především pár věcí, které se dají získat denodenním chováním i k sobě, i k svému širokému okolí, a to je pokora, přátelskost, pravda, poctivost a láska. Toho lze dosáhnout, nebo lze to dosáhnout, být šťastný i bez průměrného platu, majetku, lží a nebo dezinformací, a pokud se umí lidi zbavit v denním žití těchto čtyř vlastností ošklivých, mohou být přece šťastní. No a já jsem šťastný i díky noční lince, jen tak dál, vážení. Tak tolik Milan z Valašska. Milane, moc děkuju. Přeju stále všechno dobré, jinak psát můžete stále na náš web rozhlas.cz/linka. No a teď už je nachystán Michael Jackson a za dveřmi stojí nový den. No.

0: písničkou od popového krále Michaela Jacksona jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, jupiterský veselý, s datem už 10. září. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den opravdu vydařený, usměvavý, radostný, abychom si jej užili podle svých představ. Pokud vás čekají pracovní povinnosti, tak ať jde všechno dobře od ruky. Pokud máte den nějaký volný, procházkový, výletový, tak si jej taky moc a moc užijte. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma Šťastný může být člověk přeci v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí v momentě nebo letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám přišlo do života? Byla to láska? Splnilo se vám přání z dětských let? Splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku? A museli jste na své štěstí třeba dlouho čekat? Každý máme nějaké sny, nějaké touhy a také nějaká přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb čeká. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to třeba ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už jakékoliv teprve čekáte. A co vám chybí ke štěstí? Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Když se narodíme, a dovolal se Pepíno z Valašska. Pepíno, krásnou noc vám přeju, moc vás zdravím.
1: Teď vám přeju a i posluchačům. Děkuju. Jsem rád, že jsem se dovolal. Mm-hmm. A hodně zdraví hlavně. Tak o štěstí. No, štěstí, že jsme se dožili. Posledního srpna jsem 80 roků se dožil.
0: No, krásné narozeniny přeju.
1: Ale to děkuju. Ale to nejhlavnější, čekám na manželku, protože po dvou rokách byla na operaci tyčelního kloubu. Mm-hmm. A v pátek už by se měl dovést domů, takže to bude radostné. Takže všechno se povedlo, takže bude mít už po bolesti a
0: ano.
1: Bude pomalu, budeme rozcvičovat.
0: Cvičit, pomalu chodit a tak, to víte,
1: no,
0: že jo.
1: No. Mm-hmm. Jo, jo. Takže, no a teď jsem, to je už takové mimo zdraví, když jsem sám, že tak se mě podařilo, trošku trnek se urodilo, tak jsem neuhodné to, co jsem dělal s trnkama.
0: No, co pak asi?
1: No,
0: už to kvasí?
1: Ne.
0: Ne?
1: Pani povídla.
0: Jo, povídla, no se, jo. Ty musí být taky, ty jsou zdraví a jsou dobrý samozřejmě na mnoho, mnoho věcí.
1: 20 litrů povídal jsem.
0: Pánečku, spotřebujete to nebo rozdáváte, prodáváte?
1: Ne, neprodávám, paní, když tak to daruju, to jako není pro mě, peníze nejsou pro mě na prvním místě, takže rozdám, tak jak rozdávám frgály, tak rozdávám vajíčka, takové ty domácí produkty, že, takže ten Čech má z toho radost, když to někomu dělá radost. Já.
0: No je.
1: No,
0: tak to je dobře.
1: Takže a čekáme na déšť, že u nás teď ještě
0: zatím
1: jsem
0: slyšel, nic?
1: Že v Olomouci už prší, ale u nás ještě nic, ještě sucho. Mhm. Že? Ale tak chtu kopat zemňáky, tak by bylo dobré, když to trošku zaleje, aby to šlo lehčí, že? Takže takové, také běžné věci, no tak hlavně, že ten, no.
0: Takže mám pocit, že na Valašsku jste spokojený a žijete šťastný život, je to tak?
1: Jo, my jsme tam na samotě, takže máme klídek.
0: No krása. Z
1: těch hřivařů není, takže máme ještě větší klid. Ani hafery nebyly, takže bylo to... Nemusel jsem po nikem uklízat, sbírat, víte, odpadky. Ale jinak jako v pořádku. Ale chcel bych sem pozdravit paní Vlastičku z Krnova.
0: Dobře.
1: Po dlouhé době jsem ji slyšel.
0: Ano.
1: To je rodačka z Karlovic, ona přes kopec jako k nám to je, takže co jiného. Takže jsem ten měsíc a půl válčil sám, že a tak ze zvířaty ten den uteče.
0: To no to věřím, nadáte, že máte pořád co dělat od časného rána.
1: Já s koníkem jezdím ještě do lesa, takže takže s ním musíte každý den vy to vyjet, že? Takže to ten, takže je to všecko. Tak musí se člověk udržovat, že? Trošku v pohybu.
0: To je pravda, no, ano. No. Přesně tak. Dobře, Pepíno, no tak vám moc děkuju. Vaší paní hodně zdraví, úspěšnou rehabilitaci, ať se vám daří. Přeju krásné počasí na Valašsko, užijte si to tam, užívejte si to tam.
1: Děkuju a hodně zdraví.
0: Nápodobně.
1: Jo, držte se. Děkuju za relaci.
0: A budu se těšit zase příště, že nás navštívíte, ano? Tak hodně štěstí, děkuju. A mnoho všeho dobrého. Naslyšenou, jo, dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl samozřejmě Karel Gott a Vltava v jeho podání. No a dovolala se paní Ema z Javorníku. Emo, krásnou noc přeju.
1: Vám taky všem posluchačům a hlavně bych chtěla pozdravit paní Skrnova, nevím jméno, která pochází z Balak. A takom ten Pepino, co ma volala přede mnou, mrzí mě, že neřekl, z kama pochází z Balak, protože jsem Balaška.
0: Jo. Tak třeba nám to příště prozradí. Tak můžeme prosím k tématu? Jo. Šťastný jo. Může být člověk v každém věku? Jak jste na tom? Co byste ráda? Může, čekáte může. Na štěstí? Nebo už přišlo?
1: No, přišlo před 25 letama. Když jsem po pěti letem rozvodu potkala svého manžela.
0: Ano.
1: Už jsem tady říkala, díky pošťačce, která mi představila tatínka, jsme se seznámili. Všichni říkali, že když jsme podali ruce, dali pusu na tykání, tak to byla tutovka. Získala jsem perfektního tatínka pro své dva syny. Díky němu jsem získala dceru, vnuky a pravnoučata už máme.
0: No to je krása.
1: Když manželovi je 75, 76 už letos,
0: ano,
1: mě,
0: ano.
1: Já to řeknu, já se na to nestydím. Když se na to necítím, mě je 66 letos, ale my si ten život prostě užíváme.
0: To je dobře.
1: Chodíme do společnosti, máme, já jsem hospodská, přijdou ke mně turisti do Jeseníku, já jim dám prospekty Javorníku, oni do Javorníku přijdou a říkají, váš zámek, vaše vrchleby, tančírna, to prostě radši udělí, úžasné. A už jsem se s takovýma párama seznámila, takom skromně říct, že u mě 4 dny byli hosté u mě doma. Perfektně lidé prostě. A jsou úplně nadšení z nás, z okolí a říkají, to vůbec neznáme, to jsme v životě neviděli, že něco takového krásného tady, jako na Jesenicku. A
0: to. Jasně.
1: A tím úplně žiju, to jako... Hlavně žiju tím, že mám perfektního manžela.
0: Jo, jo.
1: Výborného tátu pro své dva syny, už dospělé. Získala jsem dceru, vnoučata, pravnoučata. Prostě mě to... Každý... Já si myslím, že v každém věku to štěstí člověk potká, když chce.
0: Když ho taky vidí, že jo? Někdo štěstí nevidí, když za ním přijde. Někdo pořád má pocit, že ho štěstí nemůže najít a ono už dávno je u něj.
1: Ne, když mě moje pošťačka seznámila s tím tatínkem, to byla náhoda čistě.
0: Ano.
1: A viděla jsem tu výšku 2 metry. Já 1,60 m. To byla tutovka prostě. To jsem viděla, že to je moje krevní skupina, protože my se vždycky líbili vysocí. Můj tatínek měl skoro 2 metry,
0: jo,
1: ale
0: jo.
1: Bohužel nás bylo 8 dětí a na mě zbylo už ten 1,60 m jenom. Ale moje mladší sestra o 3 roky, tak to má 1,80 m. Takže co tatínek na mě ušetřil, tak to dal ten nejmladší sestře asi. Říkám, ty jsi dělal jako srandu, jo? Říkám, tačko. A prostě já, když můj první manžel měl 2,10 m, no ale bohužel to je jedno. To už skončilo, jak to skončilo, díky mojí kamarádce.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: Jsem potkala od mojí počtačky manžela.
0: Jo, jo, to už jsme říkali, paní Amo, to už jsme říkali, nemusíme tolikrát opakovat,
1: no,
0: prozraďte.
1: Tak,
0: je ještě něco, co byste si přála, co se týče štěstí?
1: Já mám štěstí to, že mám super manžela.
0: Ano, dobře. Takže já vám moc přeju. Jo, já vám moc přeju, ať se vám krásně žije s vaším mužem, ať vám to všechno klape, ať jste se rádi spolu.
1: My žijeme 25 let spolu.
0: No, nádhera, ať vás baví práce.
1: Ale chtěla jsem se zeptat.
0: No.
1: Jenom tak zajímavost, jaké u vás počasí?
0: Na večer pršelo a teď nevím, je tam tma, ale pršelo trochu.
1: No, tady je bouřka strašná.
0: Jo, no tak vidíte, budete mít taky zalito. Jo. Dobře. Tak paní Emo, děkuju moc krát a zdravíme do Javorníku. Mějte se hezky.
1: Taky a zdravím všechny posluchače a to Pepína mě mrzelo, že...
0: Dobře, dobře, vyřídíme. Mějte se hezky. Naslyšenou. Dobrý večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miky a Vaby Hryvolovi, no a jejich písnička Tereza. No a teď máme na telefonu paní Vlastinu Skrnová, krásnou noc, Vlastino, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer. Šťastná, že jsem se dovolala.
0: Tak to je dobře, když jsme u toho štěstí, že takhle pěkně začínáme.
1: No, když mě volá tolik balaků, tak jsem tak šťastná, tam mám šťastný den i nešťastný.
0: Mm-hmm.
1: A šťastný pozdravuju Milana, který ho ještě nezná, nevím, co je.
0: Mm-hmm.
1: A hlavně Pepína.
0: Ano.
1: Děkuju mu za pozdrav.
0: Dobře.
1: A pozdravuju jeho paní a se jí daří a se jí to všechno
0: hojí
1: a je v pořádku. A může zase jezdit s koníčkem po balakách.
0: Přesně
1: a
0: tak.
1: A úplně jí to závidím.
0: To
1: je moje rodné místo.
0: Mm-hmm. Tak paní Vlastino, prozraďte, co vy a štěstí přišlo za vámi v životě, našla jste ho?
1: Co?
0: Štěstí, jestli jste našla, no.
1: Štěstí jsem žádné nepoznala, pořádné.
0: Neříkejte, že celý váš život je smutný.
1: Vzpomínat.
0: No.
1: Ale akorát to jsem naštěstí, že jsem v životě poznala strašně moc lidí.
0: Hodných, dobrých lidí.
1: A mě taky. Přátel hrozně moc.
0: No vidíte
1: Byla
0: to.
1: Byla jsem v klubu Frekvence 1. Jo, takže to víte, že na ty srazek to byl nádhera úplně.
0: Ano.
1: Jenomže teď jsou tak špatná. Dneska jsme byli venku.
0: Jo.
1: Přišli jsme dom, navečeřeli jsme se. Ona se je unavená, že je nějak blbě, že jde dom. Tak šla a za 10 minut už jsem na ní volala a přijde, jsem spadla na zem.
0: Jej.
1: Normálně z vozíka jsem spadla na zem, ruku mám teda
0: oteklo.
1: Přištanou, no.
0: Jo.
1: A museli přijet hasiče mě zvednout, já jsem se nemohla zvednout.
0: Ale
1: dopadlo to dobře, že musím do nemocnice.
0: Tak to jsem ráda, že to teda skončilo jenom modřinou.
1: No, budu sice pajedat chvílu, ale člověk to vem, když už vůbec nechodím,
0: tak, jo, tak to
1: už mě nevadí, tak na tom vozíku to vydržím.
0: Ještě, že to aspoň takhle dopadlo, jestli si nic neudělala vážného. No tak samozřejmě paní Vlastino přeju hlavně hodně zdraví, protože i to je velké štěstí.
1: Ještě zatisko pozdravuju Roberta, ten nikdy na mě nezapomene.
0: Já vím. Mm-hmm.
1: No, to je zlatíčko moje a s tím svým synem.
0: Ráda vyřídím, to víte, že jo. Tak se opatrujte, mějte se hezky, ať se vám dobře spí a ať jste v pořádku, jo? Mějte se hezky. Krásnou noc. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla skupina Opět a Radeček. Dohráli jsme, dospívali jsme a na telefonu máme paní Janu Zírková. Jano, krásnou noc vám přeju.
1: No, taky nápodobně, paní Jitko, krásnou dobrou noc i všem posluchačům.
0: Ráda vyřizuju a děkuju. Tak Jano, co vy? Už si k vám našlo štěstí cestu, tak jak jste si představovala a přála?
1: No, ano, ano. A já bych se chtěla zmínit o tom, že takové štěstí mě čeká vlastně ne tenhle, ale pak příští víkend, protože to se poprvé, a doufám, že ne naposled, vlastně budu účastnit takové krásné akce, což je kočárkování historických kočárků.
0: Co pak to je?
1: No, to je vlastně takový sraz historických kočárků. Můžou to být vlastně kočárky naší země a i vlastně ostatních zemí.
0: A jako kočárky na panenky nebo na děti?
1: Ne, jakoby na děti, ale vlastně v těch kočárcích samozřejmě můžou být živé dětičky, to ano,
0: jo.
1: Ale převážně tam budou takové realistické panenky, no, které vypadají jako děti živé, no.
0: Aha, no tak to bude krásný.
1: Jo, moc se na to těším, protože to vlastně poprvé toho zúčastním a ostatní ročníky jsem viděla teda podle fotek jenom zatím, ale vypadalo to moc pěkně a já teď, když se budu účastnit naživo, tak to bude, myslím, úplně o něčem jiném. No. To moc těším, no.
0: No je, to si myslím. A kde to bude? Prozraďte nám.
1: No, bude to v Chomutově a já bydlím vlastně v Jirkově, což je
0: kousek relativně.
1: Kousíček, no.
0: Ano. No tak to si to moc užijte a ať vám vyjde počasí samozřejmě a ať je co k vidění zkrátka všechno.
1: Děkuju, no a pak ještě bych dodala asi, že jsem taky šťastná, když vidím, že lidé v mém okolí, bo i tak všeobecně, co znám, tak když vím, že jako jsou šťastný a nic se netrápí, ať už zdravotního nebo duševního, tak to taky, no, protože to jako opravdu není pěkný vědět o někom doma nějaký takovýhle svízele, ať už jakékoliv charakteru, tak to je pak takový smutný, no. Takhle to musíte pozorovat a nemůžete třeba těm lidem pomoct, no.
0: Ano. Takže v podstatě ale máte pocit, že štěstí ví, kde bydlíte a kam za vámi přijít, jo? Vidíte ho.
1: Jo, já bych asi řekla, že přibývajícími léty jsem šťastnější než dříve, no.
0: No tak to je krásné zjištění. Jo. Je něco konkrétního, co byste si tak přála? Ani nemusíme prozrazovat, samozřejmě, pokud nechcete. Ale jestli si tak na něco myslíte a říkáte si, třeba budu mít štěstí a klapne to.
1: Jo, tak to určitě takových věcí je spoustu a jak se říká, prozrazovat by se to nemělo, jinak to pak nesplní. A hlavně asi nejvíc to je to zdraví, no.
0: No tak jasně, od toho se všechno odvíjí.
1: A my jakýkoliv věku, jak jste, tak to je vlastně jedno, no. Hlavně ať jste zdraví, protože pak, když nejste zdraví, tak bez toho není nic, no.
0: Jde to pak všechno hůře a pomaly a tak, zkrátka tak. S většími těžkostmi, to je pravda. Dobře, ano, no tak taky moc děkuju.
1: No, já bych se ještě závěrem teda dovolila pozdravit paní Inku, to je taky velká příznivkyně kočárkování.
0: Jo.
1: A paní Janu z Alojzova a všechny ty linkaře, ať už se známe nebo neznáme, no, tak všechny zdravím moc.
0: Ráda vyřizuju a užijte si kočárkování a,
1: děkuju,
0: a budu se těšit, že se zase uslyšíme v Noční lince. Mějte se moc hezky.
1: Dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, láska je největší dar a někdo třeba doplní, že láska je největší štěstí. No a máme na telefonu paní Magdalenu z východních Čech. Tak, Magdaleno, prosím.
1: Krásný dobrý večer přeju všem.
0: Krásnou noc taky vám přeju, ano.
1: A děkuji za toto téma, toto téma boží od bohyně, takže sice láska je největší dar, ale myslím, že k tomu patří i to štěstí.
0: No jo.
1: A já si dovedu jako v uvozovkách vyrobit štěstí, když je člověk smutnej, tak si najde něco,
0: jo,
1: co ho může udělat šťastným.
0: No to je krásný recept.
1: Pochopitelně, že šťastným mě udělali narození dcery a narození vnoučat.
0: Jasně.
1: Ale já vzhledem k tomu, že jsem taková tvočná, miluju děti a vzhledem k tomu, že bydlím blízko školky, tak chodí dětičky na procházku, já se s nima zdravím a to mi dělá šťastnou a říkám si, jaký my máme štěstí, že ty naše děti jsou šťastní. A nesmíme být hostejný, a to mě teda hrozně mrzí, když čtu v novinách, že někde rodiče nebo očímové hlavně napadají děti a dokonce, že je i u smrti. A neměli bychom být hostejný a hned, jak člověk něco takového vidí, hned to nahlásit a prostě bojovat za to dítě, když není schopná matka.
0: Dobře, takže zpátky k tématu. Za vás vlastně vaše velké štěstí jsou vaše děti a vnoučata a z toho se velmi, velmi radujete. Je to takové naplnění vašeho života, jo?
1: Ano, a raduji se jako prostě, když mohu někomu pomoct a vidím, že jsem tomu člověku pomohla, takže to mi dělá radost, ale mě dělá radost i hezká písnička, hezký slova.
0: No to je dobře.
1: Radost, když v rádiu vašem jsou tam děti a říkají prostě na různý téma, ale jo. Rádio.
0: Jo, jo, tak. já vím, ano, ano.
1: A jestliže se mě podaří, abych dělala čtecí babičku ve školce,
0: no,
1: tak jsem taky tohle chtěla zavíst.
0: Tak na to se těšíte, že budete dělat čtecí babičku, budete číst
1: ano,
0: pohádky.
1: Ano, těším se na to a hlavně, aby mi to vyšlo kousek od baráku, mám kousek školku,
0: aha,
1: abych nemusela daleko nikam chodit.
0: Rozumím.
1: Takový to přátelství už stařený a těch malých dětí je stejně nejkrásnější.
0: A už jste se tam byla podívat, už jste se tak nějak domluvila na té spolupráci?
1: Ona se dělá rekonstrukce školky.
0: Jo.
1: Takže děti chodí někam jinam a čekám, že to teď dodělají tenhle měsíc, že už buď školka nebo nemocnice.
0: Ano.
1: Ale tam mě jako srdce to asi nedovolí, protože tam bych jako přistupu už by mě tak vysuzují.
0: Jo, takže radši tu školku, abyste zase měla třeba něco jiného.
1: Ano, to těším, protože děti je nejvděčnější prostě dar. Který člověk může od tohoto světu dostat. Tak přeju hezký večer.
0: No nápodobně, paní Magdaleno, držím vám palce, budu se pak těšit, až nám povyprávíte, jak si tam s dětmi vedete, jak si to užíváte, zkrátka. No a držím palce, ať to všechno klapne brzy a ať se dočkáte tohoto svého dalšího štěstí.
1: Ano, moc děkuji.
0: Já
1: a taky přeju hodně štěstí.
0: Děkuji moc krát. Mějte se hezky a zase příště v Noční lince. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. Pomalu jdeme do finále středeční čtvrteční noční linky a pojďme do pošty, protože jste hojně psali a já za to moc a moc děkuju. No a třeba paní Zdena z Pardubic k tématu nám píše toto. Já jsem prožila největší štěstí ve svých 20 letech, kdy se mi postupně narodil jeden a pak druhý syn. Druhé štěstí před rokem, kdy mi paní doktorka sdělila, že ta zlá nemoc je zvadnutá a já budu opět zdravá. Tak tohle jsou moje největší štěstí. Jinak všechny zdravím a přeju všem hlavně zdravíčko. Paní Zdeno, moc vám děkuju a přeju vám také hlavně pevné zdraví a ať se vám daří.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

také samozřejmě mnoho, mnoho, mnoho zdraví. Jinak děkuju mnohokrát, přeju dobrou noc, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli bdít, máme pro vás spousty dalších krásných pořadů. No a já děkuju moc, loučí se Jitka Lukešová a přeju dobrou noc.

hlavou i obočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole ctižádostivého autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá, že je hotová. Ovšem záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
3: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak, jako vždy je to poslední akt, co na jevišti určitě selže a v čem kritika se vzácnou jednomyslností objeví slabinu díla.
4: Je na podiv, že dramatičtí autoři přes tyto neodchylné zkušenosti trvají na tom, že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
5: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
3: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
4: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
2: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
5: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
4: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
3: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
4: Klárma, ty, stalo se mi něco nečekaného.
3: Ale, a co pak se ti přihodilo?
2: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
5: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
3: Zaprvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
2: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
3: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou jí autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
5: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na do smrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
3: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
6: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazen následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
5: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
2: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorů.
3: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekané.
3: A co se ti přihodilo?
5: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
6: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
5: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
6: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
5: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
6: Ale tak jsem to nemyslel.
5: Tady to je zrovna ta nejlepší scéna. Vždyť jinak by první akt neměl akčlus.
2: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
5: No ale musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
2: A k čemu balkon?
5: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve třetím výstupu včela.
2: Proč by z něj skákal?
5: A protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst, víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou, konvenční utáhaninu, no ne?
2: No to si rozumí, že ne.
5: No tak vidíte, žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky, přijďte na čtenou zkoušku.
2: Ne, nedělejte to, radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku, je to zdrcující dojem.
4: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt unavení, zívají a je jen zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a bručivá chvíle se vleče asi 30 minut. Konečně režisér provolá.
5: Tak dámy a pánové, začneme.
4: Na smrt unavený sbor se rozsedí u rozvyklaného stolu.
5: Poutnická hůl, veselo hra o třech dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odreptá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
7: Nic.
5: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?
4: On zkouší na jevišti.
5: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš, Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára.
7: Nic.
5: Tak sakra, kde je Klára?
7: Nic.
5: Kde je paní Y?
4: Možná, že stůně.
5: Tak budu číst jeho roli Kláry. A honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog Jiřího Daneše a Kláry.
4: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
5: Vstoupí Katuše.
7: Nic.
5: No tak. Slečno, dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
8: Ano, já vím.
5: Tak čtěte. První akt, vstoupí Katuše.
8: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
5: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
2: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
5: Vstoupí Gustav Včák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
4: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
5: 6.
4: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
2: Je pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
4: Kdy se vrátí váš manžel? Čte mim mrtvolně.
5: Manžel. Opravuje režisér.
4: No tady mám manžele.
5: To je chyba. V oklepu. Opravte si to.
4: Tak ať to pořádně opisují. Pravý mim s odporem a rietuškou do role.
2: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
8: Počkat, tady mi chybí věta.
5: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska, až po jíte rád.
4: Počkat. Tady jsou zpřeházeny role.
2: No tak dál. Hůhlavě, škobrtavě, uchváteně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
4: Stalo se mi něco nečekaného.
8: Co se ti přihodilo?
2: A nastává další stádium aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
5: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru. Tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl. Tak. Milost paní, přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
4: Zkouší na jevišti.
5: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě 3 kroky naproti. Dělejte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu. Prosím vás, nesleďte mi na tý židli, lidi, je to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role, neviděla jsem ho od rána.
5: Co to čtete?
3: No první akt, druhá stránka.
5: Ej, tak to tam není. Kde to máte?
3: No tady.
5: Nikoliv, otče, to přece... No milost, paní, vy jste si přinesla jiný kus?
3: No vidíte asi, jo.
5: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zprava.
3: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost, paní.
5: Ej, to není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
3: No já jsem myslela, že to je monolog.
5: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
9: Přítomný autor s ustanutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
5: Vejde Katuše.
3: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau, Katuše vešla. Ježiši, to jsem si dala.
5: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
3: Já nemůžu. Já jsem si asi rozpila.
5: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
4: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Malucta.
9: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák milospaní, Klára, ať vejde.
5: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
9: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Knížkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující, Smrt barona Gandary, vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl, než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to očkrtneme. No jo, ale... Je to jen samá kapesní zlodějna. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A krucinál, takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. Toť se ví, kdo víš, kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal... Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech. Tak strejda mi povídal, víš, Pištoro, já ti nemám ždibec fantazie nebo důvtipu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No tak to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá strejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No, že? Asi ne. Aspoň se mi nezdálo. On moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda. On, pan rada, je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
2: Strejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh. Vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo? No to se nedá ani povídat. V úterý kránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej dá pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha. Zkrátka, záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
2: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, zas prachobyčejná zlodějna.
2: A strýda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ sice není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale to ho asi urazilo, ne?
2: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
2: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
2: No co no a?
1: Vymyslel něco?
2: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
2: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím vás, a jak to?
2: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Tohoto buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
2: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabili jejich synovec, nebo galán jejich služky.
2: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami...
2: Taky si myslím, pane komisaři, jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu...
1: No, dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá... pro starého pána udělat.

0: Co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Rado, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je na pováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, demon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledaco o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě. Ale to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka.
1: Mm.
2: A služka odtamtud má milého vojáka.
1: Mm-hmm.
2: Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
1: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten by z té věci udělal? No já hold na to, nemám tu fantazii, to je to.

0: Tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý Pitr. Holt, co se dá dělat? My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holu.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně, předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblibě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám, že jo?

nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sednem si ke stolu, najíme se a napijeme.

budeš poprvé, šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu jsem.

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lyrickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Vašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem. To bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije. To je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí. Já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba. Proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. No a tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíc. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. A kde si cos? Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, Přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už by s tím mohl být konec, s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si tohohle týdne už zase vykrat dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou váseň. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, brčel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždy ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Nynčko mu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posla východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a roškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Človíčku, povídám, to jsem pořád nevěděl, o čí jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. No a vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu. Sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověče byli pro kočku. Ale dyť, zaupěl hlas, když já je psal, stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky. Vždyť já je slyšel. Bránil se hlas. Zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem. O té myši. Pravil hlas malomyslně. Když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka, přerušil jsem ho. Z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych vykrad kostel, navrhoval hlas. Nebo krchov. Potřásl jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako myslíte výčitky svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlen. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. A kdyby, křikl jsem, člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal Incarcere et Catenis? Já bych vám ukázal jednu básen z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Holenku, povídám, to je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvíte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu úhrovitý mládenec. Jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jářku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte, ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno, každý krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříži, řinčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.